0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste trio pro klarinet, violončelo a klavír a mol opus 114 od Johannese Brahmse. Skladbu zahráli Ludmila Peterková klarinet, Jan Páleníček violončelo a Jitka Čechová klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Co je podstatné a co není? Proč děláme to či ono? Které tradice stojí za to zachovat? Apoštol Pavel píše v 11. kapitole 1. listu do Korintu o přikrývání a odkrývání hlavy mužů a žen při modlitbě a prorokování. Na první pohled jde o zvláštní společenskou zvyklost, která je nám dnes už vzdálená, ale pod touto otázkou se skrývá něco mnohem hlubšího. Co svým jednáním vyjadřujeme? A dokážeme ve své svobodě respektovat druhého člověka? Záleží jen na tom, co děláme, nebo také na tom, co svým jednáním vyjadřujeme. V archivní nahrávce biblického výkladu ukazuje kazatel Jiří Hurta na rozdíl mezi svobodou a sebeprosazováním. Ze studia Rádia 7 vás zdraví a ničím nerušený poslech pořadu Studna slova přeje Jitka Vilažíková.

Posledně jsme se zastavili nad třetím veršem 11. kapitoly 1. listu do Korintu, kde Pavel píše: Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. A řekli jsme si, že spíš než o nějakou nadřazenost anebo posloupnost vzniku, tady jde o závislost ve spolužití. Ve 4. verši apoštol pokračuje takto. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. Žel, tenhle překlad je tak volný, že je spíš jednoznačným výkladem. Doslovný překlad z původního jazyka zní: Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá svou hlavu. Slova o přikrývání hlavy při modlitbě a přikázání vyplývají sice z předešlého poučení, ale zdůvodnění je teprve v 7. až 10. verši, které jsme si posledně citovali a ke kterým teprve dojdeme. Pavel zatím jenom říká, že muž má mít při modlitbě nebo při zvěstování hlavu obnaženou. Víme i na základě historických pramenů, že také ve veřejném životě muž v té době vystupoval s nepokrytou hlavou, například při schůzích, při projevech v římském senátu a podobně. A zřejmě to v té době platilo i mezi Židy. Protože židovské zákony z novozákonní doby neříkají vůbec nic o tom, že by si muž měl při modlitbě přikrýt hlavu. To znamená, že to bylo tehdy jinak než dnes, kdy Žid si musí dát něco na hlavu, nejenom při modlitbě, ale už když vchází do synagogy. Naproti tomu u vdaných žen se zakrývání hlavy vyžadovalo. Malby nalezené v jedné archeologi objevené synagóze v Dura Europas ukazují, že žena v synagóze si prostě přehodila cíp svého pláště přes hlavu, takže hlavu měla přikrytou, ale tvář zůstala nezahalena. K zakrytí hlavy bylo dovoleno použít i zvláštní pokrývky, která splývala po obou stranách hlavy dolů. Muž si tedy hlavu nepřikrýval, protože by tím, jak praví náš text doslova, svou hlavu zneuctil. No a teď je otázka, která ovšem na základě ekumenického volného překladu vzniknout nemůže. Z tohoto

překladu totiž vyplývá jasně, protože hlavou muže je Kristus, zneuctil by tak muž Krista. Jenomže nejde ve skutečnosti o vlastní hlavu, kterou tak muž zneuctívá. Nezapomeňme, že jde o výslovné chování při modlitbě a při prorockém mluvení, tedy zjevování božích tajemství, tedy zvěstování evangelia, tedy kázání. A nezapomeňme, že v antickém světě pokrývka hlavy byla znamením společenského postavení a společenských poct. Král například nosil na hlavě diadem, básníci nebo císařové nosili vavřínový věnec, kněží měli na hlavě turban, vojáci helmy a tak dále. V pozdější době byla důležitým symbolem například koruna pro panovníka, tiára pro papeže, mitra biskupů, opatů, akademický baret a taky vladařský nebo důstojenský klobouk a tak dále. Možná, že víte, že v době Viléma Tella habsburský místodržitel v tehdejších švýcarských kantonech pověsil na hůl svůj klobouk, což byl symbol jeho vlády. A každý občan se měl před tímto kloboukem klanět, měl před ním smekat a uctívat ho, protože tím uznával vlastně nad sebou vládu Habsburků. Mohli bychom se tedy zeptat, nemá muž při modlitbě dát vlastně najevo, že se vzdává před tváří boží veškerých poct, svého postavení, své společenské důstojnosti, a uznává tak nad sebou pouze totální svrchovanost Kristovu? Kdyby si totiž nechal na hlavě znak své důstojnosti, copak by se tím nevzpíral vlastně vzdát veřejně bezvýhradnou úctu samému pánu? Neodděloval by se tím ve skutečnosti od Krista a jeho lidu? A nemohlo by mít v opačném smyslu podobný význam i chování ženy? Není právě zde hlavní důvod, pro který se apoštol věcí zabývá? V 5. a 6. verši píše dál, každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Já bych na tomhle místě chtěl především říci toto. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumíme. A něco jiného je potom pokusit se slovu porozumět. Poslušnost je jistě na místě, i když nerozumíme. A teď můžeme teprve dál. Předně bychom si měli důrazně vštípit, že přikrývka na hlavě ženy nemá v žádném případě ženu jakkoliv znevážit. Vždyť z našeho textu jasně vyplývá, že žena se ve shromáždění modlí a mluví prorocky. To znamená, že káže naprosto stejně jako muž. A je to až nepochopitelné, jak vůbec může někdo, kdo čte pozorně text našeho oddílu, na druhé straně vytrhovat ze souvislostí a zákonicky podle litery uplatňovat Pavlova slova, že žena má ve shromáždění mlčet a na základě těchto slov zakazovat, aby se žena ve shromáždění i modlila anebo sloužila božím slovem či svědectvím. Že se Pavlova slova o mlčení ženy nemohou týkat modlitby nebo kázání, to přece musí být každému z našeho textu naprosto jasné. Žena může sloužit stejně jako muž. Pouze znamení na její hlavě je jiné. A tady se můžeme ptát, o co tu vlastně jde. Jde snad o dobovou zvyklost, která je vžitá a platí v určité společnosti a na určitém místě? Do jisté míry tomu tak být může.
Měli bychom vědět, že křesťan nemá právo kompromitovat svou víru radikálním rozchodem s ustálenými dobovými zvyklostmi ve společnosti, ve které prostě v určité době žije. Tady nejde přitom o to, že někdo například najednou začne nosit džínsy a kdekdo to potom začne nosit po něm taky. Tady nejde o ustálenou zvyklost, tady jde o módu, anebo spíš zvláštnost. Ale existují ustálené zvyklosti, které křesťan má respektovat, aby nevrhl na svou víru špatné světlo, jako by snad byl nějaký extrémista, který se chce za každou cenu nějak lišit a jako by jeho víra byla jenom nějaká malichernost, která se projevuje schválnostmi. Korinské ženy se zřejmě domnívaly, že svoboda v Kristu opravňuje i k nepřiměřené společenské emancipaci. A to nejenom na veřejnosti, ale i v církvi. Ale už jsme si řekli, že svoboda neznamená bezbřehou libovůli. Svoboda bere ohled na bližní, zejména na bratry a sestry ve sboru, i když je bude třeba považovat za slabé. Musí je však respektovat. Sám apoštol přece píše, jsem svobodný ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych jich stále více získal, rozumí se pro Krista. Všem jsem se stal vším, abych za všech okolností některé zachránil. A viděno z tohoto hlediska vlastně vůbec nezáleží na přikrývání hlavy jako na takovém. Záleží pouze na tom, co toto přikrytí znamená. Přikrývá-li si hlavu muž, dává tím najevo, že chce prosadit sám sebe, vlastní čest. Španělští grandové měli například právo i před králem nosit své klobouky, nebyli povinni před králem smekat. A tohleto slovo smekat, které se v jednom překladu skutečně objevuje, vystihuje vlastně, o co tady jde. Že totiž ten, kdo nesmekne, prosazuje svou čest a hrdost. No a to je před Bohem samozřejmě ohavný hřích. Žena se naopak chlubí a prosazuje, když chodí prostovlasá. Vždyť vlasy jsou ozdobou ženy. A nechává-li je žena odkryté, pak se jimi ve skutečnosti chlubí. Tímhletím nedokonalým a dílčím vysvětlením pro dnešek skončíme. Příště budeme v tématu pokračovat.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej nám ze své moudrosti rozlišovat pravé od nepravého a podstatné od nepodstatného, abychom žili ke tvé cti a slávě i k užitku mnohých. Amen.

Dnes jsme se zastavili u zdánlivě malé otázky přikrývání a odkrývání hlavy. Apoštol Pavel nám ale připomíná, že v křesťanském životě nejde jen o vnější podobu našeho jednání, ale proč to či ono děláme a co tím chceme říci. Křesťan nemusí vzdorovat společenským zvyklostem jen proto, aby ukázal svou odlišnost. Stejně tak ale nemá lpět na svém postavení, cti a vlastním prosazení. Skutečná svoboda není v tom, že si můžeme dělat, co chceme, ale spočívá v moudrosti rozpoznat, co je skutečně důležité a ve schopnosti svou svobodu podřizovat lásce. Za týden u poslechu pořadu Studna slova, který pro vás připravil Jiří Hurta a přináší vám redakce Rádia 7, se těší naslyšenou Jitka Vilažíková.

Bože, můžeš vrátit čas, ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

cestu jinačí, dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrát.

Jak se to stalo, že dítě zaplakalo? Přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Na Proglasu posloucháte pořad, jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá dnes Janis Moras a vítám zároveň svého dnešního hosta na vlnách Proglasu. Písničkáře, zpěváka, skladatele, textaře, básníka, prostě muzikanta Ravena. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Vy nejen píšete a produkujete pro ostatní muziku, ale sám i desky vydáváte. Ostatně dnešní pořad toho bude důkazem. My jsme se už potkali jednou v rámci Jak se vám líbí, a to v roce 2023. Tehdy jsme mluvili o vaší aktuální tvorbě tak jako ze široka. Nějak jsme zohlednili i to poslední osobní album, řekněme z roku 2020, Noční hlídka. Vy jste v té době už, když jsme točili rozhovor, reagoval i na válku na Ukrajině, singly Rande na hranici a Oráč. A vydal jste v té době také další singly. A ty singly vlastně se všechny propsaly nebo dostaly možná na nové dvojalbum, už můžu předeslat, které budeme představovat dnes. A když dvojalbum, no tak Dopio, to je jeho název. O něm se budeme bavit především.

0: líbí na Rádiu Proglas a mým hostem je Raven, ale abychom uvedli i vaše občanské jméno, tedy jestli můžu, mám to svolení.
1: Není to žádné tajemství.
0: Není to žádné tajemství. Vladimír Kučera je to. No a když už teda ho zmiňuji, tak se k němu ještě jednou vrátíme, protože právě to, že vím, jak se jmenujete vlastně, mě pak upoutalo, protože jsem si všiml, že tam mezi těmi hlavními spolupracovníky je taky jistý Kučera, tak mě napadlo, jestli máte nějakou zpřízněnost, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Pojďme teď k Dopiu, pojďme teď k aktuálnímu dvojalbu. Souvisí to nějak s tím, že jste poměrně nedávno oslavil životní jubileum?
1: Asi ne, tuhle souvislost bych tam neviděl, ale je to vlastně docela praštěný v dnešní době, kdy ten zájem o muziku a touha kupovat si nosiče s muzikou není zrovna moc velká, tak já jsem trošku touha kupovat si nosiče s muzikou není moc velká, tak já jsem šel asi trošku proti proudu, že jsem natočil rovnou dvojalbum, ale ono to má, spíš to souvisí s tím, že se mi nazbíraly písničky. Vy jste mluvil o vydávání singlů, ale tam je pravda ještě jedna věc. Já jsem už před nějakými 8 nebo kolika lety začal dělat takovou věc, trošku nevděčnou, ale je to taková docela výzva. Prostě k audioknihám, který se točí v našich studiích, když k těm vybraným, který jsou jako výrazní a dobrý, dělat vlastně závěrečnou píseň, něco jako, jak se to dělá ve filmech, tak tadyhle je to trochu nevděčné v tom, že člověk nechce jako doplňovat příběh nebo vypravit příběh nový, na to asi posluchač, který zrovna to poslechl příběh, na to není zvědavý, takže musím najít vždycky nějaké pojítko, něco, nějaký oslý můstek, abych k tomu vytvořil tu písničku. No a tyhle písničky už do značné míry se podílely na albu Noční hlídka a pokud jde o Dopio, tak tam jich je drtivá většina, že to jsou vlastně příběhy z knih. A ty se mi nashromáždily a nashromáždilo se mi jich hodně a já jsem člověk netrpělivý, mohl jsem je rozdělit na dvě alba, ale prostě poslal jsem to do světa naraz.
0: Takže dohromady je to 20 písní. Dá se říct si teda, že 10 z nich je to single Espresso a těch 20 dohromady je tedy to Dopio. Zaujalo mě, že jste pojmenoval to album právě takto, jak jste postupoval tady v tomto případě, že jste tomu dal, řekněme, vlastně název, který trošku působí jakoby odlehčeně, že to je vlastně taková jako kávička, že to je tak jako odpočinek, ale při tom poslechu člověk ten pocit úplně nemá.
1: No, záleží, jak tu kávu berete. Můžete si brát jako odpočinkovou kávičku, ale já jsem jako na kávě v podstatě závislý. Velice ji miluju a hodně ji piju. A já jsem chtěl, aby to album bylo horký, aby bylo hořký, což asi je. A vlastně, když toho bylo tolik, tak aby bylo dvojitý, aby člověku na nějakou dobu vydrželo. Takže ono je většinou ty písně nejsou veselé, popravdě řečeno, a správná káva má být hořká. Tak mi ten nápad na ten název mi přišel případný, přímo mi spadl do klína.
0: Tak teď už tomu rozumím. Když to popíšete takto, tak je pravda, že to k tomu vlastně docela sedí. O to víc mě mrzí, že se nemůžeme potkat osobně, že si společně nemůžeme dát ten šálek dvojitého espressa, to Dopio pověstné, ale můžeme si jeho dopřát alespoň tedy v audio podobě, v podobě ukázek z vaší nové dvojdesky, která vyšla tady letos roku 2026 u vydavatelství Tebenas. No a já si říkám, že bychom tady nabídli další doušek muziky našim posluchačům, píseň s názvem První poslední. A ještě

0: Muzikant, zpěvák, skladatel, textař, básník Raven je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Představujeme si jeho nové dvojalbum Dopio. Vy jste tedy říkal, že je to vlastně, řekněme, kdybyste byl spisovatel, tak bychom řekli trošku jako sebrané spisy vlastně za poslední roky. Tedy, a ono to k té literatuře nemá daleko, protože jsou to vlastně skladby, které jste psal k audioknihám. Plus jsou tam nějaké singly, které jsme si už představovali částečně v roce 2023 na vlně Proglasu. Zajímalo by mě, jsou tam ještě potom písničky, které vznikly potom roce 2023, tedy v té tříletce následující?
1: No, ano, dokonce větší část je z těch posledních tří let. Je pravda, že když jsme mluvili o těch singlech, že už to vyšlo třeba s audioknihami, nebo prostě to vyšlo jako singly, tak já jsem každopádně, snažím se být poctivý ke svým posluchačům, takže všechny ty písničky, nebo vlastně z těch asi 19, z těch 20 je kompletně předělaných. Zejména, co je zásadní moment, že přišel do studia smyčcový orchestr, můj teď už tradiční spolupracovník, skvělý aranžér Daniel Wunsch mi napsal aranže pro smyčce a v nějakých 10 nebo 11 písních se vyskytují. Tam, kde třeba na těch singlech byly samply, tak jsou nahrazeny smyčci. Potom se posílil silně i ten tým dalších muzikantů, kteří tam jsou. A z čehož mám teda obzvlášť velkou radost, že já poslední dva roky vystupujeme v triu a máme skvělou bubenici Markétu Mužátkovou, která hraje s kapelou Vesna, což znamená, že se nám strašně křížejí termíny, protože oni hrajou neustále, ale jinak je to výborný, je jednak bubenice skvělá, jednak i moc hezky zpívá. Už tady prostě 11 písní, myslím, že 10 nebo 11 písní hraje na bicí Markéta. V jedné písni tam hostuje Damián, k tomu se ještě dostaneme, ale prostě jsou ty písně každopádně oproti těm předchozím verzím jsou pozměněné, jsou dotažené a jsou trošku naleštěné.
0: Ale vracíme se zase vlastně k tomu, o čem jsme tady mluvili ty tři roky zpátky. Pokud by to někoho zajímalo, když to tak už často cituju, tak ten rozhovor je k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz, jako všechny ostatní z cyklu Jak se vám líbí. Tak my jsme tehdy tady mluvili o tom, že vy vlastně zabrušujete do rockové hudby, do klasické hudby, že máte opravdu široké stylové rozpětí, i co se týká nálad. Takže tady se to vlastně potvrzuje.
1: No tak já, víte, co mě k tomu ještě krásně ponouká, vlastně to, že když děláte tu vlastně titulkovou, závěrečnou, finální píseň k velkému příběhu, tak člověk třeba hledá i aranž, které se to nějak odrazí. Ne, že bych se snažil za každou cenu, aby to bylo třeba místně nebo dobově odpovídající tomu příběhu, to ne. Ale je tam prostě třeba písnička, ke které se asi myslím dostaneme, vídeňské tango, tak je s velkým orchestrem a je to fakt hodně černý tango z počátku 20. století. Je to atmosféra Vídně na podzim 1918, kdy se prostě navrátilci vrací z evropských bojišť. Ti, kteří přežili, mají strašlivé šámy na duši, někteří i na těle a do toho jsou tam prostě vídeňské kavárny, bordely a tak, takže to je prostě, to vás pak už vede i k té svým způsobem k té aranži, atmosféra vlastně.
0: Když jste říkal, že většina těch písní z těch 20, co na albu, dvojalbu jsou, vznikla tady v těch posledních třech letech, byly to opět audioknihy, ke kterým jste ty skladby psal, a nebo jste si psal prostě písničky jen tak a až se naskytne příležitost, tak je vydáte spolu s těmi dalšími?
1: Většinou to byly audioknihy, ono mě k tomu vlastně, já jsem pod tlakem, který jsem si na sebe hodil sám, jednak, že těch audioknih a těch dobrých vlastně děláme docela dost, jako těch, kteří si podle našeho názoru třeba tu písničku zaslouží, takže jsem pod tlakem, abych je napsal, protože vydavatel mě honí, že už to má prostě, nevím, no ano, teď jsem přesně v té situaci, kdy kdy velice silná knížka bude mít křest za 6 neděl, prostě už jsou sezváni hosté a já ji nemám, tu písničku ještě. Takže jsem pod takovýmhle tlakem, čili vlastně většinu potom písní, které napíšu, tak směřuju k tomu, ke knihám. Ono je teda veliký štěstí, že ty knihy a ty příběhy jsou velmi pesté, takže to potom je, že mě to netlačí k nějaké uniformitě. No. A vedle toho, pokud jde o texty, no tak já, to je ten druhý bič, který jsem si na sebe ušel. My jsme před těma 3 lety jsme spolu hovořili, myslím si, při vydání mojí knížky Paranoir, sbírky básní. No a ty básně byly sebrány, takže každou neděli v podvečer vždycky vydávám novou básničku, kterou jsem zrovna napsal, taky vydávám na sociálních sítích. Za ty 3 roky se přidali ještě, takže teď už je okruh několika tisíc čtenářů, kteří to čtou pravidelně, někteří mi vynadají, někteří mě pochválí a Paranoir je zatím první knížka, která z toho vyšla a příští rok bude další. Je to strašný, už to dělám 5 let. Teď v říjnu to bude 5 let, takže to je, jestli jednoduchým počtem je to asi 250 básní. A jak no vlastně, a mezi tím samozřejmě hraju koncerty a v divadle a tak. Takže nakonec tím vším chci říct to, že stíhám většinou to, k čemu jsem nucen těmi úkoly, které jsem si na sebe naložil.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku z dvojalba Dopio. Čeká nás teď píseň s názvem Černý a bílý.

0: Černý a bílý, to je název písničky, která právě dozněla. V pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu je dnes hostem Vladimír Kučera alias Raven. Zpěvák, skladatel, textař, básník, který vydal nedávno dvojalbum Dopio, z nějž si dnes pouštíme ukázky. A já bych měl ještě dotaz k tomu, kdo vlastně s vámi spolupracuje na tom albu, protože vy jednak jste tady ty skladby napsal, muziku i texty, zároveň jste je také produkoval, aranžoval, ale co zpěv, protože zpíváte ve drtivé většině těch písniček, ale máte tam občas i hosty, tak a byl to případ právě tady písničky Černý a bílý, která dozněla. Kdo tam s vámi je?
1: Ano, tady musím představit, ale myslím si, že někteří posluchači nepotřebují představovat, protože ji poznali, je to písničkářka, šanzonierka Monika Song, která má spoustu svých vlastních krásných věcí, teď zrovna točí album a oni mě, abych jí tam dodal na to něco, ale já se moc těším. Ta je skvělá. Tak to máme jeden duet. Další duet vlastně je s mojí dávnou kamarádkou, s kterou jsem toho už spoustu natočil, Atina Langoska. Momentálně teda žije už několik let na Kypru, tak je to trochu složitější, ale prostě mám z toho velikou radost. To je naprosto skvělá zpěvačka. Pak tam v jedné písni, to už jsem se zmínil, o bubenici Markétě Mužátkové, tak píseň Rande na hranici, která vznikla asi dva dny po začátku té nechutné a strašlivé ruské války na Ukrajině, tak tady se proměnila ta píseň v duet a zpíváme ji s Markétou. A myslím, že tam je ještě jedna holka a to je Mariami Volosač, německá zpěvačka a vlastně je to písnička, která je stará už několik let. Natáčeli jsme ji v době covidu, tuším v roce 2021 a tehdy jsme dělali s Igorem Barešem Zánik samoty Berhof, dělali jsme ho jako audioknihu a já jsem potřeboval do toho příběhu, jsem potřeboval tu maličkou úlirku, která si bude prospěvovat sama pro sebe o Tannenbaum a další německý koledy a nějaký německý písničky lidový a takhle. Podařilo se nám přes různé známé sehnat na dálku v Passau holku, který byl tehdy 13 let a ona prostě vzala mobilní telefon a do mobilního telefonu to naspívala. A je vzniklo svým způsobem kouzlo nechtěného, protože jak si to zpívala v tom pokojičku, my jsme se nemohli setkat, nemohlo se cestovat, nic, jak si to zpívala v tom pokojičku, tak je to neuvěřitelně intimní, ona si to tak jako pro sebe zpívá. Takže jsem část těch věcí jsem použil v tom příběhu a nakonec vznikla písnička, která vlastně, muzika je určitou verzí staré německé lidové písničky a já jsem prostě popadl tu její nahrávku. Nemusel jsem ji prakticky vůbec ladit, jen si jim kousek posunul asi o čtvrt tónu a byla v tónině. A tady já jsem ve studiu k tomu naspíval svoje party, vznikl duet a je tam právě z toho strašně cítit ta intimita. Dneska je z ní dospělá holka, ale nejsme ve styku, takže samozřejmě jí desku pošlu a uvidím, snad se moc nenaštve, že je tam jako dítě, ale jako, nebo jako spíš velmi mladička holčička, je to strašně křehký, moc mě to baví. Musel jsem teda zpívat německy, což není sranda, pač německy moc neumím, ale dopadlo to, myslím, krásně.
0: No já věřím, že jste teď spoustu posluchačů, že jste v nich vzbudil zvědavost, ale my si Berhof dnes nepustíme, tak pokud si chcete poslechnout Berhof, tak si budete muset opatřit dvojalbum Dopio od Ravena. A když už jsme u těch písní, které jsou, řekněme, inspirovány něčím jiným a nejsou úplně plně autorské, tak je tam přeci jenom ještě jeden případ, který má taky trošku jiné autorství, jinou inspiraci možná než ve vás samotném. Která to je?
1: Ano, tak je tam, teď ty posluchače, které jsem možná navnadil, teď je vyděsím, ale je tam Škaredá neděle, Somor Vašarnob, což je písnička, která vznikla v roce 1936, ji napsal maďarský skladatel Reso Sereš a vlastně, jakmile ji opatřil textem, teď ale neřeknu z hlavy toho básníka, který to otextoval, to mi vypadlo, nicméně ta písnička je takovým zvláštním způsobem teskná, že se z ní stala hymna sebevrahu. Mm-hmm. Vlastně rakouští, maďarští a tak důstojníci si dávali od cikánské kapely zahrát Škaredou neděli, Somoru Vašelnob a pak se zastřelili. Jo. Stala se neblaze proslulou písničkou. V roce 1941 přeplula oceán ta písnička, naspívala jí Billie Holiday v Americe, no a začali biznismeni skákat z oken s touhletou písní. Dospělo to až tak daleko, že BBC měla 60 let zakázáno jí vysílat tu píseň. Jo? Měla to v interním dopisech, ten zákaz skončil, nevím, někdy po roce 2000, myslím, teprve. A nahrál jí, jako spousta lidí nahrává, dokonce existuje nějaká verze, jsem objevil od Karla Gotta, taková nějaká, ale nešpatná, Iva Bytová nádherně ji udělala. No a já jsem vzal to téma, jak hudební téma, tak teda to téma textové. Každý z posluchačů, který někdy prožil takovou tu neděli, kdy už se šeří, už asi se nic ten den pěknýho nestane, člověk sám doma a něco nedopadlo dobře, třeba na někoho čekal, kdo nepřišel, tak ví, jak depresivní může být nedělní odpoledne. Tak já jsem prostě ji opatřil novým textem na staré téma. Pevně věřím, že posluchači u toho nebudou dělat nějaká unáhlená rozhodnutí, ale já ji hraju na koncertech a zatím se nám nestalo.
0: My tady zákaz nemáme, ale přeci jenom pustíme jinou písničku, i když nevím, jestli o něco veselější, protože je to právě to zmiňované už vídeňské tango 1918, ve kterém s vámi tedy zpívá Attila Langoska.

0: Ještě pár minut bude mým hostem, jak se vám líbí, na Proglasu Raven, muzikant Vladimír Kučera vlastním jménem, který vydal nové dvojalbum Dopio. A teď se tedy dostáváme k tomu příjmení, protože já jsem na úvod zmínil, že mě zaujalo v souvislosti s jiným Kučerou, který se na albu výrazně podílel. A jak jsem tak pochopil, tak v podstatě postprodukce i produkce, ale potom ta postprodukce na albu byla v podstatě rodinná záležitost.
1: Ano, Damian je můj syn a Damian je producent a zvukový mistr. Dneska prostě už ve studiu musím říct, že míchá lépe než já. Jo, je prostě, je strašně šikovný. Teď ostatně tady, pokud posluchači občas slyšejí bicí, tak tady pode mnou je studio a Damian zrovna točí s nějakou kapelou tam. A ten nejen, že tam plnil ty úlohy postprodukční a mixu u některých písní a tak, ale naspíval se mnou všechny sbory. V tomhle tom teda musím, k němu chovám velký respekt, protože mi pomáhá vymyslet více hlasy a skvělým způsobem, on není solovej zpěvák, ale jako na backing vocals je prostě zaměnitelný, výborný, velmi rád ho využívám pro tyhle ty věci, pokud má čas a je ochoten to dělat. A pak ještě v jedné písniče hostuje na bicí, protože hlavní muzikantskou profesí je bubeník. My jsme 10 let spolu hráli, teď prostě je místo něj tam již zmíněná Markéta Mužátková, ale protože jako se mnou některý ty písně hrál po koncertech a takhle jsem ho požádal, ať si zahostuje v jedné písnice, která je svěžnější a tvrdší. On je jako muzikant prostě jednak hrál prostě v kapele, která se stala docela jako pověstnou po Evropě, dokonce byli ve státech, v Japonsku, v Číně, Skywalker, a ten Skywalker zanikl a na jeho troskách vyrostla kapela Mind Gaze, která teď už objíždí zase Evropu, a tam je prostě Damian bubeníkem a hlavním zpěvákem je tam můj nejstarší syn Jan, takže prostě synci se velice... No, dostali se dál než já rozhodně. Dělají si ten srandu, když se ptají, táto, kde hraješ zítra? A já říkám, no já je u Budějcích, no jo, a my v Paříži.
0: No, vaši synové sice hrají v Paříži, ale vy jste dvojalbum Dopio pokřtil ve Verichově vile, tak si myslím, že to bylo taky velmi krásné. A pokud by posluchače zajímalo, kde tedy budete hrát příště, tak se můžou podívat na web raven.web.cz, případně na váš Facebook. A já vám v tuto chvíli děkuji za rozhovor, přeji, ať se daří, a přeji, ať tedy stihnete napsat tu aktuální píseň k té vznikající nebo k té vzniklé vlastně audioknize poslední, ať se vám to povede a na křtu tedy už je hotová. Díky a ať se daří, těším se někdy příště.
1: Já děkuju taky moc a všechny zdravím.
0: Písničkář, muzikant, skladatel, zpěvák, textař, básník Vladimír Kučera alias Raven byl hostem dnešního Jak se vám líbí a z jeho nového dvojalba Dopio zazní na závěr ještě píseň Vrabci a dějiny. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, díky, že nás posloucháte, mějte se hezky a těším se někdy příště opět naslyšenou.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak muší, chvíli tomu tichu naslouchej.

lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Wayne Jan pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál, ač mnohým skřížil mušku. A střelci v zákopech sklopili svá hledí. Wayne Jan podíval se k Bohu. A Bůh pravil,

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: Na poslední zářijovou neděli připadá rozhodnutím papeže Františka Světový den migrantů a uprchlíků. Tradice této připomínky však sahá hlouběji než 100 let nazpátek. Původní osvětový den k problematice italských migrantů totiž vznikl krátce po nástupu papeže Benedikta 15. prvně v únoru 1915. A bylo to přesně o 100 let později, roku 2015, kdy se Evropané začali zabývat uprchlickou krizí, protože na kontinent směřovali uprchlíci převážně s válkou zbídačené Sýrie. Téma migrantů a uprchlíků je od té doby horké i v Česku. V dnešním pořadu za 5-5 vám proto nabízím dva pohledy na téma migrantů, uprchlíků, krátce příchozích. Nejprve uslyšíte příběh příchozího evangelického faráře Leonarda Teky, který k nám ještě za Československa přišel z Angoly. V Pelhřimově vystudoval strojní průmyslovku a později v Praze a v Ženevě teologii. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích pak probereme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Petr Vizina.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: Vítám ve vysílání Proglasu faráře Českobratrské církve evangelické na Kladně Leonarda Teku. Dobrý den, pane faráři.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Vy jste přijel z Angoly do Československa v září 1988. Vzpomenete si ještě, jaký byl váš první den v nové zemi?
2: Ano, vzpomínám, vzpomenu. To jsme přiletěli nějak k večeru do Prahy. Pamatuji si, že na letišti nás nikdo nečekal a byl s námi jeden kluk, nebo možná dva studenti, kteří tady už studovali, takže to tady trochu znali a oni potom zavolali taxi a dostali jsme se prostě pak do Prahy, do transitního hotelu, který byl zároveň i vysokoškolskou kolejí Kajetánka. Takže tam jsme se pak ubytovali ten večer.
1: A řekněte mi, jaké byly vaše první dojmy, když jste jel z letiště, viděl jste z okna místo, kde jste měl studovat, kam vás angolská vláda tehdy vyslala, tak jaký jste z toho měl pocit?
2: Tak spíš jsem byl zvědav, koho pak potkám, jestli tady bude ještě více krajanů a tak. Z letiště do centra Prahy. Nejdřív mi přišlo, že jsem vůbec nevěděl, prostě jak to ta Praha vypadá, protože tenkrát mi přišlo, že takové pustné. Jo? Bylo málo aut, málo lidů, teda málo lidí a i ty ulice byly takové jako zvláštní. Působilo na mě takovým dojmem, že nevím úplně, kde jsem to jako skončil. Než jsem vstoupil pak do centra Prahy.
1: Já už jsem říkal, že vy jste studoval střední strojní školu a pak jste se stal farářem, pak jste vystudoval teologii. Vás vyslali angolští marxisté, kteří spolupracovali s tehdejšími československými komunisty. To asi nebylo v plánu, že byste jednou dělal faráře?
2: To rozhodně ne. V plánu spíš bylo, abych dělal tu strojařinu a vrátil se do Angoly. Ten obor strojařina, kterou jsem dělal v Pelhřimově, mi vybrala angolská vláda. A k teologii jsem se dostal až prostě vlastním rozhodnutím po pádu komunismu tady. A taky protože hned v tom prvním roce jsem hledal společenství církevní. Začalo to na Slovensku. Já jsem byl půl roku ve Svitě u Popradu a tam jsem řekl vychovatelkám, že jsem křesťan a rád bych v neděli do kostela. Tam mě seznámili s jednou paní, která dělala uklízečku na domově mládeže a tam mě pak brala v neděli úplně do jiné obce, do kostela. Tam to nikdo neřešil. Komunismu navzdory. ale když jsem se pak po půl roce dostal zpátky do Prahy a hned pak do Behežmova a tam jsem zase to samé, o to samé prosil vychovatele, tam mi to už bylo zakázáno, ale v tom samém roce, teda do Behežmova jsem se dostal v lednu roku 1989. A na podzim téhož roku jsem skontaktoval ještě před pádem komunismu. Jsem skontaktoval tehdejšího faráře Husického v Třebíči, Michala Krchňáka. Možná ho budete znát, je to šéf redaktor studijního překladu Bible. Takže s ním jsem pak navázal kontakt. A on docela byl odvážný, protože přijel za námi do domova mládeže, do Behežmova a tam se představili vychovatelům, pak jsme s ním tam jako jednali, nevím, co jim řekl, ale oni museli vědět, o co tam jako šlo, ale nedělali nám potíž, jako problémy tam byly, ale jezdili jsme víceméně tajně do Třebíče na víkendy, a on nás vždycky tam přijal, lidi ze sboru nás tam ubytovávali a po pádu komunismu jsme pak už otevřeně mohli mluvit o své víře i v Behežmově a našli jsme tam evangelický sbor. Tam jsme se začlenili a tam později vznikl i ten můj nápad, že budu dělat teologii a že chci dělat faráře.
1: Já vím, že vy jste původem z baptistické rodiny, váš tatínek byl baptistický kazatel, nebo snad ještě je. Jakou jste, máme takovou představu o Afričanech, že jejich víra je taková živější, živelnější třeba. Jak vám připadali Češi ve víře, když jste sem přijel?
2: Tady se to nedalo moc posuzovat tím, že ty křesťané prostě byli jakoby v útlumu, i když na to v útlumu jsme i v současnosti, máme za sebou to bun v 90. letech, ale tenkrát se to nedalo posuzovat, zejména jako na Slovensko se mi líbily bohoslužby, nebyl se živý, jak jsem byl zvyklý v Angole, že tady se jako zpívat a při zpěvu se sedí, to pro mě bylo jakoby za trest, protože byl jsem zvyklý, že když se zpívá, tak se pohybuje, se tancuje. A teď jako najednou se jako sedíme, slovům jsem stejně nerozuměl, tak jsem se užíval melodii a varhany, které pro mě taky byly novinkou, protože u nás v kostele je doprovod spíš jenom bubenický a jiné hudební nástroje, které jsou spíš součástí té hudby než doprovod. Jo, oni neudávají to tempo, jako ale podporují ani melodii, že tady bez varhance blbě zpívá, u nás to takhle není. Prostě zpíváme a varhani prostě ať dělají, co chtějí. Nemáme je, jo, když to řeknu takhle. Takže to bylo pro mě trochu složitý zpočátku, ale když jsem se dostal do Třebíče, Michal byl takový opravdu jako živý. Ten nám vyhověl. Navíc nás dovolil na jejich bohoslužbách, abychom zpívali. My jsme byli asi 4 kluci z Angoly, tak jsme začali nacvičovat nějaké své písně a tam jsme to nějak jako trochu oživili. On potom hned po pádu komunismu začal uspořádat

0: Já jsem byl na Slovensku úplně jediný Afričan v tom světě. Bylo to trochu náročné, že jsem neměl nikoho jakoby krajana nebo někoho prostě z Afriky, ale na domě mládě jsem byl dobře přijat, to musím říct. Vychovatelky, já pořád říkám vychovatelky, tam opravdu nebyl žádný vychovatel, až na jedno učitele, který měl na starosti částečně slovenské studenty, tak tam byly sami vychovatelky a ty nás seznámili se svými studentkami zase. Byla to střední škola, teda domov mládeže při chemické střední škole a byly tam sami holky, jenom 7 Slováků, takže a oni byli docela jako otevřený, tak jsme se začali prostě s nimi zblížit, jako jsme se kamarádili, chodit na procházku, hrát si na sněhu. Přitom zážitky mám takové, že když jsme byli třeba po obědě a šli jsme kolem 2 hodiny na procházku, tak jediná cesta z areálu domova mládeže do obce Svit vedla přes autobusové nádraží. A v té době končili lidi v práci, šli na autobusy a věděl jsem, že jak tam tudy jdeme, že všechny oči mají jeden společný bod. Dívali se na mě. Žádný černoch tam nebyl. Bral jsem to s nadhledem, že prostě je to realita, neviděl nikdy černocha, takže jsem to takhle prostě jako přijal. A pak takový zážitek, že jednou přišli za mnou slovenské studentky a ptali se mě, prostě chtěli vědět o Angole, o mně, bylo takové upřímné povídání a jedna z nich mi položila otázku, jestli se mi nestýská po mamince. A já lámavou slovenštinou jsem se chystal odpovědět, ale nejsem se k tomu dostal. Jedna holka pronesla něco jako, že prosím tě, co to je za hloupou otázku, ty neznáš Afričany, oni jsou jako opice, narodí se, jde svou cestou a maminku prostě nezná. Tak jsem úplně jako zíral, cože to slyším, já tenkrát opravdu trpěl tou izolací tady, to, že nemůžu komunikovat volně se svými rodiči a najednou slyším tohle. Zachoval jsem klid až na to, že jsem odmítl pak odpovědět. Já jsem říkal, že prostě vaše kamarádka vám už odpověděla, já prostě k tomu nemám co dodat. Oni pochopili, že jsem uražený, omluvili se, prosili mě, ať tím to vysvětlím a já jsem to odmítl. Tak jsem jim opravdu neodpověděl. Nutno říct, že ta holka byla trochu naivní, protože později jsme se docela zkamarádili, omluvila se a chodili jsme potom spolu různě na výlety, takže ukázalo se, že to bude jenom taková puberťačka, která prostě nevěděla, co říká. Takže jsem jí to nějak nezazlíval.
1: Posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Hostem našeho pořadu je kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Pane Teko, podle odhadů je 80% Angolanů se hlásí ke křesťanství. Je to na té společnosti podle vás nějak poznat, kdybyste ji srovnal s tou společností v České republice, která v těch číslech přece jenom to bude zlomek, jenom těch 80%?
0: Znát to je. Musím zároveň říct, že ta otázka je trochu těžká nebo složitá. Je to znát, ale jak v čem? Afričané většinou jsou takový zbožní, i když moc nepraktikují, pořád prostě jsou takový jakoby věřící. Tam bych řekl skoro, že každý Afričan jako věří, když do toho posledně nechodí a pořád argumentuje tím Bohem, pořád jako vnímá něco, co je prostě hřích, něco, za co může být prostě potrestán, vnímá i něco, jako, co má jakoby dár od Pána Boha. Tak toto je takové vžité prostě v té kultuře, ale v praktickém životě zároveň jako těch 20% je taky jako znát, že prostě to nějak moc neřeší, když jako pořád mají to jméno prostě Boha v kuse, ale že prostě s

0: tím úplně tak jako neřídí. A někdy to vypadá, že spíš jako kulturní jev, než víra. Jo, ale jak říkám, je to prostě otázka složitá. Pak jsou i takoví, kteří jsou opravdu jako, kteří jsou silně věřící a u nich je to jako i znát, že tím prostě žijí denodenně, ostatně prostě chodí do kostela pravidelně, ne jako tady, že prostě nejdřív jako plánují, co s rodinou, kam na výlet a kdyby náhodou pak bylo volno v tu neděli, že nemám co dělat, tak proč ne do toho kostela. U nás ne, oni prostě vědí, že v neděli se chodí do kostela. A tady musím říct, že do toho kostela chodí, pak je to otázka vlastně, z čeho ty ta čísla vychází. Otec nám vždycky vykládal, že, nebo rozlišoval křesťany na tři druhý věřící, potom takový, co je jako hledající a akceptující. Věřící, že jsou oficiálním členy daného sboru, potom akceptující, že prostě akceptují to i chodí na ty bohoslužby, ale nejsou oficiální členy sbory. A pak ti, kteří prostě to tolerují, nechodí, ale prostě vědí, že tady je to křesťanství, tady je ten sbor. A všichni mají jedno společné, zúčastní se života sboru. Když sbor něco potřebuje, nemají problémy přijít a pomoct. I když nejsou členy, i když to jenom tolerují, ale sami se necítí být úplně jako vtažený do té víry a tak. Tak stručně řečeno.
1: Rozumějí tomu, vaši farníci nakladně praktikujete to tam stejně, jako tomu bylo u vás doma, když tatínek byl kazatelem baptistického sboru?
0: Tak samozřejmě já jako farář a navíc jako z jiné kultury se spíš přizpůsobují, než aby se lidi přizpůsobili mně. Samozřejmě v té vzájemnosti, v mém působení je i možnost to nějak jako trochu ovlivnit, můžu to dělat tím slovem, výkladem písma svatého, nabádání lidi k tomu, abychom to vírou skutečně žili a tak. Nakladně mám takovou dobrou zkušenost, že máme tady lidi, kteří nejsou oficiálními členy sborů, přitom taky se zúčastňují života sborů. Prostě ani jako člověk, který by přišel jako host zvenčí, by to ani nepoznal, kdo je skutečným členem sboru, kdo jim není. I my sami se nikdy si to pleteme, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná je opravdu naším členem, naší členkou nebo ne, protože se nelišíme. Chodí sem, přispívají materiálně i duchovně do růstu společenství, i když nejsou oficiálními členy. A je to v nich.
1: Řekněte mi, shodou okolností právě ve středočeském Kladně působí dva faráři původem z Afriky, vy a také husitský farář Fanuel Osveto původem z Keni. Znáte se nějak, bavíte se, máte něco společného, tedy kromě toho, že jste výrazní, protože jste tmaví?
0: Známe se, bavíme se a velmi, velmi se kamarádíme. My tady děláme legraci, že je to prostě černé Kladno, takže jsme na správném místě. A jinak jako bavíme se v rámci ekumény. Tady na Kladně máme velmi výbornou ekumén, opravdu výbornou. My se přátelíme se všemi kazateli všech církví. Jsou tady baptisté a s kolegy římskokatolickými, kolegou z křesťanského společenství, adventisté, všichni tady jsou, církev bratrská. Scházíme se jednou za měsíc. Naposled jsme byli minulý týden, před týdnem, v pondělí, tady u mě. Vždycky se sejdeme u někoho z nás, modlíme se s dílem, sdílíme si, plánujeme, že míváme sem tam i ekumenické shromážení, na které zveme prostě lidi. I v městě na náměstí děláme někdy prostě i bohoslužbu ekumenickou, takže a v rámci toho se stýkám i s tím Samuelem. Takže my se tady kamarádíme, přátelíme všichni.
1: A řekněte mi, vy jste strávil vlastně většinu dospělého věku už v Česku. Cítíte se jako Čech?
0: Necítím se úplně jako Čech, i když jsem tou vaší kulturou velmi ovlivněn a Čechům fandím ve sportu, ve všem. Já to beru tak, že mám dva domovy. Mám dva domovy, když tady opravdu jako žijí díl, ale pořád se cítím zároveň i jako Angolán a Česko beru jako svůj druhý domov. V němž ale převážně prostě žijí, mám tady vlastně jako zázemí, takže tak.
1: My se bavíme spolu krátce před Světovým dnem migrantů a uprchlíků. Myslíte, že křesťané mají nějaký zvláštní vztah k lidem, kteří přicházejí z jiné země, kteří tady nejsou doma? Máte dojem, že to je něco speciálního?
0: Tak, když to vezmu podle písma svatého, tak známe ten dovětek, pamatujte, že sami jste byli cizinci v egyptské zemi. Takže takhle nás nabádá prostě Bible, abychom i my přijímali příchozí. Samozřejmě i toto je otázka velmi komplexní. Ten příchozí se taky musí nějak, jo, aby byl přijat, i on musí nás přijmout. Jsme všichni prostě lidé a má nás spojit vždycky jako ta láska. Jo, pokud přijde někdo, ale jeho cíl je prostě jako mě dostat z toho mého místa, pak je to špatný. Ale z principu ano, my máme to přikázání milovat blížního svého jako sama sebe a nedělat mezi lidmi rozdíly, jak zase říká třeba apoštol Pavel. Takže křesťanství má být migraci otevřené a zároveň ale individuálně prostě posuzovat, koho to přijímáme a proč to přijímáme. Jo? Máme právo prostě odmítnout, pokud příchozí nemá úplně s námi dobré úmysly. A po vzoru vlastním je dobré se integrovat. Integrovat se, a já třeba tady žiji, ale přijímám něco českého, a neprosazuji nutně to svoje, ale nezapírám svůj původ, svoji kulturu. Jak říkám, pro mě je to obohacení, že praktikuji svoji africkou kulturu, zároveň prostě praktikuji to české, aniž bych nějakou vytlačil. Přijímám obě kultury za svoje.
1: Říká kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Já vám moc krát děkuju a zdravím vás na Kladno.
0: Taky moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
1: Mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: Posloucháte pořad Za 5.5, věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích teď proberme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Omlouvám se, začneme od podlahy, od nejspodnějších pater českého internetu a také politické rozpravy. Asi jste zaslechl, že elity chtějí Evropu uprchlíky zaplavit, aby zničili tradiční podobu našeho kontinentu i naše náboženství. Co jste si o tomhle pomyslel?
2: Tak pomyslel jsem si hlavně, že to je takový trošku emocionální výkřik, protože politici, když budeme hovořit o tom roce 2015, který byl takovým jedním ze zlomových bodů v té nedávné historii, tak reagovali především na tu aktuální situaci, ať už geopoliticky nebo konkrétně v Maďarsku. Takže se jednalo o reakci na konkrétní situaci, politické jednání, které reagovalo na tu situaci. A za druhé taky jednání, které se snažilo co nejvíce recipovat také ten mezinárodně právní rámec. Takže nějaké spiknutí elit opravdu v této otázce nevnímám.
1: Ještě přesto pro posluchače, máme indicie, které by takovou domněnku, která se objevuje tedy nejen v temných zákoutích internetu, ale dokonce se objevuje ve veřejné rozpravě v České republice, které by tuhle domněnku podpořily?
2: Žádnou se nevybavuji.
1: Vy žijete v Německu. Jak vypadá srovnání debaty o uprchlících u nás a právě v Německu?
2: Tak řekl bych, že je přece jenom o něco méně emocionální, to by byl asi první bod, který bych uvedl. A druhý bod je ta skutečnost, že je to diskuze, která vychází z větší zkušenosti historické, ale také ze zkušenosti praktické, protože počet nebo množství migrantů z různých zemí v Německu je přece jenom větší než v České republice. Takže tyhle ty dva aspekty, tu debatu, tak říkajíc, konturují úplně jinak než u nás.
1: Jak vypadá ta německá zkušenost s migranty? Můžete říct ze své zkušenosti každodenního života, jestli nějakým způsobem to změnilo i váš život, nebo je to nějak vidět?
2: Tak já bych možná začala tím, že sám se vnímám jako jakéhosi migranta, právě protože jako Čech žiju v Německu, tak taky spadám do té kategorie migranta. A jinak, co se týče toho, jak člověk vnímá tu situaci z toho běžného diskurzu nebo ze svého běžného okolí, tak asi možná v porovnání s Českou republikou nebo hlavně s nějakým maloměstem nebo malým místem v České republice člověk potká víc lidí, u nich je zřejmé, že jejich rodiče se narodil možná na jiném kontinentu a potkává je v běžném životě na zastávce, v prodejnách nebo v kině. Ale jinak bych neřekl, že zas ten rozdíl nějak do očí bíjící, ta v tom smyslu, že by mě to nějakým způsobem šokovalo, že by mě to nějak překvapilo už, když jsem se do Německa poprvé odstěhoval na trošku delší čas, tak to nebyla skutečnost, která mě nějak zarazila nebo překvapila.
1: A jak podle vás Německo zvládlo tu vlnu přistěhovalců, kteří přišli do Německa v roce 2015, pokud se nepletu, tak to byli hlavně Syřané, kteří odcházeli z té válkou z bídačené země.
2: Tak myslím si, že celkově ta bilance je pozitivní v tom smyslu, že řada těch, kteří přišli, tak se alespoň částečně integrovali, ať na ten pracovní trh nebo vůbec do té společnosti. Samozřejmě existují nějaké příběhy, které nekončí úplně happy endem, kde došlo k nějakým napětím třeba s těmi hostiteli nebo kde došlo k nějakému napětí v tom daném místě. Ale jinak celkově se dá říci, že zase nějakým zásadním způsobem tu společnost si myslím, že to neproměnilo. Možná, že jakým způsobem se ta situace proměnila od roku 2015 ta věc, že to téma je ještě mnohem víc předmětem veřejné debaty, než to bylo před tím rokem 2015 a zvlášť v letě 2015-2016 to bylo skutečně takové významné téma, potom významné téma i před posledními parlamentními volbami. Takže asi v tomhle smyslu bych to tak komentoval.
1: My spolu hovoříme v době, kdy odchází z úřadu německé kancléřky Angela Merklová. Pakliže mám sáhnout do slovníku znovu takových těch hlubších vrstev české politické debaty. Ona byla označena za vítačku, jenom jestli znáte tenhle ten pojem, jestli se k vám dostal. Podle vás vítala Angela Merklová nebo Německo jejím prostřednictvím uprchlíky, je to adekvátní výraz?
2: Já bych neřekl, že to je úplně přiměřený výraz, že by v tom smyslu, že by to vyjadřovalo takovéto nadšené vítání, to byl jeden z obrazů té takzvané uprchlické krize v roce 2015 na tom Mnichovském nádraží, jak stáli mladí lidé a vítali některé ty uprchlíky, kteří přijeli tím vlakem z Rakouska. To si myslím, že v tomto smyslu bych Angelu Merkelovou neviděl jako vítačku. On tam vůbec ten pojem vítačka určitě má nějakou negativní konotaci.
1: Zcela jistě.
2: Co si myslím, že určitě v jejím rozhodování hrálo roli, je zkrátka reagovat tak, jak je ona známá, jako krizová manažerka na tu krizi, která vznikla v létě roku 2015 a potom snaha integrovat ty uprchlíky nebo ti, kteří přišli do té společnosti i na trh práce, kde vnímala, že řada těch, kteří přišli, by snad byli integrovatelní do toho trhu práce. Takže...
1: Čili tohle je praktičtější téma, tedy než rozdávání nálepek, předpokládám.
2: Ano, samozřejmě je to běh na dlouhou trať, není to něco, co se podaří úplně vždycky, není to něco, co by sebou nepřinášelo nějaké napětí nebo nějaké třecí plochy, ale u řady těch, kteří se rozhodli integrovat do té společnosti, tak se to do menší či větší míry vydařilo.
1: Říká teolog Petr Štica, vy posloucháte pořad Za 5.5, tématem jsou hosté a příchozí. Pane Štico, V4, čili Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, to je tedy uskupení států, které jsou známé tím, že jsou proti těm kvótám přerozdělování uprchlíků v Evropě. Nejsou kvóty poněkud byrokratickým, poněkud tupým řešením, jaksi prostě matematickým?
2: Tady bych odpověděl, že ano, a to je, myslím, slabina tohohle systému nebo tohoto konceptu. Já sám jsem, když ten návrh v roce 2015 nebo 16 to bylo, 2015 to bylo asi ještě, zazněl, tak jsem byl vůči tomu opatrně skeptický, právě proto, že to je takový matematický model, který v té realitě života nemusí být úplně vždycky vlastně vhodný nebo nějak přiměřený. Na druhou stranu, co mě působilo jisté obtíže, na co jsem byl opakovaně dotazován i svými kolegy ze zahraničí, byla ta skutečnost, tak co tedy ty státy V4 nabízejí jako alternativu tomu řešení, se kterým přišlo Evropské společenství. A je třeba si upřímně říci, že opravdu nějaké přerozdělování zátěže nebo solidarita v rámci Evropské unie určitě v těchto otázkách musí existovat. Možná, že ten takový ten matematický systém kvót není úplně ten nejvhodnější, ale vymyslet nějaký solidární mechanismus, který by reagoval na to, že některé země, konkrétně ty země jako Řecko nebo Itálie nebo Španělsko, můžou být vystaveni skutečně velké množství uprchlíků a pak jsou zodpovědně za celý ten azylový proces a tak dále, je něco, co je jistou asymetrií v rámci Evropské unie a vytváří prostory nespravedlnosti. A proti tomu je třeba bojovat nějakými nebo bojovat, utkat se s tím, pořád se s tím nějakými solidárními mechanismy a ty můžou mít diferencovanější podobu než ty uprchlické kvóty, ale jsou určitě na místě.
1: My se bavíme o příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Ten vyhlásil papež František, pokud se nepletu, v roce 2018. Zdálo by se, že církev je v tomto tématu zvláštně rozštěpená. Ona má ve svém DNA ten Ježíšův příklad a celý ten etos starého a nového zákona, kdy ten host je, a ten, který je příchozí, tak ten prostě o toho se máme starat a dávat na něj pozor. Na druhou stranu je to vysoce citlivé kulturní téma, protože prostě vidíme, že ti příchozí jsou často jiného náboženství, konkrétně tedy muslimové, a vidíme, že to je předmětem kulturních válek. Jak si podle vás vede církev v tomhle ohledu?
2: Vy už jste naznačoval téma přijímání migrantů nebo vztah cizincům je určitě jedním z témat, které patří nejen v české církvi k těm takovým palčivějším nebo takovým diskutovanějším, ale je pravda, a vy jste to také zmínil v té otázce, že papežové a představitelé církve tady navazují na hlubokou biblickou tradici a na dlouhou křesťanskou tradici, která sahá až k těm biblickým základům, ale třeba už v 19. 20. století se papežové věnují opravdu těm velmi diferencovaně otázkám pastorace migrantů, sociální práce s migranty, etické reflexe toho, co migrace je, jak s ní pracovat a jak s ní zacházet. A papež František tady navazuje na své předchůdce a tohleto téma, zvláště v poslední sociální encyklice, bere jako takovým jedním, jako takové jedno významné téma. Na něm se ukazuje to hlavní téma jeho sociální encyklice Fratelli Tutti, a to je sociální přátelství nebo bratrství.
1: Někdo by mohl namítnout, to je zní všechno velmi vznešeně, což pak ale nejsme svědky ztroskotání toho konceptu multikulturalismu, kdy jsme měli dojem, že lidé se budou bez ohledu na svá náboženství a místa původu mísit a výsledkem bude pokojný svět?
2: Tak s tím tématem, o kterém jste teďka hovořil, o které jsem naznačil, souvisí proces integrace, který s tou otázkou migrace je úzce spojen a kdy je zřejmé, že integrace je oboustranným procesem, na tom se shodují všechny odborné publikace, které se tímto tématem zabývají. Jde o oboustranný proces, který vyžaduje námahu nebo aktivitu, jak na straně té přijímající společnosti, tak na straně toho migranta, který přichází a chce se integrovat.
1: To mimochodem připomínáte slova kladenského faráře Leonarda Teky, který je původně z Angoly, a on říkal přesně to, co říkáte vy. Co říká vlastně k tématu tu uprchlíků a migrantů učitelský úřad katolické církve, tedy magisterium. Co by vlastně katolík, čím by měl být vybaven, jako když přemýšlí o tomhle tématu a odřekne si ty nálepky vítačů a to přesvědčení, že Evropu prostě řídí nějaké spiknutí?
2: Tak to je samozřejmě teďka poměrně nesnadná otázka, zhrnout to do několika málo vět, ale já bych tady možná
1: můžete opřil. Můžete i víc?
2: Několik málo víc, ale snad ne úplně mnoho. Vypomohl bych si tady reflexí jedné americko-indické teoložky Tishi Rajendri, která vypozorovala, že sociální učení církve buduje tu reflexi týkající se migrace na dvou principech. Na principu světoobčanském a na principu politickém. A říká správně, v napětí těchto dvou principů se utváří ta reflexe migrace. A ten světoobčanský princip je něco, co je pro sociální učení církve typické od začátku. Zdůrazňuje důstojnost člověka, solidaritu, univerzální určení statku, to, že jsme na prvním místě jedna rodina, že teprve sekundárně dělení do jednotlivých partikulárních společenství.
1: Tedy, že křesťanství není klanovým nebo nějakým národoveckým nátěrem a náboženstvím, ale že vždycky přesahuje národ, rodinu, přestože je respektuje.
2: A to je jeden ten pilíř té reflexe a ten druhý pilíř reflexe je ten politický princip, kde ty církevní dokumenty velmi diferencovaně poukazují na právo státu na hraniční kontroly nebo na regulaci imigrace, ale zároveň říkají, že toto právo nemá být pouze vybudováno na základě nějakých nebo kvůli nějakým politicko-pragmatickým cílům, ale má se vždycky odpovídat etickým kritériím. A ten politický princip potom třeba velice hezky, nebo toho spojení toho principu světoobčanského a politického velmi hezky zhrnují v roce 2003 v dokumentu Strangers No Longer, už nejste cizinci, biskupové Spojených států amerických a biskupové Mexika, kteří říkají, že státy mají sice právo na kontrolu hranic, ale zároveň lidé, kteří se nemohou uživit ve své vlasti, mají právo na to hledat místo, kde by mohli uživit sebe a své rodiny. A zároveň třeba zmiňují skutečnost, že právo politického azylu platí bezpodmínečně, nebo že i irregulérní migranti mají svou důstojnost a je třeba respektovat jejich práva. A v té reflexi, v tom napětí těch dvou principů světu občanského, které reflektuje ty základní principy sociální učení církve a toho politického, se utváří ta samá reflexe tohoto tématu.
1: Jenom připomenu, že když jste mluvil o Spojených státech a Mexiku, tak součástí prezidentství Donalda Trumpa bylo vybudování zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, že to je velké téma taky pro Spojené státy a pro Mexiko. Ta hranice, která vede mezi těma dvěma státy, je tady jeden takový zažitý, řekl bych omyl, že ti, kdo věří té univerzalitě, o které jste mluvil, tak nerespektují hranice států, že hranice států považují za něco přežitého. Setkal jste se s tím?
2: Setkal jsem se určitě s tím, že někteří v té diskuzi zdůrazňovali právě jakýsi nebo zdůrazňovali takzně ten univerzální princip, že úplně pomíjeli právě nějaký význam těch států nebo hranic, který určitě existuje, ale zároveň jsem se setkal i s tím opačným aspektem, totiž, že někteří zdůrazňovali tak silně ty hranice těch států, jako by to mělo být o nějakou zeď, kde ta brána je úplně pevně vystavěna a je ji možné otevřít jenom za velmi, velmi vysoce náročných podmínek.
1: Tak ti, kdo se narodili trochu dřív, žel k nimi patřím, pamatují, že na našich západních hranicích taková zeď byla, ona tedy byla sosnatého drátu. Věříte tomu, že by se dalo nějak vrátit k tomu světu, kdy mezi státy jsou postavené podobné zdi, jako si pamatujeme tu železnou oponu?
2: Tak já doufám, že něco takového, co jsme tady zažili v druhé polovině 20. století, už se opakovat nebude. Ale samozřejmě, když vidíme právě ten příklad Spojených států amerických a Mexika, kde dochází k také velmi dramatickým osudům nebo dramatickým situacím tu a tam, tak si člověk říká, no jo, je opravdu třeba na tomto tématu ještě hodně pracovat a že to je to hodně energie a hodně práce, ale věřím, že už si něco takového opakovat nebude.
1: Stále se bavíme s Petrem Šticou. Naším tématem je Světový den migrantů a uprchlíků. Poslední věc. My dva se tady vlastně bavíme o hledání střední cesty jako takového ideálního přístupu, jak nebýt extremistou ani na jednu stranu. Někdy se hledání střední cesty lépe daří, když vidíme nějaký příklad jednání, které je dobrou střední cestou. Vzpomenete si v kontextu ať už světové, nebo české církve, nebo německé, na někoho, kdo činí ty skutky té střední cesty v tom smyslu, jak se staví k přijímání migrantů a uprchlíků, nebo jak o tom uvažuje, nebo jak co je za ním vlastně za práci?
2: Napadá mě asi teďka na první dobrou, tak říkajíc, ten konkrétní příklad, ze kterého jsme se setkali na Centru pro studium migrace, které existovalo před nějakým časem na Katolické teologické fakultě a kde k těm badatelským projektům náleželo například to zabývat se tím, tou situací religiózně a sociálně ukrajinských migrantů v České republice. A v tom bádání, já jsem na mě neměl přímo podíl, ale pak jsem studoval ty jednotlivé publikace, bylo evidentní, jak pro ten proces migrace mohou hrát významnou roli právě církve a hrají pro ty ukrajinské migranty v tom smyslu, že jim nabízejí pomoc při orientaci v té české společnosti nebo pomoc při začlenění vůbec do toho společenství, tak to je, řekl bych, takový konkrétní příklad dobré praxe z toho českého prostředí, ale určitě by se našla i řada jiných, které mi teďka momentálně napadají.
1: Je tady ještě jeden aspekt, který jsme nevzali do hry, a to je to, co postoje k migraci dělají ze společnosti, která tyto postoje zastává. Co se děje ze společností, která se významně vyhraňuje proti migraci jakékoliv. Přestože tedy, a vy už jste to trošku naznačil, když kterákoliv stavba v České republice pravděpodobně se neobejde bez dělníků, kteří se narodili jinde a za prací k nám přicestovali.
2: Tady bych řekl, navázal na to, co říkal papež František právě v Fratelli Tutti, kde, jak už jsem říkal, to téma migrace hraje důležitou roli. Někdy se tím ta společnost může ochozovat i o obohacení, které se mu jinak nedostane, nebo které skrze toho migranta může přicházet. Nejde jen o nějaký ekonomický potenciál, pracovní sílu, kterou ten migrant přináší v tom smyslu, že se ujímá té práce, kterou tady nikdo třeba vykonávat za tu danou mzdu nechce, ale zároveň sebou může přinášet i obohacení pro tu společnost jako takovou. Zvláště tehdy, pokud se to té společnosti opravdu integruje, pokud se podaří, že se tady usadí a zůstane tady další dobu.
1: Vy jste sám sebe označil za migranta, což na mě udělal velký dojem jako český teolog žijící v Německu. Jak byste uklidnil ty, kdo přeci jen cítí úzkost před tím světem, který je tak proměnlivý, který je globalizovaný? Jak byste z pohledu člověka, který přemýšlí o teologii, který přemýšlí o společnosti a jako z pohledu migranta, co byste tomu člověku řekl?
2: Řekl bych, možná první věc, kterou bych zmínil, je skutečnost, že migrace není úplně nový fenomén. Migrace je něco, co tady bylo vždycky. A když se podíváme na ta čísla migrantů na světě takovým tím globálním pohledem, tak zjistíme, že se vlastně ten podíl migrantů na světové populaci úplně nějak zásadně nemění, nějak zásadně nezvyšuje. Zvyšuje se třeba množství uprchlíků, zvyšuje se v posledních letech, nebo několika, nevím přesně, jak to teďka vymezí, jestli by to už bylo desetiletí, počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, ale z toho celkového úhlu pohledu se ten počet migrantů, nebo ten podíl migrantů na své populaci nijak zásadně nemění. To znamená, migrace tu byla vždycky. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že na politické úrovni samozřejmě je to třeba ještě poměrně hodně třeba zlepšit. Zvlášť na úrovni evropské politiky se o tom tématu stále diskutuje, konkrétní řešení sice přichází, ale spíše v menším a nějaké zásadní změny toho systému zdají se jsou ještě poměrně daleko. Ale přesto při těch třeba slepých uličkách nebo nějakých takových neúspěšných pokusech o nějaké zlepšení se něco ukázalo, že třeba funguje málo a proto se hledají cesty, které by mohly fungovat lépe. Takže i na té politické úrovni si myslím, že se ta situace taky může na té evropské úrovni stále více a více zlepšovat. No a potom bych řekl možná ještě třetí bod, že mám pocit, že přece jenom už v naší české populaci je stále více a více lidí, kteří mají zkušenosti s pobytem v zahraničí, s kontakty s cizinci a s migranty a i díky těmto zkušenostem, které lidé mají, se může to zacházení s tím tématem posunout také někam dále.
1: To byl pořad Za 5.5 věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Mými hosty byl evangelický farář Leonardo Teka a katolický teolog Petr Štica. Moc vám děkuju.
2: Děkuji.
1: Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Kdo je velká holka? Na jednu stranu jsem byla malinko otrávená ze svého nového poznání, co to znamená být blíže, ale na druhou stranu jsem se cítila poctěná. Když Bůh někoho uzná za velkou holku, která může snášet některé obtížné věci stejně, jako to dělá on, to je samozřejmě lichotivé. Jen jsem si potřebovala nějak ujasnit otázku emocí. Ty moje mi nijak zralé nepřipadaly. Nepodléhala jsem jim. Všechny ty nepříjemné rozhovory jsem zvládala vlastně s nadhledem, jen jsem se necítila dobře. Co k tomu říká Bible? Nemohla jsem přijít na nic konkrétního, ale pomohlo mi trochu si promyslet klasická biblická stádia zralosti. Děti, mládenci a otcové, jak je Jan popsal ve svém prvním dopisu. Připadlo mi, že děti jsou samozřejmě plné emocí, protože poznali, že jsou jim odpuštěny hříchy. Radují se, jásají a emoce jsou pro ně důležité. Mládenci se učí bojovat, krmí se Božím slovem a učí se je používat. Jim už emoce nevládnou, možná se učí to zvládnout tak, aby emoce až následovaly za jejich rozhodnutími. A otcové? S těmi emoce nehýbou. Stojí pevně plní vědomí toho, kdo jsou a kdo je Bůh, že emocím sami vládnou. Prostě poznali otce. Aha, to by leda co zvysvětlovalo. Dítko už nejsem a mládenčí věk mi zřejmě právě končí. Možná také začínám chápat, co to znamená být Bohu blíže. Zralé blíže sebou nese nejen to příjemné spočinutí v jistotě Boží náruče, v bezpečí Boží záštity a v nepřemožitelné zranitelnosti Boží lásky. Znamená to také snášet některé nepohodlí, některé bolesti, některé starosti, které nese on.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 5. říjen 2026, Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. Katolický kalendář připomíná památku polské řeholnice svaté Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství, zesnulé v tento den roku 1938. Církev ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka z 3. století a na patronku vdov svatou Galu z Říma z 5. století. Svátek má Eliška, jméno vzešlé z původně hebrejského Alžběta, znamená, stejně jako ono, můj Bůh je přísaha. A pranostika k dnešnímu dni o 5. říjnu odkazuje k památce sicilského opata, mučedníka pro víru z 6. století. Na svatého Palcida slunce ohně nevydá, zima teplo vystřídá. V následujících minutách se můžete těšit na četbu dnešního evangelia. Poté ranní chvály a samozřejmě chybět nebude ani duchovní slovo. V 6 hodin a 45 minut potěšíme naše nejmenší ranním zíváčkem.

ale on se chtěl ospravedlnit a proto se Ježíše zeptal: a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz, viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jako jeden levita přišel k tomu místu, viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl 2 dináry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch 3 se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a stejně jednej i ty.

0: A nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Dnes se s vámi bude modlit Josef
1: a Pavel.
0: Máme pondělí v mezidobí, 27. týden. Všechny texty budou z 3. týdne žaltáře na straně 1164 v novějším vydání 1164 nebo 1045 ve starším vydání 1045. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Svatá Trojice, Bože, Ty jsi nám ráčil dát, že jsme ze svého lože zdraví zas mohli vstát. Z lásky si nás stvořil, když jsme padli vykoupil, na křtu si nám milost dal, za dědice přijal. K dobrému sílu dej, vytrvat nám pomáhej, chceme tě vždycky chválit, tobě věrně sloužit.
1: Chvalte Pána společně, měšťané nebeští, všichni také srdečně, národové zemští. Chvalte Pána hvězdy, nebe, země i vody, ptactvo, zvěř i stromoví a všechno stvoření, za to dobrodiní, jež on nám i všem činí. Učí, spravuje, chrání, v pracích i ve spaní.
0: V práci nás i každého, Duchem Svatým spravuj, hřešení všelikého, milostivě zbavuj. Hanby pádu škody, na zdraví zlé příhody, i vší ďábelské zlosti, při smrti náhlosti. Pokorně prosíme, k tvé milosti hledíme, o tvé dobrotě víme, té se poroučíme.
1: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine.
0: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních.
1: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
0: I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata.
1: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože.
0: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.

0: Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, když se chystá na svatou pouť.
1: Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, a časný déšť je zahalí požehnáním.
0: Půjdou se silou stále větší, uzří Boha bohů na Sionu.
1: Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej sluchu Jakubův Bože.
0: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného.
1: Věru, lepší jeden v tvých nádvořích, než jinde tisíc.
0: Raději budu stát na prahu domu svého Boha, než přebývat ve stanech bezbožníka.
1: Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít. Hospodin popřává milost a slávu. Neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
0: Hospodine zástupů, blaze tomu, kdo v tebe doufá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine.
0: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu.
1: Stane se v posledních dnech. Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.
0: Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou:
1: vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha.
0: Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách.
1: Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
0: Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny.
1: Že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.
0: Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.
1: Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu. Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu všechny země.
0: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno. Rozhlašujte den po dni jeho spásu.
1: Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
0: Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály. Je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
1: Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly, Hospodin však stvořil nebe.
0: Velebnost a vznešenost ho předcházejí, moc a nádhera jsou v jeho svatyni.
1: Vzdejte Hospodinu rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
0: Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu.
1: Třeste se před ním všechny země, hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje.
0: Upevnil svět, aby nekolísal. Národy řídí podle práva.
1: Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej pole a vše, co je na něm.
0: Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází řídit zemi.
1: Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
1: Mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody, neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem.

0: Požehnaný je Hospodin od věku na věky.
1: Požehnaný je Hospodin od věku na věky.
0: Jenom on sám koná divy
1: od věku na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný je Hospodin od věku na věky. Pochválen buď Hospodin, náš Bůh.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, náš Bůh. Bůh svěřil lidem zemi, aby svorně pracovali k jeho oslavě. Pokorně ho prosme. Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.
1: Dobrořečíme ti, Bože, stvořiteli všech věcí,
0: že nám dáváš pozemská dobra a zachováváš nás naživu.
1: Pohlédni na nás, když začínáme dnešní práci.
0: A učiň, ať plníme tvou vůli a účastníme se na tvém díle.
1: Dej, ať je naše dílo užitečné našim bratřím.
0: Abychom s nimi a pro ně budovali pozemskou vlast, odpovídající tvému přání.
1: Buď s námi a se všemi, s nimiž se dnes setkáme.
0: A daruj nám radost a pokoj.
1: Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, králi nebe i země, posvěcuj dnes naši duši i tělo a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom šli cestou tvých přikázání a dosáhli pravé svobody a věčné spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pondělí 28. týdne v liturgickém mezidobí.
1: V pondělí 28. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Agea, druhá kapitola, její druhá část. Podtitul: Dosavadní kledba se změní v požehnání. Boží slib Zorobábelovi. 24. dne 9. měsíce 2. roku Dariovy vlády Hospodin oslovil proroka Agea. Tak praví Hospodin zástupů. Zeptej se kněží na tento příkaz zákona. Jestliže někdo nese posvěcené maso v lemu svého šatu a tím lemem se dotkne chleba nebo jiného jídla, vína, oleje nebo jiného pokrmu, bude tím chléb posvěcen? Kněží odpověděli, nebude. Ageus opět řekl, jestliže poskvrněný mrtvolou se dotkne něčeho z těchto věcí, budou poskvrněny. Kněží odpověděli, budou poskvrněny. Tu se Ageus ujal slova a řekl, právě tak je tomu přede mnou s tímto národem a s tímto lidem, pravý Hospodin. Právě tak je poskvrněna každá práce jejich rukou a všechno, co tam obětují. Nyní si dobře všimněte ode dneška i na příště. Dříve, než byl v Hospodinově chrámě pokládán kámen ke kameni, co se vám stávalo? Když někdo přistoupil k hromadě obilí pro 20 měřic, bylo jich 10. Když někdo přistoupil k lisu, aby načerpal 50 žbánů, bylo jich 20. Byl jsem vás žhavým větrem, obilnou snětí a krupobytím na všem, čím se vaše ruce zabývaly, ale ke mně jste se neobrátili, pravý Hospodin. Všimněte si dobře ode dneška i na příště, od 24. dne 9. měsíce, ode dne, kdy byly položeny základy k Hospodinovu chrámu, všimněte si, je ještě zrno na sípce? Nepřinesli ještě plody vinná réva, fíkovník, granátovník a olivový strom? Ode dneška budu žehnat. Hospodin oslovil Agea 24. dne měsíce po druhé. Řekni judskému místodržiteli Zorobábelovi, otřesu nebem i zemí a zvrátím královské trůny a zničím moc pohanských království. Převrátím válečný vůz s těmi, kdo na něm jedou, padnou koně se svými jezdci, každým mečem svého druha. V ten den, pravý Hospodin zástupů, vezmu tebe, můj služebníku Zorobábeli, synu Šealtielův, pravý Hospodin, a učiním z tebe pečetní prsten, neboť jsem tě vyvolil, pravý Hospodin zástupů.

Před malou chvílí bylo 6:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 5. říjen 2026, Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. Katolický kalendář připomíná památku polské řeholnice svaté Faustiny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství, zesnulé v tento den roku 1938. Církev ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka z 3. století a na patronku vdov svatou Galu z Říma z 5. století. Před 200 a 45 lety se narodil český kněz, filozof, matematik a logik s italskými a německými kořeny Bernard Bolzano, profesor náboženské vědy a univerzitní kazatel u nejsvětějšího Salvátora. 105. výročí založení si připomíná Mezinárodní pen klub. Rovných 100 let je na věčnosti italský advokát blahoslavený Bartolo Longo, vzor sociálního apoštolátu, zakladatel poutního chrámu Panny Marie Růžencové v Pompejích. Před 100 lety se narodil hokejista Miloslav Pokorný. V roce 1948 zahynul při leteckém neštěstí nad kanálem La Manche během cesty československého reprezentačního mužstva z Paříže do Londýna. A 90. by oslavil spisovatel a dramatik, odpůrce a vězeň komunismu, obhájce lidských práv, československý a český prezident Václav Havel. Odešel v adventu 2011. Svátek má Eliška, jméno vzešlé z původně hebrejského Alžběta, znamená stejně jako ono, můj Bůh je přísaha. A pranostika o 5. říjnu odkazuje k památce sicilského opata, mučedníka pro víru z 6. století. Na svatého Palcida slunce ohně nevydá, zima teplo vystřídá. A my se podíváme, zdali je na této pranostice něco pravdy. Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. Vád bude slabý, proměnlivý vítr do rychlosti 3 metry za sekundu. To je pro tuto chvíli vše a připomínám, že v 6 hodin a 45 minut je to pro naše nejmenší hraní zýváček.

kost ve zmáčení a s hlavou zakloněnou čekáme znamení. Však smůla nám jak zase lepí se na paty,

6 hodinou a 38 minutou se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Pokračuje týdenní globální iniciativa Milion dětí se modlí růženec. Za skončení válek, za pokoj a jednotu ve světě ji vyhlašuje papežská nadace Pomoc církvi v nouzi. V italském Assisi končí hlavní program k 800. výročí úmrtí Františka, světce pokoje, chudoby a péče o stvoření. V historickém centru se koná po celý den Fiera di San Francesco, tradiční pouliční trh s místními specialitami a ručně vyráběnými předměty. Do zítřka potrvá mezinárodní pouť přátel Mary Smiles v Medjugorje v Bosně a Hercegovině, kde má hnutí kořeny. Nedožité devadesátiny prezidenta Václava Havla se připomínají po celé zemi. Pamětní desku dnes odhalí ve Valdštejnské zahradě v sídle Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Davidského rybníčku Havel v 70. letech žil s manželkou Olgou. V první prezidentské knihovně se odehraje týden kulturních a debatních akcí. V pražské křižovatce udělí Havlovi in memoriam cenu Vize 97. Havla a jeho odkaz připomínají i výstavy například na ruzínském letišti nebo na Pražském hradě. Klicperovo divadlo v Hradci Králové pořádá setkání Květina pro Václava Havla. Věřící pražské arcidiecéze se odpoledne vydají na kající pouť z Hostivice do Hájku. Svolal ji arcibiskup Stanislav Přibyl za uzdravení a obnovu života arcidiecéze tváří v tvář jejím problémům a skandálům posledních let. Přímý přenos bohoslužby s kajícími modlitbami z Hájku můžete sledovat od 18 hodin na televizi Noe i tady na Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Ahoj holky, ahoj kluci. Je tu 6. hodina a 45. minuta, pondělí, všední den, a to znamená, že začíná ranní zíváček, u kterého vás vítá Jožka Javůrek. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý pane, těším se na to, co mi dnes přinese dnešní den. Děkuji moc, že jsem si mohl odpočinout, za to, že jsem se probudil do nového dne a mohu ti dnes sloužit vším, co budu dělat. Chci to dělat s láskou k tobě i ke všem lidem. Amen. A pojďme na první písničku. Jmenuje se Jak se loví gorila. No to jsem teda zvědavej.

0: A já už otevírám linku na čísle 739-850-345. A je čas na dnešní soutěž. Dnes tedy budeme hádat a navštíví nás jedna postava z Bible. Tak schválně, jestli poznáte, o koho jde, tohle nám o sobě prozradí. Můj příběh začíná ve velké tmě a vlhku, kde jsem strávil 3 dny a 3 noci. Nebylo to ale vězení z kamene, nýbrž břicho obří mořské ryby. Dostal jsem od Boha za úkol jít do jednoho velkého města a vyřídit jeho obyvatelům varování. Měl jsem ale takový strach, že jsem naskočil na loď a odplul úplně na druhou stranu. Nakonec jsem se do toho města přece jen dostal. Lidé se polepšili a vidím, že už někdo volá. Ani jsem nestihl říct celou nápovědu. No a zase to ten onen člověk položil. Tak já to tady dočtu. Nakonec jsem se do toho města přece jen dostal. Lidé se polepšili a Bůh jim odpustil. Moje jméno začíná na písmeno J a spousta lidí si mě pamatuje právě kvůli té obří rybě. Poznáš, kdo jsem? Tak to byla tedy nápověda. Prozradila nám to o sobě postava z Bible a vy musíte uhodnout, o koho se jedná. Ahoj, tady Joška, kdo se k nám dovolal?
1: Vašík Bezděk.
0: Ahoj, Vašíku, poznáš, o koho jde?
1: Jonáš.
0: Výborně. Vítězná znělka je tvoje a já se tě zeptám, je pondělí, jdeš do školy nebo do školky?
1: Do školky.
0: Do školky a těšíš se tam?
1: Mm-mm.
0: Ne? A budete aspoň dělat něco zábavného nebo samá nuda?
1: Půjdeme k holičce.
0: K holičce?
1: Do školce půjdeme k holičce.
0: No teda... Tak ať ti udělá nějaký zajímavý účes teda. Já ti dám...
1: Ne, my se jdem jenom ostříhat.
0: No právě, že se jdeš ostříhat, tak ať ti udělá nějaký zajímavý účes. Já ti dám na výběr písničku, protože jsi správně odpověděl. Mám tu 3. Jedna se jmenuje Okap, druhá Cesta a potom Heřmánek pravý. Tak jakou si vybereš?
1: Okap.
0: Tak dáme Okap. A můžeš ji někomu věnovat?
1: Markéčce, tátovi, mamince a vám do Proglasa.
0: No tak to budou mít všichni radost a my v Proglasu taky. A děkuji ti, že jsi zavolal. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

To byla písnička Za odměnu, která se jmenuje Okap. Hrála nám skupina Loutky v nemocnici. No a my si ještě něco o Janu Junášovi povíme. Víte, co je na něm nejzajímavější? Ten příběh není jen o obří rybě. Jonášův příběh nám ukazuje, že před svými úkoly a strachem utečeme jen těžko. Když dostaneme druhou šanci, stojí za to se k věcem postavit čelem. A hlavně ukazuje nám, že každý z nás se může změnit k lepšímu a dojít odpuštění, přesně jako lidé z města Ninive. To už je z dnešního ranního zíváčku téměř vše. Já se s vámi, děti, loučím, no a zítra ráno vás čeká pohádkový bazar, tak tedy zase nalaďte Proglas. Mějte se krásně a hezký den. Ahoj.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Ať hodí kamenem.
2: Je pondělí 5. října, v 7 hodin vás do nového dne provází Ranní Plus a také Daniela Vrbová
3: a Martina Maškova.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaké náměty vám nabídneme? Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Jak srozumitelný je jeho způsob vyjadřování dnešním mladým lidem?
2: Dozvíme se, kdo dostal Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kdo laureáty navrhuje a vybírá.
3: Jak se na rozšíření Dukovan připravují firmy z Čebíčka?
2: Tak o tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji pěkné ráno. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
6: Předpokládám, že ta selský rozum tam zůstal. Tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
5: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
7: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko si dnes připomíná 90 let od

0: Svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině a v ranním plusu na Václava Havla zavzpomínáme hned po zprávách. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Kempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Kempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
2: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
3: Řekl ministr školství Edouard Geffrey ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
4: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
5: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
6: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
5: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
7: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
5: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Krajský soud v Praze začne dnes opět projednávat druhou větev kauzy tzv. Kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u Českého Štemberku. Ze smrti muže viní žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
8: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů tzv. Kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
1: Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a napokyn vůdce sekty Richarda Šifra si uřízl malíčky na nohách. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na chodce Rady. Na 28. kilometru se srazila 4 osobní auta, blokují levý pruh. Na místě už jsou hasiči a tvoří se kolona. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru pomaleji se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr celé je to asi na 45 minut. A na okruhu směrem na letiště se sune fronta také za Lohkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů a plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Dobře, dojeďte. 5. říjen je teď ještě místy zahalený mlhou, hlavně na severozápadě Čech, jinak je oblačno dopoledne, ale začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jako sítě pavučin, tvé tělo za smě chytá do svých nití. Polipky na rtu hoří stejně jako džin, v pokoji jasno pod peřinou krupobytí. Kdyby byla nic,

Po moři plují stovky bílých plachetnic, bouře zmítá v tanci těla maškarát. Po chvíli v přístavu už cítíš sladké nic, jen slůvka prostá, třeba holka, mám tě rád.

občas mívám v noci děs a taky splín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn, kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých klam.

0: V brněnské diecézi byla včera neděle smíření. Navázala na příběh blahoslavených obětí komunismu Jana Buly a Václava Drboli a jejich schopnost odpustit i tváří v tvář nespravedlnosti a mučení. Farnosti se při bohoslužbách společně věnovaly tématu smíření. Modlili se za odvahu odpustit, požádat o odpuštění, nechat se uzdravit a udělat první krok ke smíření ve vztazích. Biskup Pavel Konzbul vysvětluje.
1: My tím sledujeme překročit takové vnitrocírkevní hranice, kde komunikujeme převážně s věřícími a čím s něčím do širší společnosti, právě s tou výzvou k odpuštění a ne nějakým takovým způsobem, kdy církev hrozí kostnatým prstem, že se musí odpustit, ale spíš uvádí jako příklady.
0: Každý z poutníků červnové slavnosti blahořečení v Brně na výstavišti dostal při odchodu obálku s osobním dopisem biskupa Konzbula. Povzbuzoval, že co tam prožili, může pokračovat. Osobně se omluvil všem ve své diecézi, ale i mimo její hranice, které jakýmkoliv způsobem zranila církev, ať už to bylo s úmyslem nebo mimo děk. Obsah dopisu je na webu buladrbola.cz.
1: Když se ten dopis připravoval, tak i já jsem měl jistou pochybnost, jestli to nebude příliš, ale nakonec se ukázalo, že mi přišla řada jako pozitivních reakcí. Ty lidé odcházeli s nějakým vzkazem, kterému se mohli doma třeba i vrátit. Jedna paní kvitovala s povděkem, že nejen tam byl dopis, ale že na druhé straně byl i návod, jak se to odpuštění může udělat. Odpuštění mnohdy je zázrak. Čím hlubší je to zranění a čím třeba déle trvá, tak o to stojí toho člověka větší úsilí a větší nasazení. Nicméně, kdo dokáže odpustit, tak vlastně zjistí, že to odpuštění je laskavost, kterou dělá sám sobě.
0: Sděluje biskup Pavel Konzbul v novém videolistu brněnské diecéze Až na věky. Témata odpuštění a smíření otevírá brněnské biskupství pro věřící i lidi mimo církev. V projektu Začni kde jsi. Spustilo web a ve veřejném prostoru Jižní Moravy a Vysočiny, v ulicích, v tramvajích a na dalších místech šíří na plakátech a billboardech heslo Odpuštění není slabost, je to rozhodnutí.
2: Co pro mě znamená odpuštění?
3: Rozhodnutí.
4: Proces.
3: Svobodu.
2: Úlevu.
4: Být silný, protože odpuštění je těžký.
3: Nový začátek.
2: Lepší zítřky.
5: Přestat se užírat.
6: Vnitřní pokoj.
4: Důstojnost.
2: Neživit v sobě ten vztek dál.
6: A naději.
0: Zní na webu Začni kde jsi. Vznikl ve spolupráci s psychologi a odborníky na duševní zdraví. Vedle konkrétních příběhů odpuštění obsahuje i tipy, kde hledat kvalifikovanou pomoc. Odkazy na projekty Cesta z krize, Meziřečí, Hledám Boha a další.

0: Službu nemocničních kaplanů přibližuje nová fotografická výstava v nemocnici milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži. Má název Být na blízku 2. Snímky vznikly v 7 nemocnicích a ukazují různé podoby kaplanské práce, popsala nám koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková.
1: Naším cílem je navázat na předchozí výstavu Být na blízku 1, která byla nafocena před 13 lety, tehdy Filipem Fojtíkem. Letos jsme zapojili do fotografování členy spolku Člověk a víra a velice se nám osvědčila tato spolupráce. Pořadateli této výstavy jsou Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc a také jsme blízko vám Institut klinické pastorační péče. Naším cílem je přiblížit nemocniční kaplany, kteří jsou v nemocnici a jsou takovými mnohdy mosty mezi pacientem, zdravotníkem a také i samotnou rodinou. Nemocniční kaplan je to člověk pro člověka. Je to ten, který vnímá to, co ten daný nemocný jako prožívá. Je partnerem ve rozhovoru a nemocný může vyslovit v důvěře to, co má na srdci.
0: Výstava v kroměřížské nemocnici na Malém Valu potrvá do konce října.
2: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hurikánu připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdu Marie Lavu. Superstar.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek hůdů, Marie Lavu. Super.

0: Týdenní akce Mosty kultury v Hradci Králové doprovází Dny ukrajinské kultury. V obchodním centru Atrium nabízí do čtvrtka prostor k setkávání, poznávání a porozumění. Prostřednictvím výstav, dílen nebo koncertů přiblíží kulturu Ukrajiny. Organizátoři nechtějí stavět českou a ukrajinskou kulturu vedle sebe a porovnávat je, ale naopak je propojit a hledat společné prvky. Pro Glasu to řekl hlavní organizátorka Mostu kultury Natalia Docenko.
1: Například vedle ukrajinských výšivek a krojů představujeme české kroje, paličkovanou ukrajku, takový ty předměty z galerii starých časů. A do projektu zapojujeme české a ukrajinské organizace, umělce, děti, studenty, pedagogy a místní obyvatele. Tak proto to propojení nevzniká jen prostřednictvím vystavených předmětů. A nejdůležitější je podle nás to samotné setkávání, na které se těšíme. Ta myšlenka vznikla s naší už dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou komunitou v Hradci Králové a ve východních Čechách. Od roku 2012 to byl takový pokusomil a vždycky taková ta návštěvnost nízká. Tak jsme si postupně takhle uvědomovali, že integrace nemusí být pouze o tom, aby se Ukrajinci naučili česky, našli si práci a orientovali se v českém prostředí, ale důležité je také vytvářet ty příležitosti, aby se Češi a Ukrajinci skutečně setkávali a navzájem se poznávali. A Most pro nás symbolizuje takové spojení. Nechceme, aby česká a ukrajinská komunita žili každá vedle sebe a chceme vytvářet ty příležitosti, aby se potkávali, poznávali a lépe si rozuměli. A proto i letošní motto je prostor pro setkávání, poznávání a porozumění.
0: Zhrnula Natalia Docenko za pořadatele Královéhradeckých mostů kultury. Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách na nich spolupracuje s diecézní charitou Hradec Králové. Výstavy v obchodním centru Atrium jsou přístupné zdarma denně mezi 14. a 18. hodinou do 8. října.

0: Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 5. říjen 2026, Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. Katolický kalendář připomíná památku polské řeholnice svaté Faustiny Kowalské a apoštolky Božího milosrdenství zesnulé v tento den roku 1938. Církev ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka z 3. století a na patronku vdov, svatou Galu z Říma. 90. by oslavil spisovatel a dramatik, odpůrce a vězeň komunismu, obhájce lidských práv, československý a český prezident Václav Havel. Odešel v adventu 2011. Před 30 lety polárník a cestovatel Miroslav Jakeš sám pěšky přešel z východního na západní pobřeží Grónska. Před 15 lety zemřel vizionář informačních technologií, Američan Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple. 65. slaví herec Petr Franěk. 75 let se dožívá irský hudebník a aktivista Bob Geldof. 80. slaví herec Rudolf Hrušínský a skladatel Daniel Dobijáš. 90. narozeniny slaví spisovatelka, básnířka a publicistka Ludmila Klukanová, někdejší mluvčí občanského fóra v Jihlavě. Svátek má Eliška, jméno vzešlé z původně hebrejského Alžběta, znamená stejně jako ono, můj Bůh je přísaha. Pranostika k dnešnímu dni odkazuje k památce sicilského opata, mučedníka pro víru z 6. století. Na svatého Palcida slunce ohně nevydá, zima teplo vystřídá. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě až 19. A vát bude slabý proměnlivý vítr do rychlosti 3 metry za sekundu.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Katedrální sbor v Praze hledá nové posily do dětského sboru. Zpěváky předškolního i školního věku sdělila Proglasu hlavní sbormistryně Alžběta Holcová.
1: Zveme všechny děti, které mají zájem o sborový zpěv a o zpěv při slavnostních bohoslužbách v katedrále, v dalších pražských kostelech a v krásných prostorách Pražského hradu, aby se k nám připojili. Scházíme se na zkouškách hned na několika místech Prahy, aby to k nám měl každý blízko. V mateřské škole Srdíčko ve Stodůlkách, v kostele svatého Václava v Nuslích a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Kromě zpěvu při bohoslužbě pořádáme vlastní koncerty, takže náš repertoár není zaměřen jen na duchovní písně, ale i na světské, dětské písně a skladby. I proto zveme do našich řad všechny děti bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají zkušenost s kostelním prostředím. Neváhejte se nám ozvat na e-mail svatovickizbor@gmail.com. Rádi zodpovíme případné dotazy a přivítáme vás v našem sboru.

0: Řada víkendových setkání připomněla dnešní nedožité 90. Václava Havla, třeba čtení ve svatojánské koleji ve svatém Janu pod Skalou, beseda s filozofem Danielem Kroupou v Novém Městě na Moravě a s novinářem Jaroslavem Spurným v Opavě či putování z Trutnova na Hrádeček. Na sedmý ročník vyrazili desítky lidí, v sobotu odpoledne šli zhruba 10 kilometrů od Havlovy pamětní desky na Trutnovském kyně. Vesmír k jeho chalupě v podkrkonošské osadě.
1: Pan prezident nebyl lhostejný. To je výzva pro mě osobně a myslím si, že i pro celou společnost, která chce mít funkční demokracii. Pan prezident byl silným hlasem vlastně na mezinárodním poli, obráncem vlastně lidskoprávních hodnot. Neváhal se vlastně zastávat lidí vězněných, politických vězňů a perzekuovaných lidí v totalitních režimech. A to je velká hodnota, nebýt lhostejný a opravdu bojovat proti zlu. A to si myslím, že z toho si opravdu můžeme brát příklad.
0: Řekla spoluorganizátorka pochodu Lucie Javůrková. Chalupu na Hrádečku koupil Václav Havel ve druhé polovině 60. let. Práce v Trutnovském pivovaru v 70. letech ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience. Na Hrádečku, který vnímal jako svůj existenciální domov, první český prezident zemřel v adventu 2011 ve věku 75 let.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Se 7:45 na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Osamělý písničkář je název volného sdružení hudebníků a textařů, které dal v roce 2002 dohromady Jan Burian. Od té doby se tato skupina proměnlivého složení pravidelně setkává na koncertech a festivalech a její členové vydávají také společná alba. Ve dnech 23. a 24. října se bude v pražské Malostranské besedě konat festival osamělých písničkářů s podtitulem Nový začátek. Vystoupí na něm například Martina Trchová, kterou si teď poslechneme v písni Perlorodky.

Osamělí písničkáři jsou volným sdružením českých písničkářů a dalších autorů. Nejde o klasickou organizaci s pevně daným členstvím. Podle zakladatele sdružení Jana Buriana spojuje jednotlivé osobnosti především určitá umělecká poctivost. Slovo osamělí neznamená, že by tito autoři působili izolovaně. Právě naopak. Základním principem je spojování osobností, které většinou vystupují samostatně nebo v malých sestavách. Sdružení navazuje na tradici českého písničkářství, ale nesnaží se vytvářet jednotný hudební styl. Vedle známých osobností, jako jsou Jan Burian, Jiří Dědeček, Dáša Voňková nebo Jiří Smrš, se v programech sdružení objevují mladší nebo méně známí autoři. Právě generační pestrost je jedním z charakteristických rysů sdružení. Na společných akcích se mohou potkat písničkáři několika generací a velmi rozdílného hudebního i autorského zaměření. Nejbližší festival osamělých písničkářů proběhne ve dnech 23. a 24. října v Malostranské besedě v Praze. Vystoupí na něm například Dagmar Voňková, Bio Maša, Petr Báša, Jiří Konvrzek, Martina Trchová, Jan Jeřábek, Marek Šťastný ze skupiny Přetlak věku, Petr Nikl, Daniel Fikejs, Filip Pícha, Jiří Dědeček, Saša Niklíčková, Jan Burian a další. My budeme poslouchat Filipa Píchu v písni Rande s Prahou a poté Jiřího Konvrzka a píseň Na sever.

incolica.

0: Friedrich Merz v Kyjevě potvrdil příslib miliard eur na zbraně a další stovky milionů eur na energetiku. Jak kancléřovu návštěvu poznamenaly ruské útoky?
1: Přírodních neštěstí v chudších zemích, jako je Nepál, kvůli změně klimatu přibývá. Ale peněz na pomoc obětem je méně a méně. Proč? Čím to souvisí?
0: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré ráno. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
3: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
4: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
5: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
4: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na něj vzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciklarovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
7: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
8: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj

0: A Václavu Havlovi se budeme věnovat i ve vysílání Ranního plusu hned po zprávách, kdy například zjistíme, jak ho dnes vnímají na Slovensku. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Íránu. Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
1: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
2: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezonu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
3: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
3: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
5: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
3: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Sádky jsou omezené.
0: A podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožumberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboně Zdeněk Ajsrt.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: A jak to vypadá s dopravou? Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru. Dojíždí se tam v mlze do kolony, která pokračuje až na 28. kilometr. Tam zasahují u nehody několika osobních aut v levém pruhu. Počítejte se zdržením asi 20 minut. Na D5 se z Plzně ve směru do metropole za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. A v Praze v Cínovecké ve směru do centra zastavíte u sjezdu na Čakovice. Kolona se sune Libereckou až do Nové Povltavské k Blance. Tady je zdržení bezmála hodinu. Dobře, dojeďte. Teď je většinou oblačno, místy se ještě drží mlhy. Během dopoledne se bude postupně vyjasňovat a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

radostí podál. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v

Bylo 8 hodin a 11 minut. Na Proglasu se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Pokračuje týdenní globální iniciativa Milion dětí se modlí růženec. Za skončení válek, za pokoj a jednotu ve světě ji vyhlašuje papežská nadace Pomoc církvi v nouzi. Švédský Karolinský institut dnes oznámí laureáta či laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Začíná tak Nobelovský týden. Do 12. října se dále postupně dozvíme letošní nositele tohoto ocenění za fyziku, chemii, literaturu, za mír a za ekonomii. V italském Assisi končí program k 800. výročí úmrtí Františka, světce pokoje, chudoby a péče o stvoření. V historickém centru se koná po celý den Fiera di San Francesco, tradiční pouliční trh s místními specialitami a ručně vyráběnými předměty. Do zítřka potrvá mezinárodní pouť přátel Mary Smears v Medjugorje v Bosně a Hercegovině, kde má hnutí kořeny. Studijní den o umělé inteligenci a jejím vlivu na člověka a společnost mají slovenští katoličtí biskupové v domě Xaver v Badíně, nedaleko Banské Bystrice. Předchází dvoudennímu plenárnímu zasedání biskupské konference. Nedožité devadesátiny prezidenta Václava Havla se připomínají po celé zemi. Pamětní desku dnes odhalí ve Valštejnské zahradě v sídle Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Dejvického rybníčku Havel v 70. letech žil s manželkou Olgou. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. V pražské křižovatce udělí Havlovi in memoriam cenu Vize 97. Havla a jeho odkaz připomínají i výstavy na ruzínském letišti nebo na Pražském hradě. Klicperovo divadlo v Hradci Králové pořádá setkání Květina pro Václava Havla. Věřící pražské arcidiecéze se odpoledne vydají na kajícní pouť z Hostivice do Hájku. Svolal ji arcibiskup Stanislav Přibyl za uzdravení a obnovu života arcidiecéze tváří v tvář jejím problémům a skandálům posledních let. Přímý přenos bohoslužby s kajícími modlitbami z Hájku můžete sledovat od 18 hodin na televizi Noe i tady na Proglasu. Na večer veřejného čtení poezie zve spolek Básníci v Česku do bývalé káznice v Brně v rámci prvního ročníku Festivalu brněnských nezávislých divadel. Ve Zdech žaláře zazní verše tvůrců, které nespravedlivě soudil a věznil komunistický režim. Jan Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Ivana Martina Jirouse, Josefa Kostyhryze, Jana Dokoulila, Václava Renče a Františka Daniela Merta. Cyklus benefičních varhaních koncertů duchovní hudby Hodolanské varhany začne v Olomouci Hodolanech v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na úvod vystoupí varhaník Jan Šprta a švýcarská pěvkyně Madeleine Merz. Dobrovolné vstupné pomůže hradit údržbu koncertních varhan v chrámu.

řek Mozart Vionovi, tak tu konečně nebudem tak sami. Postav na čaj, jen hlupá.

Vždyť někdy padaly bomby a dítě přimklo se k zemi, co se tavila jak láva. A někdy padaly květy na milence pod stromy, jejich štěli byla zem celá žhavá. Kam jich nám prostřít? Prostřil brus po gruzínsku na zem. A pošli za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat Okudžava. Řekl by on, Bulatočko, než si dolije, pojď, musíš něco vidět.

květy, na milence pod stromy, jejich štěl je zem celá žhavá. Řekl Mozart, kam je nám prostřít, prostřil brus po gruzínsku na zem. A François, pošli už za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel bulat o Kučáva.

A ti tři se pak v nebi dívali na nebe přes číšky čaje. A Mozart řekl, tak na Arbatu se pořád, pořádná píseň hraje. Aby on na to, člověk by svou bídu neměl vždycky svádět na krále a na stát. Doba je vždycky strupy navrch celkem za to. A bulat povzdech občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat. Doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to.

0: opravené vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku se o víkendu otevřela knihovna Ivana Klímy. Podíleli se na tom spisovatelovi děti Hana a Michal a majitel vily Jan Dašovský, který tam provozuje také Rough House s muzeem a restaurací. Knihovna zahajuje rok po Klímově úmrtí. U příležitosti otevření byla představena dosud neznámá kniha. Klíma za svůj dlouhý život napsal na 5 desítek děl. Vyšla v překladech do 30 jazyků. Rukopis knihy Praha má láska našli jeho potomci v literární pozůstalosti, uvedla dcera Hana.
1: Je to vlastně prvně, co ta knížka vychází. Ten text potom jsme tady upravili, aby mohl vyjít do knížky. Naše dcera, která je výtvarnice, vytvořila obrázky a náš syn zařídil všechny ty vlastně organizační věci. Já jsem v tom nemusela vůbec nic dělat.
0: Klímův titul Praha má láska je osobitým intelektuálním průvodcem historií, pamětí a duší města. Přeložený do angličtiny a němčiny se představí od zítřka na frankfurtském knižním veletrhu.

K jubilejnímu roku svatého Františka napsal písničkář a publicista Bob Fliedr píseň Tvorstva. Inspiroval se Františkovým chvalospěvem Stvoření. Natočil ji spolu s dětmi z farnosti svaté Anežky České v Praze na Spořilově. Zpívají Karolínka a Kristýnka Jakubíkovi, Anička Misilová, Honzík Bauer a Liduška Hřebíčková. Autor, Bob Fliedr, je doprovází na kytaru a na ostatní nástroje. Ondřej Škoch, frontman kapely, na pořád.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 5. říjen 2026, Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. Katolický kalendář připomíná památku polské řeholnice svaté Faustiny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství, zesnulé v tento den roku 1938. Církev ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka z 3. století a na patronku vdov svatou Galu z Říma. Před 245 lety se narodil český kněz, filozof, matematik a logik s italskými a německými kořeny Bernard Bolzano, profesor náboženské vědy a univerzitní kazatel u nejsvětějšího Salvátora. 105. výročí na založení si připomíná Mezinárodní pen klub. Rovných 100 let je na věčnosti italský advokát blahoslavený Bartolo Longo, vzor sociálního apoštolátu, zakladatel poutního chrámu Panny Marie Růžencové v Pompejích. Před 100 lety se narodil hokejista Miloslav Pokorný. V roce 1948 zahynul při leteckém neštěstí nad kanálem La Manche během cesty československého reprezentačního mužstva z Paříže do Londýna. A 90. by oslavil spisovatel a dramatik, odpůrce a vězeň komunismu, obhájce lidských práv, československý a český prezident Václav Havel. Odešel v adventu 2011. Svátek má Eliška. Jméno vzešlé z původně hebrejského Alžběta znamená Bůh je má přísaha. Pranostika o 5. říjnu odkazuje k památce sicilského opata, mučedníka pro víru z 6. století. Na svatého Palcida slunce ohně nevydá, zima teplo vystřídá. A jaké dnes bude počasí? Zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19. A vád bude slabý proměnlivý vítr do rychlosti 3 metry za sekundu.

0: Potravina zasažená plísní patří celá do odpadkového koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Toxiny z plísní nezničí ani teplo, upozornil Státní zdravotní ústav. Mezi nebezpečné toxiny z plísní patří například aflatoxin B1, který se na začátku září objevil v bioovocných kapsičkách pro děti. Ty museli podle sdělení ministerstva zdravotnictví po záchytu v Maďarsku z trhu pryč.
1: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu. Významnou úlohu v ochraně zdraví před plísněmi a jejich produkty v potravinách pak sehrává systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RAS.
0: Sdělila mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

0: Ve Skautském institutu v Praze představilo v sobotu nakladatelství Akademie muzických umění knihu sociologa Petra Kodenka Kubaly Rutina a revoluce – reflexe terénního výzkumu v divadle.
1: Vychází disertační práce autora Petra Kodenka Kubaly, sociologa, který o sobě říká, že se nebálí dělat výzkum do divadla. To ta kniha nějakým způsobem zpracovává. Ta kniha má podtitul Reflexe terénního výzkumu v divadle. Stáno s velkým D. A toho se dá vlastně vyjít v tom smyslu, že teda se dá říct, že autor vychází ze svého poměrně dlouhodobého etnografického výzkumu v jednom nejmenovaném tuzemském kamenném divadle, kde zároveň pracoval v nějakých pomocných rolích, aby se dostal co nejblíž kolektivu divadla v širším slova smyslu, nejen teda hereckého kolektivu, ale i širšího kolektivu zaměstnankyň a zaměstnanců divadla. Šel tam vlastně se záměrem sledovat všechny jako dynamiky vztahu a vlastně to, jak funguje tvůrčí kolektiv v nějakém institucionálním rámci. Záhy se setkal s tím, že uvnitř instituce, že se tam děje nějaký proces, který nejprve sledoval jako nespokojenost se stávajícím vedením a se stávajícím chodem té instituce. Postupně byl svědkem toho, jak se tady ta nespokojenost vyvíjí, nějaké typy aktivit toho zaměstnanectva, určitou jako realizovanou proměnu uvnitř toho kolektivu.
0: Přiblížil nám produkční nakladatelství AMU Jakub Vaněk. Kniha propojuje terénní etnografické zápisky autora, rozhovory s širším kolektivem divadla a přepis vnitřního dialogu autora se sociologickými a dalšími odbornými teoriemi.
1: Ta kniha je explicitně spojovaná s žánrem creative non-fiction, což je určitý pokus spojit postupy vlastní spíš uměleckým literárním textům s odborným typem psaní. Právě z toho důvodu, že to jsou odborné přístupy, které pracují s médiem slova. Naráží na to, že na jednu stranu tu máme nějaká data nebo nějaké exaktně zjistitelná fakta, ale na druhé straně tu máme médium, kterým je sdělujeme a které má nějaká vlastní pravidla a nějaké vlastní zákonitosti a nějakou vlastní materialitu, se kterou je také potřeba pracovat. Tady ten žánr creative non-fiction zároveň pracuje s takovou tezí, že přesvědčivost často nespočívá pouze při té nezlomnosti nebo množství kvantitativních dat, ale zakládá se právě také na způsobu, jakým jsou tato data podána a jaký příběh o nich vyprávíme.

0: How long, baby? How long?
1: Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství převzali v sobotu v Národním divadle v Praze herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný a herečka Městského divadla Brno Zdenka Herfortová. 80-letá umělkyně už má Thálii z dřívějška za roli Alžběty I. v inscenaci Alžběta Anglická.
2: Já jsem byla velmi rezolutní a už od 14 let, tak jak se to říká, už od dětských let jsem chtěla hrát divadlo. No ale já jsem opravdu chtěla hrát divadlo. Já jsem chtěla být ve společnosti lidí, kteří se mají rádi, kteří hrajou příběhy, kteří se prostě znají určitým způsobem, prostě jsou k sobě právě díky tomu divadlu, který má to obrovský kouzlo toho, že něco jako kdyby předvádíte a přitom to prožíváte. A tohle já jsem prostě chtěla dělat a to mi strašně chybilo. A tak jsem si to vlastně takovou samozřejmou cestou vydupala. Víte, já jsem měla opravdu tak neuvěřitelný štěstí na role, že prostě to začínalo v Julii, kdy Alfred Strejček mi dělal Romea, později to byl Jirka Štěpnička. Takže Julie se Zdenkem Kaločem jsme udělali spoustu nádherných věcí a naposledy, na co teda strašně ráda vzpomínám, byl Gorin Tově vdává dcery. A pak jsem samozřejmě hrála Shakespeare jako Gertrudu v Hamletovi a vůbec ještě další Shakespeare. Bylo to hodně a bylo to krásný.
1: Řekla před časem Proglasu o své cestě k divadlu Zdena Herfortová, čerstvá držitelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Z její domovské scény Městského divadla Brno uspěl při sobotní slavnosti i Marco Salvadori za roli Nicholase Vintna v inscenaci Vintn. Porota herecké asociace přihlédla i k jeho účinkování v muzikálu Le Misérable – Bídníci.

starší paní v červený košile za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky. Od chvíle, co zmizela ve dveřích, sedím sám ve výpravní hale, pořád ještě neschopnej uvěřit,

0: pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: S 9. hodinou na Proglasu začíná pořad Před kostelem. Přeji vám příjemný poslech.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z cyklu Před kostelem, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes máme ve studiu vzácného hosta, a sice olomouckého arcibiskupa monsignora Josefa Nuzíka. Otče arcibiskupe, já vám moc děkuji za váš čas, který jste si na nás udělal, a také, že jste dorazil sem do našeho olomouckého studia. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům Radia Proglas, rád jsem přišel.
0: Děkuji. Já bych pro přehlednost našeho pořadu navrhoval, kdybychom mohli náš rozhovor vzít trošku chronologicky. A proto bych vás poprosil v úvodu, jestli byste se mohl představit, odkud pocházíte, jaká byla vaše rodina, dětství, mládí, nějak stručně.
1: Pocházím z obce Strání, která leží na moravskoslovenském pomezí. Narodil jsem se tam v roce 1966 jako sedmý z 11 dětí Martina a Ludmily Nuzíkových. Byla to zemědělská rodina. V ní jsem prožil své mládí vlastně jenom přerušeno dvouletou vojenskou službou, protože i střední školu jsem studoval v nedalekém Uherském Brodě, bydlel jsem doma a dojížděl jsem tam. Zemědělství mě poznamenalo a dalo mě do celého mého života takovou jakýsi postoj, že nic není zadarmo a že člověk musí umět přijmout ty chvíle hojnosti. Znázornil bych to těmi symboly zemědělskými, kdy požních jsme měli plné ty bedny obilí, že jsme neměli ani kam dávat ty další pytle. A pak ty jiné roky, kdy třeba v těch bednách byla třetina obilí a museli jsme s tím nějak vyjít a hospodařit. To mě naučilo i to, že každý den a v každém počasí se dá něco dělat. Takže jsem získal také těmi vztahy v rodině hodně vkladu do svého života.
0: Tak to byla velká životní škola. Co vás v životě nebo v mládí bavilo nejvíce? Čím jste chtěl vlastně být?
1: Rád jsem jezdil s tatínkem, protože byl zemědělec a měl dva tažné koně do lesa, kde jsem sdílel tu obavu z těch velkých strání, kde odkud svážel navozí dřevo nebo tahal klády. A tak mě to táhlo i k lesu, ale také jsem vždycky obdivoval od mládí malíře pokoju, který u nás každý rok maloval kuchyň a jednou třeba za 3 roky ostatní pokoje, protože nás bylo doma hodně. A tak to se mi líbilo, ta vůně barev, ale také ten život třeba v tom lese.
0: Pokud vím, tak vy jste zpočátku tíhnul k technickým oborům, že?
1: Ano, my máme strojírenskou střední školu s maturitou, a naučil jsem se to, ta rukodělná práce, něco vytvářet mě byla blízka a částečně už v té době jsem vnímal to povolání, které se nějak rodilo a tu školu jsem zvolil také proto, abych mohl doma pomáhat a také jsem nechtěl žít jenom život, že bych seděl jenom v

0: pohajným. A on řekl, no a neuvažoval jsi někdy o tom, že bys mohl být knězem? A já jsem se nad tím pozastavil a zarazil, protože jsem si říkal, jej, z takové rodiny, jako jsme my, všichni na nás na té vesnici se dívají kvůli tomu, že nás je moc, tak trošku přes prsty a já a knězem. Ale něco tam zůstalo a potom hlavně vnitřně jsem cítil, že s Ježíšem je mně dobře, že když mám kamarády a mám třeba tu školu a věci, které mám rád, takže mě táhne také Ježíš do své společnosti.
1: V té době to bylo ještě období před revolucí, totality. Jak jste přemýšlel o studiu v semináři?
0: Moc vědomostí jsem o tom neměl. Prvního bohoslovce jsem potkal až vlastně na přijímačkách v červnu roku 1989 a vnímal jsem jenom, že tam je nějak ten vliv toho státu, ta kontrola, ale to, co mě tam táhlo, tak bylo, na co jsem se těšil, tak byla ta zkušenost, kterou mě předal můj tehdejší pan farář, už to byl jiný kněz, který mě řekl, v semináři jsem prožil 5 nejkrásnějších roků svého života. A to mě tak nějak pomohlo, abych i já se semináře nebál. A měl jsem už tu zkušenost, 2 roky jsem byl na vojně, takže jsem opravdu třeba 9 měsíců se nedostal domů. A přestože jsem celé mládí prožil v rodině a ve své obci a jejím okolí, tak že jsem dokázal i tu nějak to odloučení od té rodiny prožívat dobře a vstupovalo do toho zase věci, které mě obohacovaly.
1: Můžete i teď s odstupem říci, že léta v semináři byla jedněmi z nejlepších ve vašem životě?
0: Ano, bylo to tak. Mnoho jsme dostal, mnohému jsem se naučil, otevřel se mě, řekl bych, nový svět a také jsem tam nějak rostl. Vzpomínám si, byl jsem za bohoslovce, který odešel na římská studia, tak ve 3. ročníku jsem byl jmenovaný prefektem rýtu, ten, který řídí nějak liturgii, rozepisuje služby. A jak mě ta služba, kterou jsem zpočátku zvládal, musel jsem se ji naučit hůř, tak jak mě hodně dala. A potom i tady další služby, ty povinnosti vystoupit před ostatníma, jako třeba generál semináře, jak se té funkci říkalo, tak to mě hodně naučilo nějak se připravovat na to, co dělá kněz, třeba jenom tím projevem, tou zodpovědností, jakousi komunikační schopností.
1: Tak možná už jste měl i lepší možnosti, protože to vlastně bylo už po revoluci, že?
0: Ano, 1 rok semináře jsem prožil v Litoměřicích a jsem za to rád, protože v Litoměřicích byly vlastně celé ty generace od toho 53. roku až do té sametové revoluce, takže mě to spojovalo s těmi staršími kněžími a potom jsem prožil v nově otevřeném semináři v Olomouci 4 roky formace a rád na to vzpomínám, bylo nás tehdy v semináři hodně a tam jsem si zvykal na ty proudy, které vlastně jsou v církvi i ve společnosti i dnes.
1: Dospělo to tedy, závěr studia dospěl až k vašemu vysvěcení na kněze. Kdy to bylo?
0: Bylo to v roce 1995, 17. června. Letos to bude 30 let, co jsem knězem a jsem za to rád. Byla to velká událost pro mě samotného, pro celou moji rodinu i pro moji rodnou obec Trání.
1: Jak vzpomínáte na své nejranější kněžské začátky?
0: Takové úsloví se mezi kněžími říká, že ta místa dává Bůh a já to můžu potvrdit. Byl jsem 2 roky v Novém Jičíně, kde jsme byli dobrá parta, že jsme donedávna se setkávali pořád až 2 až 3krát za rok a měli jsme si co říct, protože nás to tehda hodně spojilo. Všichni jsme tam něco prožívali těžkého, ta situace byla výjimečná. Pak jsem mohl být v Luhačovici, kde se stavil zrovna nový kostel a bylo to, co si také hluboce mě to ovlivňovalo a byl jsem rád, že jsem tam byl. A i ta další místa, na každém jsem se něco naučil. Když na to dnes vzpomínám, tak jsem si myslel, když jsem byl farářem v Nivnici 6 roků, takže už toho nemůže být víc, než to, co jsem dělal tam. A pak jsem šel dál a zjistil jsem, že může toho být víc. A s tím, co dělám dnes, tak se to nedá vůbec srovnat. A vidím zatím zase to, že Bůh dává k těm novým úkolům také novou sílu. A to je takové

0: neplatí to jenom pro kněze, platí to vlastně i pro ty, kteří žijí v rodině nebo žijí sami, že k novým úkolům nám Bůh dává také nové milosti, dary, pomocníky.
1: Vy jste byl v červenci roku 2009 potom jmenován generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Jak jste to přijal? Bylo to pro vás překvapení?
0: Bylo to velké překvapení. Tehdejší rektor, s kterým jsem byl, protože jsem byl 4 roky vicerektorem v semináři, monsignor Vojtěch Šíma, tak mě řekl, neváhej, běž do toho, arcibiskup potřebuje kolem sebe mladé lidi. A to mě nějak dodalo takové důvěry, ale byl to pro mě neznámý svět. Byl jsem rád, že jsem předtím mohl být vicerektorem semináři, kde jsem měl 17 podřízených zaměstnanců a pak, když jsem přišel na biskupství, tak najednou už to byla 100 a kdybych neměl tu zkušenost předcházející, tak bych asi hodně se v tom nějak ztrácel. Takže jsem vděčný Bohu i za to, že mě tak postupně do té role
1: připravoval.
0: Připravoval.
1: Ano, ano. No a potom došlo zase po nějaké době, konkrétně tedy v roce 2017, k vašemu jmenování pomocným biskupem olomouckým. Byl to velký rozdíl oproti funkci generálního vikáře?
0: Bylo to pro mě překvapení, nepočítal jsem s ničím takovým. Když jsem byl generálním vikářem, tak po každé tom trojletém období jsem po těch dvou jsem říkal panu arcibiskupovi Janovi, že bych rád už se vrátil i do farnosti, protože ve farnosti jsem byl rád. A on mě vždycky odpověděl, no tak se to učíš a ne, pokračuj. A pak jsem si uvědomil přitom, když jsem se stal pomocným biskupem, že ta cesta do farnosti se mě poněkud protáhne. A zvykal jsem si na to a byl to rozdíl, protože řekl bych, že farář má víc ještě prostoru pro nějaký volný čas. Generální vikář to se zmenšilo a u pomocného biskupa toho ještě zase ubylo a nějak to poslání se roztáhlo vlastně na každý den a na celý týden a tak se učil jsem se a musím říct, že dodnes se učím, jak v tom žít, aby člověk vystačil se silami, zároveň tu službu dělal rád a byl v ní tím, čím má být.
1: To je právě to, co jste mě nahrál na otázku, jak se s tím časově vypořádáváte, jak jste schopen skloubit vlastně to vaše poslání se soukromým životem, s odpočinkem, jak to všechno dáváte dohromady?
0: Asi to nepřeženu, když řeknu, že toho soukromého osobního života moc nezbývá, protože těch úkolů je řada a pak, když skončí ty mé povinnosti, jako je setkání, rozhovory, cesty pastoreční, tak nutně musí přijít také ty chvíle s Bohem nebo chvíle jakési rekonvalescence, to, že člověk projde, a nebo že se třeba dospí, a nebo že si také třeba zacvičí. Takže se to zcvrkává, ten volný čas. A co se spíš snažím o tu proměnu, abych neviděl v té svojí službě, v těch setkáních, jenom práci nebo jenom povinnost, ale vlastně abych tom viděl, že to je to pro mě vlastní, že to je vlastně radost a tak se snažím tu mentální proměnu na tom dělat, že díky Bože za to, že to můžu dělat, že mě tomu dáváš sílu, zdraví ty možnosti, ale nejsem v tom ještě na konci, spíš pořád začínám.
1: Co je pro vás taková nejlepší relaxace?
0: Ta denní, to je to, že vyjdu z arcibiskupství, z arcibiskupského paláce a zvolím si na nějakou stranu našich parků olomouckých a tam se projdu s ružencem, někdy si vezmu erpery do uší a něco, buď s někým mluvím, nebo si něco poslechnu a někdy jenom opravdu jdu a vnímám krásu a lidí. Takže to je taková ta denní, ale nebývá každý den, nebo i sváteční a taková ta občasná relaxace, na kterou se moc těším, je, že když vyjdu do kopců, do hor, mám oblíbené místo Lysou horu a také nejméně jednou za rok se snažím vyjít na naši horu, která je nad mou rodnou obcí Strání a je to Velká Javořina v Bílých Karpatech a také se snažím aspoň jednou za rok napradět, to jsou takové moje oblíbená místa. A pak určitě relaxuji tím, že se setkám s přáteli, kterých ale vlivem toho, že ten volný čas je tak malý, tak ubývá. Je mi to někdy líto. Řada těch přátel, které jsem měl z doby kněžského působení, by se se mnou rádo setkalo, ale ten čas není možné nějak tak vytvořit. A takže že pokud to je, nebo i se svými sourozenci, také se to tím období setkání se prodlužují, tak mám z toho radost vždycky.
1: Kromě toho máte také čas na občasnou aspoň četbu nebo zhlédnutí nějakého zajímavého filmu?
0: Mám. Není to pravidelné. Častokrát čtu po cestě ve vlaku, kde si vezmu nějakou knížku, ale také někdy večer v kapli. Vždycky také, když se připravuji na něco, tak tam ta kniha nebo internet je takovým nutným pomocníkem. A také jsem rád, že když můžu tady v Olomouci v městě vyjít za kulturou, řada koncertů nebo tu a tam také třeba do divadla jednou, dvakrát za rok. Takže to je takové, tam ten můj kulturní život.
1: 9. února roku 2024 vás papež František jmenoval 15. tuším olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Byl to pro vás velký skok?
0: Byl a zase jsem to nečekal. Nikdy jsem si nemyslel, že stanu v čele olomoucké arcidiecéze. Vnímal jsem s velkou úctou pana arcibiskupa Jana, pak ty ctihodné předchůdce, kteří třeba i ve středověku byli ze šlechtických rodů, byli mnohem obdarovaní. Když jsem potom jmenování to říkal takhle otci arcibiskupu Janovi, tak mě na to odpověděl, no ale oni také velici nebyli hned, když začali, až tou službou vyrostli. Máš příležitost. Tak a něco na tom je, ale každá ta doba vyžaduje něco jiného a někoho jiného a tak věřím, že ani ta moje služba se nevymyká Boží prozřetelnosti a modlím se za to, abych ve spolupráci právě s Bohem i s těmi spolupracovníky, které pořád hledám, vykonal to, co je potřeba.
1: Jakou máte vizi ve vedení vaší arcidiecéze?
0: Ta vize je, aniž bych to nějak musel měnit, je v té spolupráci s kněžími a z laiky, to, co se dnes třeba už ten třetí rok nazývá tím synodálním procesem, tak to vnímám. Vždycky jsem to tak vnímal i ve farnosti, když jsem byl. Nechtěl jsem něco vymyslet sám, rozhodnout, tak toto bude. Ale tak jsem vnímal třeba i pastorační radu. Přátelé, já bych udělal třeba, vzpomínám v Nivnici, jsem přišel s takovou myšlenkou, já bych rád, kdybychom se vydali celá farnost na farní pouť. A ta první, myslím, že byla do Zlatých hor. Co na to říkáte? No jo, tak pojedeme. A najednou se z toho zrodilo, že nás na tu první poutilo 5 autobusů a dechovka. A bylo to něco velkého. A tak to bylo, tak mě to provázelo. A tak to vnímám i teď, že tam se kněží, kněžská rada a daří se nám to. Co budeme dělat s tím, že nám ubývá věřících? Že nás je méně, jak to budeme spravovat. A vnímám, že já bych nebyl ten vizionář, který by předkládal přátelé, já to vidím takhle, ne, spíš říkám, prosme společně Boha a čekám na vaše výzvy, jak to budeme řešit.
1: Je známo, že vaším biskupským heslem je motto hlásat radostnou zvěst. Jak byste to mohl vysvětlit a jak se snažíte ji uplatňovat v praxi?
0: Vzpomínám si dobře na tu chvíli, kdy jsem jel na Velehrad a ten první úkol, který nám stanovil otec arcibiskup, abychom si právě stanovili nějaké své heslo, potom jmenování pomocnými biskupy spolu s biskupem Antonínem Baslerem a po cestě na Velehrad mě oslovila slova, která se četla ten den, při prvním čtení, kdy prorok Izajáš říká, Bůh mě poslal, abych přinesl radostnou zvěst. A mě se ta slova dotkla, že to je to, co bych chtěl dělat jako biskup. A proč, jak bych to zdůvodnil, svět je plný smutných zpráv a lidé někdy i šíří a jsou dneska falešné zprávy, ale je málo v něm radostných zpráv, ne těch lidských, ale těch, kterými k nám přichází Bůh, a těch je evangelium, vlastně to je ta radostná zvěsta, tak to, o to se snažím a řídím se v tom i to, v té své službě pastorační, takže se snažím, aby to mé slovo, anebo ta má služba přinášela lidem naději a radost, aby to nebylo něco, co je zatíž, aby se vraceli třeba z té poutě nebo z toho setkání, z té slavnosti, kterou mají u nich občerstvení tím Božím slovem.
1: To hlásání radostné zvěsti vlastně obsahuje jak komunikaci s kněžími, s biskupy, ale také třeba s veřejností, a hlásat se dá ale i jiným způsobem. Co preferujete nebo jakým způsobem hlásáte?
0: Ano, je to tak, jak říkáte, že je tu ta služba, která je v tom prostoru kostela, je v tom prostoru třeba duchovních nějakých rozhovorů, obnovy, ale potom je to také ten společenský prostor, který je třeba na rovině toho setkávání, které se odehrává ve městech anebo na krajích, na koncertech, na různých vernisážích výstav nebo na zahájení třeba i takové události, jako je běh nebo nějaká připomínka nějaké události třeba historické. A tam všude vnímám, že když je tam možno vstoupit do tohoto projektu, do této akce nějakým slovem, které má duchovní podtext, které má přesažnost jenom tu časovou, tak je to dobré. A myslím, že to je role nejenom pro biskupa jako jedince, ale pro každého kněze, akorát, že má jinou tu úroveň, na které to může dělat.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se jedná vlastně o propojení světských akcí s tím vhodným slovem.
0: Ano, je to, co říká vlastně Ježíš v evangeliu, když rozesílá na počátku vlastně svého horského kázání, tak říká učedníkům, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. A to je to, že jako duchovní nebo i jako věřící bychom měli být v tom našem světě lidmi, kteří trošku tu temnotu, která se pořád vrací a rodí se nejenom ve vnějších událostech, ale také v srdcích lidí, tím, co prožívají, abychom ji osvětlovali tím, co dává Bůh, co působí Bůh, a nebo abychom tou solí, tedy sůl je pro mě znamením chuti, abychom ten život nějak tímto poznamenávali, že pořád, i když svět je třeba mnohem rozkolísaný, tak život má svoji hodnotu, má svoji radostnou rovinu, anebo to, za co můžeme být vděční.
1: Vy jste před nedávnou dobou byl také ještě jmenován předsedou České biskupské konference. Co tato funkce vlastně obnáší v praxi?
0: Tu roli toho předsedy vidím v tom, že nějak koordinuje biskupy dané zemi a také je jakýmsi mluvčím anebo předkladatelem těch názorů a postojů, jak vzhledem ke společnosti, tak vzhledem k církvi anebo třeba k apoštolskému stolci. Ta role je důležitá, protože i biskupové se v mnoha oblastech musí shodnout, musí si různé věci rozdělit a do nich zapojit, a nešlo by to, kdybychom všichni byli rovní, musí tam být jeden, který za to nese zodpovědnost a který v těch případech, kdy to není možné, tak nějak rozhodne. Nedělá to sám, ani ten předseda, má také tu stálou radu, která mu v tom pomáhá, místo předsedu a ty další dva biskupy a pak generálního sekretáře a celý ten tým těch spolupracovníků, kteří jsou v Praze na Tákurově ulici.
1: Takže vlastně koordinujete spolupráci mezi biskupy, rozdělujete ty jejich rezorty nebo funkce?
0: Ano, společně, a řešíme také to, co trápí církev, to, co řeší. Třeba teď v poslední době mimo jiné také řešíme oblast toho našeho hospodaření. Ne každá dieceze to dělá sama, ale jak třeba slučovat. Třeba před rokem jsme věnovali poměrně dost času oblasti zelené energetiky, jestli bychom tu jako dieceze a jakým způsobem měli spolupracovat. Také věnujeme pozornost i tomu mediálnímu prostoru, jak třeba různé aktivity, které jsou společné, bychom měli podporovat v naší zemi, do čeho investovat. Pak je tu celá ta oblast pastorace, kde musíme postupovat koordinovaně, protože jsme se k tomu zavázali, ať je to oblast služby v armádě, vojenští kaplani, vězenští kaplani, nemocniční kaplani, u policie, a to všechno vyžaduje, aby i biskupská konference měla v tom jednotný postoj a dokázala ho spojit s ekumenickou radou církve, s příslušným ministerstvem, a to je velká záležitost. A pak jsou tu různé legislativní záležitosti, na které musí kolikrát reagovat ta konference, a pomáhá v tom právě zase ty různé odbory, které jsou na sídle České biskupské konference v Praze.
1: Co považujete za takový nejzávažnější nebo nejpalčivější problém, který by měla Česká biskupská konference řešit?
0: Třeba se zabýváme otázkou vzniku komise za účasti tří biskupů, která by dál rozpracovávala to téma zneužívání v církvi, a ne tu otázku jak prevence, tak otázku jakési terapie nebo působení jak na oběti, tak také třeba na ty agresory, ale také jsme řešili otázku třeba zase záležitosti, které jsou úplně uvnitř církve, dalšího vydání kancionálu, protože dosavadní jsou rozprodané. Někdy jsou to malé, drobné věci a jindy jsou to opravdu plošné. Také řešíme tu otázku solidarity mezi diecezemi. To bývá další téma, protože ty diecéze moravské jsou na tom třeba i finančně lépe a měli bychom nějak podpořit ty chudší diecéze české. A pak jsou to otázky, které pořád se řeší, protože jdou i ve společnosti dál, jako je oblast třeba církevního školství. A teď bylo také velké téma na tom posledním plenárním zasedání úbytek věřících. Tomu jsme věnovali hodně, co s tím budeme dělat, jak na to reagovat, aby to nebylo jenom smutné konstatování, ubývá nás, ale v čem se mění ta církev, v čem bychom měli přistupovat jinak. Takže i to jsou aktuální otázky. Některé se táhnou třeba i léta, protože se pořád vyvíjejí.
1: Jak to vidíte vy s tím úbytkem křesťanů, konkrétně tedy v Evropě, potažmo v naší republice? Jaký je váš názor na to, jak postupovat?
0: To řešení není vůbec jednoduché a asi trápí nejenom naši zemi pochopitelně, ale celou Evropu. A pěkně to vyjádřila ta jedna z posledních knih, kterou jsem začal číst, a to je, že Bůh, který nikomu nechybí, dochází k jakési proměně té mentality člověka, že i církev vystupovala třeba v minulých desetiletích s tím, že přece vám Bůh musí chybět, podívejte, ten váš život je chudý, a dnes vstoupila do té populace současné jakási lhostejnost, jakási rezignace na nějaké hodnoty, a asi i ta cesta nebude jenom, jak bychom měli lépe hlásat evangelium, ale jak pomoci člověku v té lidské rovině, aby viděl, že život má pořád velkou hodnotu a je krásný. A takže, že bude to v ruku v ruce pořád. Tak není to nový princip. Už ve středověku se spojovala přirozenost nad přirozeným, že nadpřirozené předpokládá přirozené, a tak to platí i v dnešní době, akorát je to jinými slovy a v jiné té životní situaci světa.
1: Zmiňoval jste určitá témata, která rezonují v dnešní době. Jedním z těchto témat je třeba i podpora manželství a rodiny, anebo také svazek stejnopohlavních párů a podobně. Jsou to velmi často skloňované pojmy. Jak byste se k ním vyjádřil?
0: Já v tom postoji předchozího papeže Františka, který tuto otázku nějak otevřel, tak vnímám to, že abychom těmto lidem dopřáli důstojné místo i v těch svých společenstvích církve. Já bych to doplnil takovým příkladem právě třeba z toho svého rodiště. Tam jsem jako dospívající kluk zažil první rozvod. Byla to tehda u té naší obci taková ojedinělá smutná událost, a ten člověk, kterého to ta hra poznamenalo, tak se musel cítit strašně osamělý a bál se, a možná mu to někdo i dal najevo, že ty už k nám jako nepatříš, protože ty jsi ten život nějak neustál. A myslím, že na tom se nic nezměnilo i dnes. My jsme to řešili před 30 lety, jak se budeme dívat na rozvedené. A my jsme se jim začali věnovat pastorací. A myslím, že i papež František nám během toho svého pontifikátu ukázal, přátelé, podívejte se, tu jsou lidé, kteří hledají svoji identitu. A my je nemůžeme vyhnat za zdi kostelu, za nějakou hradbu, kterou tvoří církev. Tu jsou lidé, kteří najednou prostě nevíme proč, ale je to táhne muže k muži, ženu k ženě. A prosím, nebuďte k ním tvrdí. A toto vidím to hlavní, co bychom asi my měli dělat. Rozhodně se nedá jako vystoupit tak, že bychom řekli, no to je jedno, když ty lidé takhle to k sobě přitahuje. Tak a co manžele? Že manželství je pořád instituce, která je zaměřená na muže a ženu, na tu reproduktivní funkci. A vnímáme to dnes na mnoha polích, že tak, jak málo se rodí dětí, tak najednou nám všude chybí lidé. Populace stárne, mladí, a tak to v tom vidím, jako že ano, věnujeme se, ale toto je manželství a toto je jiné soužití. A takhle přistupujeme těm, kteří mají to poslání být otcem, matkou, rodiči, a toto je jakoby jiná oblast. My vás neodsuzujeme, snažíme se vám prospět nějak, protože i smyslem života není jenom ty pozemská léta, ale být spasen, dojít do věčného života. A to je posláním církve, jak tomu napomáhá. Ať je to člověk, který třeba skončil ve vězení, ten, který třeba umírá na protialkoholické léčebně nebo psychiatrické léčebně, že před náma, před všema je spása. A to je ten největší cíl.
1: Vy jste tady zmínil před chvílí několikrát papeže Františka. Co tedy považujete za jeho takový trvalý odkaz?
0: Vnímám ho v tom, že zacílil ten pohled církev na ty chudé lidi, na lidi, kteří byli nějak marginalizovaní, dostali se na okraj, a že patří k té společnosti. Společnost dnešní, moderní, je ráda a upíná pozornost na to, co je nějak v tom mainstreamu, v té střední cestě, co všichni, na čem se všichni zhodnou. A on nás říká, ne, my musíme hledět i na ty chudáky, kteří prostě řeší, jestli budou mít zítra co k jídlu, anebo jestli mají vodu, a nebo nemají, taky jim těžko v jejich zemi, že se vydávají na cestu přes moře, aniž by věděli, jestli se dostanou na druhý břeh. A to je velké poslání církve i dnes, protože svět asi demokratický a moderní by všechno hodnotil ziskem. A církev se dívá na člověka, že život i nemocného má hodnotu, starého člověka, toho, který je třeba postižený, protože v člověku je duše a co si ze sebe vydává. A toto je pohled, který zasel papež František. A pak bych tu přidal ještě jednu, nebo připomenul, církev se tomu věnovala, on navázal, podtrhl některé kontexty, které dělal už třeba papež Benedikt nebo Jan Pavel II. A Pavel VI. Že každý ten ve své době, jak mohl a jak také byla schopna to církev, to poselství přijmout a svět, tak se tomu pohledu věnovali a tomu hlasu. Druhý aspekt papeže Františka vnímám v tom, že mu šlo o ten náš společný domov, o tom, v jakém stavu je naše země, vztahy, a to, ať už to bylo v té encyklice Laudato si nebo Fratelli Tutti, že ukazuje na to podstatné, co asi nikdo za nás nemůže v tom světě odpracovat, že to je poslání církve, i když nás bude málo, abychom říkali, že naše země je naším společným domovem. A záleží nám na ní. A záleží na tom, jak budeme s ní zacházet. A nebo vztahy jsou důležité. A je rozdíl, jestli v těch vztazích bude napětí, jestli tam bude ohrožování válkou, anebo to budou vztahy, kde bude solidarita vítězit.
1: Myslím, že jste se s papežem Františkem také osobně setkal. Jaký na vás osobně zanechal dojem?
0: Já jsem se s papežem Františkem setkal třikrát za ten jeho pontifikát. Nejsilnější a nejdelší bylo to setkání, které jsme měli při návštěvě takzvané Ad Limina, tedy u apoštolských prahů, všichni biskupové, kdy jsme s ním mohli hovořit, a byla to dlouhá doba a zaznělo tam hodně otázek, které jsme mohli klást, a také ten jeho pohled. A uvědomil jsem si, že přesto, že to je papež, tak i mediální obraz jeho může být posunutý od té reality. To jsem si uvědomil živě při tom setkání, že to je vlastně člověk, který je ještě trošku jiný, než nám ho třeba podá nějaká zpráva nebo nějaký komentář, byť by byl třeba i církevní.
1: Papeže Františka vystřídal papež Lev XIV. Všude se spekuluje o tom, jaký bude, jestli bude následovat papeže Františka více nebo méně. Jak to vidíte vy?
0: Bude určitě originální, protože tak jako byl papež Benedikt po Janu Pavlu II. Jiným papežem, protože měl jiné dary a poslání, tak to bude určitě, budeme to pozorovat i na papeži Lvu 14., ale vnímám tu, že nám ho prozřetelnost boží i skrze to konkláve a volbu kardinálu dala jako správného muže do čela církve, jako Kristova náměstka. A ukazuje se, že chce navázat a pokračovat v tom stylu, který měl papež František, a zároveň ho chce čímsi doplnit a obohatit. Je to biskup, který nebo byl biskupem misionářským a zase zná anebo vnímá. Misionář je člověk, který vstupuje na nové území a musí tu kulturu, ty názory, ty různé proudy nějak stmelovat. A myslím, že to je moc dobrá vlastnost a zkušenost i pro papeže, že takového papeže potřebujeme. Každý dostojí v čele, už třeba rodiče v rodině mají 3 děti a každé to dítě je jiné. Tatínek nám říkával, 11 jsme vás měli, ani 2 nejste stejní. A úkolem rodičů je ukázat, že Maruško, musíš mít ráda i toho Honzu, když je úplně jiný a někdy tě rozčiluje. A tak je to úkolem faráře a tak je to úkolem papeže, že poukazovat, ano, i když tu je třeba tento proud, který je hodně živý a třeba charismatický, a tento proud, který volá, měly by se věci víc v církvi uvolnit, a jiní zase volají, ne, zachovat to, co vždycky bylo a v tom byla ta krása, tak papež je ten, který to vlastně stejně jako biskup a každý pastýř má spojovat. Dobře, pojďme hledat to, co nás spojuje, abychom i v té rozdílnosti vytvořili jakousi jednotu.
1: Určitě jste sledoval volbu papeže a jeho vyhlášení. Jaké byly vaše první pocity?
0: Mě oslovila ta jeho první věta, pokoj vám. A vnímal jsem to, že to je takové poselství, tak jako před lety, v tom roce 1978 řekl Jan Pavel II., nebojte se, a bylo to slovo do té doby, jakého si u nás třeba toho komunismu a socialismu a nejistoty, tak stejně tak zase v této době, kdy člověk ztrácí jistotu, ať už ekonomickou, výhledově, jak to bude dál, dostává se svět víc a víc do nějakosi pohybu, nastupuje tu umělá inteligence, hledání, jak to bude dál s prací a s tím naším společným domovem na zemi, tak vystoupit tam s tím Kristovým slovem pokoj vám je, myslím, že to pravé slovo, které si musíme opakovat a ke kterému se vracet. Protože v tom slovu pokoj je obsaženo všechno, jak ten vnější mír, tak stav srdce, které dokáže právě v té rozdílnosti, ve složitostech života žít a nepropadnout nějaké hysterii nebo dramatizaci.
1: Papež Lev si dal jméno také mimo jiné asi i proto, že chtěl navázat na předchůdce Lva 13. Ten tehdy čelil průmyslové revoluci a napsal encykliku Rerum Novarum, a teď vlastně nastává další taková revoluce, sice v oblasti umělé inteligence. Myslíte, že to je srovnatelná situace?
0: Já jsem přesvědčen, že ano, protože, jak ukazuje, není to nová záležitost vatikánské úřady a ty dikasteria se otázce umělé inteligence věnují už delší dobu, mimo jiné také slovo ke Světovému dni míru letos na počátku roku od papeže Františka bylo věnováno tomuto tématu, že mluvil právě o inteligenci umělé, v čem je přínosem a v čem je nebezpečí, co může nám usnadnit a co nám může zkomplikovat. A že i v tomto vidím, že to je velká důležitá křižovatka, kdy vidíme, setkáváme se s tím, že najednou ty velké dary mohou být zneužity k tomu, že člověka napodobí a vloží mu do úst slova, která neřekl, a mnoho jiných nebezpečí, aby rozhodoval a třeba umělá inteligence o tom, jestli člověk bude žít nebo nežít, v jakém bude jeho stavu, tak úskalí tam je hodně a je dobré, že odborníci nejenom z oblasti médií nebo IT, ale také z oblasti církve, morálky, zastánci hodnot se tímto tématem věnují a myslím, že to je stejně srovnatelné s tou průmyslovou revolucí na konci 19. století.
1: Takže to bude určitě veliká výzva pro papeže Leva XIV. Jakým dalším podstatným výzvám ještě bude muset podle vás čelit?
0: I té výzvě mě zaujal rozhovor, který v posledním týdnu měl s ambasadory, tedy s velvyslanci akreditovanými u Svatého stolce, kdy mluvil o třech hodnotách. Mluvil o pokoji, o tom jsme už mluvili, a pak mluvil o spolu kráčet a pak pravda. A myslím, že obě ty hodnoty jsou moc potřebné pro církev i pro svět, protože individualismus, který prokvétá už 10 let, možná i víc a narůstá, že i v rodinách nebo klidně to může být i v církvi, že lidé chtějí prosazovat to své, nevidět už tolik druhého, tak je tento akcent hodně důležitý spolu, společně. A také ten akcent pravdy, protože musíme střežit pravdu, aby se s ní nepracovalo tak, že by se šířily do světa falešné zprávy, nepravdy, zkreslování, protože to je také poslání církve i v dnešní době hájit pravdu.
1: My jsme se tímto dostali vlastně k závěru pořadu a právě na to jsem se vás chtěl zeptat, co byste v závěru nám poradil, nám všem křesťanům, jak se chovat, jak postupovat dále?
0: Mě zaujalo a věřím, že mě to vnukl Duch Svatý, když jsem začínal tu svoji službu předsedu, tak jsem se vrátil v myšlenkách k tomu, co kdysi řekl hradecký biskup a později arcibiskup Karel Očenášek. On vystupoval ze slovy, kterým jsem tehdy moc nerozuměl, byl jsem mladý kněz, zpřátelovávání v Duchu Svatém. A myslím, že to je to, co platí nejenom pro nás pastýře, ale i pro každého člověka, ať už je věřící nebo nevěřící, jít do toho světa s duchem spřátelství, dávat lidi dohromady, podívej, nebudeme se hádat, to nestojí za to, jsou tu pořád hodnoty, které nás přesahují, takže toto bych vnímal a potom určitě i to stát na straně pravdy i v době, kdy člověk proto, aby nestratil svůj image, jak to, jak bude vypadat, je schopen tu pravdu někdy ohnout. Tak tomu bychom se měli vyhýbat a být opravdu pravdivý.
1: Tak to si myslím, že byla krásná slova na závěr a mě nezbývá, než vám popřát hodně božího požehnání do všech těch vašich odpovědných funkcí a boží ochranu a děkuji moc za milý rozhovor.
0: Rádo se stalo, také já přeji všem posluchačům Rádia Proglas, všem, kteří v něm pracují, aby se jejich mise dařila.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali v

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Za několik okamžiků Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Pražský hrad si čtyřměsíčním festivalem Havel Live připomíná odkaz prvního českého prezidenta. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
3: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
1: Změna by měla začít platit od září příštího roku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 a 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Kadečková.
4: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tchajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tchajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Tchajvanská prezidentská kancelář to označila za případ nadnárodní represe a poděkovala americké vládě za ochranu tchajvanských občanů. Čína se k incidentu zatím nevyjádřila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
5: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
6: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody. Ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
5: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
7: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo

0: Jeho divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
1: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
0: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Na řadě je doprava na D11 z Hradce Králové do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. kilometr do omezení. Tam stojí osobní auto s defektem v pravém pruhu, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 270. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede až do omezení v Brně na 196. kilometr. V Praze v Liberecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské, zdržení asi 20 minut a na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Dobře, dojeďte. Dnes bude polojasnáš jasnost, teplotami mezi 18 a 22 stupni. Teď se ještě místy můžou držet mlhy. No a teď už začíná Vinohradská 12.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ti spadne a brambor zatoulaný v koutě spíže sládne. A když tu není prostě nic až do té výšky, kdy objeví se

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Anna Mikleová, se kterou natáčela Lenka Malinová. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
10: Můj život probíhal, sice byl obyčejný do dneška, ale začátek byl docela složitý, protože jsem se narodila 3 roky po válce. Narodila jsem se v Praze u Apolináře a prostě moje matka, která mě porodila, mě tam zanechala. Dostala jsem se potom do kojeneckého ústavu, do dětského domova v Děčíně, kde jsem trávila od 3 let svůj čas. Bůh tenkrát už musel být se mnou, protože opravdu díky Bohu jsem se narodila, protože ta doba byla taková, že opravdu to bylo dost náročné. A nakonec prostě se tam objevili manželé. Tatínek s maminkou, který si mě adoptovali. Původně chtěli jenom chlapečka, nakonec si vzali mě i chlapce jednoho, který je do dneška mým jako nevlastním bratrem, ale máme spolu moc hezký vztah. Byl to obrovský dar, protože tatínek byl v koncentračním táboře. Nemohl mít už žádný děti. A seznámil se s maminkou na Vysočině, kde spolu potom začali jako manželé žít. A maminka byla katolička a oba dva prostě se přestěhovali kvůli tatínkovi práce, protože on byl lékař, tak se přestěhovali do Děčína. No a asi opravdu je Bůh vedl tím způsobem, že prostě přišli do toho dětského domova, adoptovali mě. Prožila jsem moc hezký život s nima, protože opravdu byli to laskaví a milí lidi a bylo jim už obou přes 40 let, takže opravdu to byl zázrak, že měli tu sílu ještě tak malí děti vlastně si vzít a starat se o ně, vychovávat je. A mládí bylo moc hezký, dodržovali jsme občas i židovské svátky, takže jsem si z toho přinesla do života určitý opravdu vzpomínky, které jako můžu i občas uplatnit v dnešní době, protože ta Bible vlastně tam je spojená s těma židovskýma svátkama. No prostě potom jsem se vdala. Měla jsem 2 děti, 2 holčičky mám, ale manželství prostě moc neklapalo a tak nějak to. Ale vím, že moje maminka s tatínkem se pak odstěhovali na Moravu a ty vztahy ne, že by to, ale prostě to bylo daleko a já jsem chodila do práce, starala jsem se o děti. Ten život pro mě už byl jako trochu složitější, takže jsem začala řešit až to, co mě jako potkalo, že jsem to měla docela složitý i v tom manželství, i v té výchově a to všechno, tak prostě jsem u sebe pocítila maminky modlitby. Protože vím, že mě i psala, že se za nás modlí, za celou rodinu, aby jsme to zvládli a to všechno. Já jsem to tenkrát v té době moc nevnímala, jako prostě jsem to vnímala, ale nepřisuzovala jsem tomu zrovna velký jako váhu. Ale cítila jsem, že tam ta láska a že opravdu tam je u toho všeho ten náš pán a král. Maminka potom ovdověla, takže mohla jsem jít do Teplic a tohle to nakonec zemřela. A já jsem řešila různý ty starosti. Nakonec jsem se rozvedla, můj manžel odešel, protože si našel jinou ženu. Já jsem se pak podruhý vdala, ale až za několik let, ale to manželství zrovna taky mě nějak nevyšlo, ale v té době už jsem opravdu měla ty děti velké a ta starší dcera moje prostě působily určitě ty modlitby maminčiny prostřednictvím té mojí dcery. Protože ta opravdu začala chodit do církve, nechala pokřít i mé vnuky dva. A občas jsme spolu jako o tom mluvili. Když už jsem potom ovdověla, tak se moje dcera nastěhovala tadlenca ke mně a ona začala na mě působit. Předala mi první Bibli, Nový zákon, který mám do dneška. Mám ho proškrtaný, zaškrtaný, mám tam všechno možné a opravdu byla to boží moc, která prostě prostřednictvím určitě té mojí maminky působila na tu moji dceru a začali jsme chodit pak i, když můj manžel ten byl dost těžce nemocný, pak zemřel a začali jsme právě spolu chodit do církve apoštolské. Moje dcera si nechala pokřtít teda v církvi bratrské, je ty vnuky a Bůh pracoval prostřednictvím jí, takže jsme se spolu i modlili, četla jsem si Bibli. Prostě byl tam ten obrovský zázrak, že tímhle způsobem já jsem vlastně i uvěřila a poznala jsem, jaký obrovský dar mi byl Bohem dát. A že byl opravdu od začátku při mně, od začátku byl i při té celé rodině naší. Prostě to tak bylo. Já jsem tak začala potom hodně si psát i různý ty svědectví, úryvky i z Bible a to všechno, mám toho popsaného plno. Je fakt, že teď už, co jsem starší, už jsem v důchodě, takže důchodci nemají čas, dalo by se říct. Ale opravdu jsem s Bohem a vidím ty zázraky. Našla jsem i dopisy maminky, která mi psala ohledně boží přízně a že se za mě modlí, že vůbec prosí, aby jsme našli boží království, aby jsme i ta moje dcera, i ta rodina, aby jsme prostě byli s Bohem.

0: Když říkáš, že maminka toužila, abyste našli, abys i ty našla, tak našla jsi? Co jsi našla?
1: Nejdřív jsem našla Boha, no a prostřednictvím Boha i Ježíše, protože ten Ježíš opravdu pracuje v našich životech a v modlitbách. Já se opravdu teď tím, že jsem doma, tak mám mít času i na modlitby, i na čtení a na to všechno. A vím, i ráno, když se zbudím, tak mám vždycky určený čas, kdy si sednu a kdy se pomodlím. A vím, když třeba mám nějaký jinou práci nebo něco, tak slyším hlas, já už na tebe čekám, pojď si sednout. A pojď si pomodlit, musíme spolu mít ten dnešní den zahájit nějakým způsobem, protože já vím, že toho mě máš hodně co odevzdat, co hodně potřebuješ, jaký máš prosby, jaký máš to. Já ten hlas slyším a opravdu mě to naplňuje, že musím, že opravdu to cítím, že musím.
0: A s čím se díváš do budoucna? Protože kolem se děje hodně těžkých věcí. No. Jak se díváš do budoucna?
1: No, ta moje dcera právě to vnímá velmi těžko, co se děje. Dalo by se říct, že já tím, že už mám ten věk, tak to přijímám v pokoře. Vím, že právě ta moje dcera, i když teda už je taky starší, tak s tím hrozně bojuje. Říkala, já kdybych mohla, já bych prostě udělala tamhle tohle, já bych prostě bojuje s tím, vím, že je odevzdaná, že mi i říkala, já vím, že Bůh je s námi a že nás tím vším provede, protože ta budoucnost opravdu, to, co se děje dneska a jaký jsou vztahy a vůbec všechno kolem, není to v pořádku, jak by to mělo být.
0: Je Pán Bůh všemohoucí? Jak jsi ho poznala?
1: No, je všemohoucí. Už tím, že mě přived na svět, že jsem se narodila, že jsem prostě prošla tím mládím s rodičema a že si mě našel, protože vím, že už od začátku o mě stál a věděl, že mu jednou budu patřit.

Biblii je psáno, že modlitba spravedlivého má velikou moc. To ve svém životě poznala i Anna Mikleová, jejíž příběh jsme právě slyšeli. Pociťovala modlitby své adoptivní maminky a nakonec i ona sama poznala Boží lásku a odpuštění v Pánu Ježíši. Uvědomila si, že to byl Bůh, kdo ji přivedl na svět. Od počátku o ní stál a našel si ji. Kéž je to povzbuzením pro nás, pro všechny, abychom se nepřestávali modlit za své blízké, aby i oni v životě poznali Boha. On do své náruče zve každého z nás. Pokud ho ještě neznáte, zkuste mu otevřít své srdce a poznejte jeho bezpodmínečnou lásku a odpuštění. Pokud byste se chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

0: Další díl pořadu 3D Talk v úterý 6. října ve 10:45 se zaměří na vedení sebe sama.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Na tuto sobotu 10. října jste zváni do Uherského Brodu na další díl tradičního cyklu galakoncertů s názvem Legendy moravského folkloru. Aktuální 18. ročník nese podtitul Ozvěny a mezi účinkujícími jsou cymbálová muzika Olšava, Jaroslav Hrbáč, soubor Olšava, cymbálová muzika Burčáci a mužský sbor z Mýkovic a rodina Petrů, Jura a Petr Petrů, Bohdana a Johana Menšíkovi, Jana Neničková, mužský sbor z Kyjova a hornácká muzika Petra Galečky. Hostem ze Slovenska bude tentokrát ženské trio Krajka z Trenčína. Program začíná v 19 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Muzika a sbory z Kyjova a z Uherského Brodu nám hrají i v dnešní voničce. Přejeme ničím narušený poslech a úspěšný celý týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Pokračují slavnosti vinobraní na náměstí Svobody v Brně. Pořadatelé slibují prodejní stánky s moravským vínem, burčákem a občerstvením. Doprovodný kulturní program nabídne živou hudbu a vystoupení v duchu podzimních slavností. Podrobnosti o průběhu a programu jednotlivých vystoupení najdete na webových stránkách Slavností Brno.

0: Bylo 11 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a zároveň se také loučím, protože odpolednem vás bude provázet Alena Rubášová. Teď už ale pořad Čtení na pokračování a kniha Nebyl jsem hrdina a její osmá část.
1: Práce na Klíčově skončila a my jsme se s bratrem Chryzostomem a Emilem odstěhovali do Roztoku u Prahy. Bydleli jsme v dřevěných barácích u potoka v tichém údolí. Byl tam s námi Benediktín bratr Berka, několik školských bratří, jeden z nich byl profesorem přírodopisu. Otec redemptorista Houska, přicházel do práce i inspektor Salesiánů doktor Míša, několik slovenských jezuitů a ostatní si už nepamatuji. Prvé dny práce byly pro mě romantické. Na staveništi mi postavili kovadlinu, výheň a hromádku uhlí mě tam přivezli. Přivezl také materiál a asi 14 dnů jsem pod širým nebem vykovával od rána do večera stavební kramle. Když pršelo, musel jsem utéct někam pod střechu. Později práce přibylo. Ostření krumpáčů, kování lanových spojech pro loď drpáky, oprava bagrů, buldozerů, vibrátorů pro betonáž a motorků pro transportéry. Někdy se na cestě porouchal bagr nebo pásák. Pak jsem byl ve funkci pojízdné dílny. Zpočátku nás stavitel do práce nechtěl. Pod vlivem stranického školení byl přesvědčený, že jsme lenoši a nemožní pracovníci. Ale velmi brzy změnil svůj názor. Když byla nějaká kolize, dokonce se chodil k bratřím radit, jak z toho ven. Do kostela v Roztokách jsme chodili denně. Jako farář tam působil otec Matějka. Choval se k nám velice vstřícně. Do kostela jsme chodili rádi. Našel jsem si zpovědníka v otci Arensbergerovi u pany Marie Předstínem v Praze. Byl mi v té době velikou oporou. Jeden rok jsme s bratřími o Velikonocích zpívali v týnském kostele chorál, ale hned z toho byl malér u bezpečnosti. Když jsem přišel z práce, měl jsem leckdy věci ve skřínce trochu přeházené. Podle toho jsem poznal, že jsem měl jejich návštěvu, estébáků. Při svatou jsem na baráku sloužit samozřejmě nemohl, protože o mém svěcení se nesměl nikdo dozvědět. Měl jsem ji potají, jen když jsem navštívil rodiče, ale také oni nesměli o ničem vědět. Pan biskup Matoušek mě zavázal velmi přísným mlčením. Po nějakém čase k nám přišel náš otec Aleš. Byl tam také bratr Leonard, takže jsme stvořili jednu františkánskou světnici. Z poražených bříz jsme si vyřízli malé klekátko, takže to byl vlastně jakýsi samorost, na kterém jsme rozjímali. Protože u Vltavy bylo vlhko a práce těžká, začal jsem mít potíže s plícemi. Chodil jsem často do Klimenské, ale na hospitalizaci to nevypadalo. Ovšem při nárazové práci údržbáře mi v Roztokách příliš nesvědčilo. Nakonec jsem se přece jen dostal do plicní léčebny v Kostelci nad Černými lesy. Pomalu jsem docházel k názoru, že mám-li si uchovat zdraví v obstojném stavu, budu muset změnit pracoviště. Před odchodem jsem udělala ještě jednu dobrou zkušenost. S přibývající prací mi dali na pomoc Františka, chlapce po vykučení,

Ukáž, já to dodělám a jdi na něco jiného. Potáhl šroubky, pošel práci odevzdat. Když mě to nějakou dobu zlobilo, začal jsem přemýšlet, jak na to. Pokusil jsem se trochu hlouběji poznat jeho život a zjistil jsem překvapující věci. Mistr měl snad necelou polovinu žaludku, manželství na rozsypání a syna snad v nápravném zařízení. Pochopil jsem, že on vlastně jinak jednat ani nemůže, že navíc nemá. Uvědomil jsem si, že ten člověk vlastně žije na maximum. To úplně stačilo, aby mě přestalo jeho chování dráždit. Byl jsem s ním potom tak trpělivý, že se někteří bratři divili, co toho vydržím. Já jsem se divil také. Tato skutečnost mi byla později v životě velmi platná, když jsem se setkal s člověkem, který příliš vyčerpával moji trpělivost. Té jsem ovšem nikdy na zbyt neměl. A ještě něco z Rostok. Na jednom lodním drapáku jsem měl napnout pás transportéru ve výši asi 6 metrů. Kategoricky jsem to mistrovi odmítl. Mistře, v takové výšce bez ležení pracovat nebudu. Vy jste tam nechal dát 2 fošiny, které byly zapřeny mezi nosníky. Při práci jsme kurtu napínali hubcukem. Brzda ale povolila a páka hubcuku mě uhodila do hlavy. Sesunul jsem se přesně na jednu z těch fošen. Kdyby tam nebyla, byl bych spadl na železnou palubu drapáku. Také jsem opravoval motor lodního člunu. Jel jsem to potom vyzkoušet. Chybou ovšem bylo, že jsem pro plavbu z lodí neměl papíry. Bez papíru se tam dělalo mnoho práce. Vyjel jsem od penicilínky směrem proti proudu po Vltavě a nad malým ostrovem, který je uprostřed Vltavy naproti penicilínky, jsem se z lodí otočil a chtěl se s ní po proudu vrátit na přístaviště. Jenže sotva jsem se otočil, motor zhasl. Proud mě unášel přímo na jez, který hučel blízko pod ostrovem. A já motor nenahodit a nenahodit. Už jsem přemýšlel, že skočím do vody a nějak doplavu ke břehu. A pak, jako by mi někdo vnukl myšlenku, zkus ten motor ještě jednou nahodit. A motor se rozběhl. Byl jsem zachráněný. Na tu situaci jsem si potom častěji vzpomněl. Chápal jsem to jako napomenutí, abych toho v Rostokách už nechal. Začal jsem se ohlížet po lehčí práci. Řekl jsem si, když svatý Petr po ukřižování našeho pána byl přesvědčený, že to s Božím královstvím skončilo, vrátil se k původnímu řemeslu a šel chytat ryby. Začal jsem pomýšlet na to, vrátit se také k původnímu řemeslu, k práci konstruktéra. Ale ještě něco z Rostok. Hezkého. V Rostokách jsem poprvé v životě slyšel klukot slavíčka. Pokud si vzpomínám, našel jsem mezi inzeráty požadavek Ústavu pro výzkum a využití paliv v Běchovicích, požadavek na konstrukční zpracování dokumentace pokusného zařízení pro spalování práškového uhlí úletem. Přihlásil jsem se a ku podivu jsem byl přijat. V té době byl hlavním inženýrem ústavu inženýr Christian Holzbecher. Věděl jsem, že můj kádrový posudek mě všude předchází, nikoliv následuje.
V úvodním rozhovoru jsem se netajil svou řádovou minulostí.

jen jestli vám nebude moje minulost vadit. Slyšel jsem překvapivou odpověď. Nebude, odpověděl inženýr. Naopak. To jeho naopak mi dalo naději. Byl jsem přijat, v konstrukci jsem pracoval pod vedením šéf-konstruktéra pana Woodrova Nedoly, tichého, přemýšlivého, dobrého člověka. Pod nájem jsem našel s pomocí svých přátel v Nové Dubči. Nejprve kutelníka Hůlky, synovce vzdělaného premonstráta a ředitele knihovny Strahovského kláštera. Dlouho jsem ale kutelníka nebydlel. Přijel jsem pod nájem u paní Kabelkové, byla to stará a hodná paní. Po několika měsících pobytu v Ústavu výzkumu paliv se dostavily následky práce v roztokách. Promiňte. Ocitl jsem se v plísni léčebně v Kostelci nad Černým lesy s krvácením z plic. Poslali mě tam linkovým autobusem. Musel jsem přísně ležet. Hlavou se mi honily temné prognózy, až mě dostali do deprese. A to byl malér. Na nemocničním stolku jsem měl Písmo svaté. Bezmyšlenkovitě jsem po něm sáhl a otevřel. Oči mi padly na větu: buď dobré mysli, synu. Ta čtyři slova byla balsámem pro mou duši. Zavřel jsem Písmo a žil jsem z těch čtyřech slov 2 měsíce. Život s Pánem Bohem je cestou, po které se šťastně kráčí od jednoho průšvihu k druhému. V Ústavu paliv jsem se ale dlouho neohřál. Přišla prověrka výzkumných ústavů. Samozřejmě, že jsem neobstál. Kádrová referentka paní Jeníková mi sice šla na ruku, ale předseda komise inženýr Novotný byl neúprosný. Byl jsem poslán do čerstvě zřízeného tepelného střediska v Chrudimi, které bylo pod východočeskými plynárnami Hradec Králové. Měl bych se snad zmínit, že v té době se velmi lpělo na účasti pracovníků na májových průvodech. Mně přišel na majový průvod pozvat pan inženýr Pajer, vedoucí oddělení katodové ochrany potrubí. Byl to milý pán. Měli jsme spolu často v jeho kanceláři hovory o náboženství, ovšem bez svědků. Při posledním rozhovoru, přestože jsem si dával velmi dobrý pozor, abych nepřesvědčoval a pouze ukazoval na možné cesty a skutečnosti, které vedou k poznání Boha, mi pan inženýr kategoricky řekl, aby s ním o těchto věcech už nemluvil a nepřesvědčoval ho, ačkoliv řeč na toto téma vždycky začínal on sám. V té době jsem pracoval na detašovaném pracovišti v Michli a byli jsme s panem Nedomou v kanceláři sami dva. Někdy za celou pracovní dobu mimo pro pozdravení ráno nepadlo jedno slovo. Jindy zase, protože znal mou minulost kádrových materiálů, mi položil sugestivní otázku. Nemyslíte, že modlice je ztracený čas? Tenkrát jsem skutečně nějakou dobu bojoval o modlitbu. Pokušení věnovat se atraktivní technické práci bylo opravdu veliké. Také mi jednou řekl, dostal jsem za úkol napsat váš kádrový posudek z pracoviště. Tady máte papír a napište si ho sám. Tak jsem ho napsal. Když to četl, vyděsil se. Člověče nešťastná, to je sebevražda. Papír zahodil a napsal posudek. Co napsal, nevím. Byl to opravdu dobrý člověk,
a výborný konstruktér. Pak mě před májovým průvodem přišel pozvat již zmíněný pan inženýr Pajer do průvodu. Šel byste? No proč ne, pane inženýre, vždyť i já se cítím pracující. Pan inženýr se rozhářil. Já jsem však dodal, ale můžete mi, pane inženýre, zaručit, že se v průvodu neponesou žádná protináboženská a proticírkevní hesla? Pan inženýr se rozpačitě zarděl. No, to vám zaručit nemohu. A tak jsem rozhovor uzavřel. Řekněte mi, pane inženýre, co byste si o mně pomyslel, kdybyste mě viděl jít za nějakým takovým protináboženským heslem? Pan inženýr se usmál a odešel. A za krátkou dobu jsem odešel z UVP i já. Dostal jsem padáka. V době pobytu v UVP jsem chodil do kostela pěšky do Koloděj. Třikrát v týdnu na večerní mši svatou. Na faře byl pan děkan Arnošt Šíma se svou sestrou Aničkou. Moc vzácní lidé. Do kapsy jsem si vzal něco k večeři, snědl jsem to na zpáteční cestě do Nové Dubče, kde jsem bydlel u paní Kabelkové. Vracíval jsem se leckdy už za tmy. Blízká Praha ozařovala mraky na obzoru a ve večerním tichu ke mně doléhal vzdálený hukot velkoměsta. Vzbuzovalo to ve mně apokalyptické myšlenky a představy. Tak jsem to dělal necelý rok. Do probírky. Tak jo, do Chrudimi jsem se dostal takto. Pracovní poměr v Běchovicích mi ukončili 30. června 1958. Nový zaměstnavatel mi poslal tuto zprávu. Závodní auto pojede 1. července kolem 2. hodiny z Prahy do Chrudimi. Má značku tu a tu. Čekejte cirka v 15.30 hodin u výpadovky na Kolín naproti Běchovickému nádraží. Tak jsem čekal. Všechny své věci, včetně peřiny, jsem zabalil do jednoho jediného kufru. Čekal jsem a sledoval značky. Když jsem se konečně dočkal, auto se kolem mne myhlo, aniž mě šofér vzal na vědomí. Co teď? Pán Bůh ale nezná neřešitelné situace. V okamžiku, kdy mě auto míjelo, praskla mu pneumatika a musel zastavit a kolo vyměňovat. Pohodlně jsem k němu došel, představil se, počkal, až byl z prací hotov, nasedl jsem a odjeli jsme do mého nového domova a tam mě čekalo další překvapení. Ředitel závodu, pan Miroslav Ludvík, mě přivítal velmi vlídně a nabídl mi k vybrání 4 podnájmy, abych si vybral. Když jsme je objeli s jedním jeho zaměstnancem, byl jsem na ulici, všichni si to rozmysleli. S jedním technikem, který mě vozil od jednoho podnájmu ke druhému, jsme se pěšky loudali do závodu. Potkali jsme úplně cizí paní a on si ji v zoufalství zeptal: paní, nemáte v domečku jeden volný pokoj pro našeho nového technika? Paní velmi energicky odpověděla: nemám a nikoho neberu. Můj průvodce se s ním dal do řeči, doprovodili jsme ji k jejímu domečku a ona nám stále kategoricky opakovala: nikoho neberu. Pod tlakem vnitřního hnutí jsem řekl: mohli bychom se podívat zcela nezávazně na ten váš volný pokojík? No to můžete, ale to vám říkám, že nikoho neberu. Pokojík byl jako stvořený přesně podle mých představ.
jedno okno, prostý stůl a prostá postel, kamna v koutě, lavička na boty a to bylo všechno. Ještě židle ke stolu. Můj průvodce jí poděkoval za ochotu. Dal jí pro jistotu moji adresu pro případ, že by si to snad rozmyslela. Adresu mi můžete dát, ale to já si to nerozmyslím, řekla kategoricky. Večeru jsem se vrátil s chrudimi do Nové Dubše u Běchovic a čekal jsem, jestli závod něco pro mě v Chrudimi najde. Do týdne přišel dopis. Přijeďte. Já jsem si to rozmyslela. Později mi nová paní domácí vyprávěla, jak to s tím rozmýšlením bylo. Ten večer po naší návštěvě nemohla usnout. Zdálo se jí, jak k ní do jejího pokoje přišel její manžel, který před půl rokem zemřel a důrazně jí řekl, mámo, to ti říkám, toho pána vem, toho pána vem. Paní Zellingerová, u které jsem potom bydlel 7 let, byla starší, energická, noblesní paní. Se svým manželem žili v hezkém vztahu. Po jeho smrti se chodila k hrobu radit o všem, co měla rozhodnout. V kuchyni se na zdi měla staré kyvadlové hodiny, které se občas zastavovaly. Řešila to tím, že ťukla vařečku do kyvadla a hodiny zase nějakou dobu šly. Jednou se ale nerozběhly, ani po několikerém pobídnutí a paní domácí to rozlovilo. Ruce uhodila do kyvadla, zahubovala, vzala kabát a běžela na hřbitov. Ještě byla kus cesty od hrobu a už volala, táto, já ty hodiny vyhodím, já je vyhodím. Vrátila se ze hřbitova domů a hodiny šly. Šly dalších 7 let, co jsem u ní bydlala. Za mladá byla paní Zellingerová nějaký čas vychovatelkou u Auersbergu ve Slatinělech. Držela mě v přísné kázni, žádné návštěvy jsem nesměl do pokojíku vrát, ale pomohla mi získat pevnější zdraví tím, že mi nabídla domácí večeři. První den, když jsem přijel do Chrudimi a postavil kufr v pokojíku na zem, podívám se z okna a ejhle. Volným krokem šel po chodníku uniformovaný člen veřejné bezpečnosti. To byl první doušek z této strany do mého chrudimského pobytu. Pozornosti bezpečnosti jsem se pak těšil celou tu dobu mého pobytu v Chrudimi. Sledovali mě při večerních procházkách a chodili se na mě ptát do závodu, kde jsem pracoval. Později tam na mne nasedili špicla přímo na pracoviště. Nedopadlo dobře. Smrtelný úraz ukončil předčasně jeho život. Zůstala po něm manželka se 2 malými dětmi. Byl jsem jí navštívit.

0: Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

11 hodin a 31 minut. Na Proglasu je s vámi teď už Alena Rubášová v pondělí 5. října 2026. Máme Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. Katolický kalendář připomíná památku polské řeholnice svaté Faustiny Kowalské a apoštolky Božího milosrdenství zesnulé v tento den roku 1938. Církev ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka ze 3. století a na patronku vdov svatou Galu z Říma z 5. století. Před 245 lety se narodil český kněz, filozof, matematik a logik s italskými a německými kořeny Bernard Bolzano, profesor náboženské vědy a univerzitní kazatel u nejsvětějšího Salvátora. 105. výročí založení si připomíná Mezinárodní pen klub. 90. by oslavil spisovatel a dramatik, odpůrce a vězeň komunismu, obhájce lidských práv, československý a český prezident Václav Havel. Zemřel v adventu 2011. A před 15 lety zemřel vizionář informačních technologií, Američan Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple. 65. dnes slaví herec Petr Franěk, 75 let se dožívá irský hudebník a aktivista Bob Geldof. 80. slaví herec Rudolf Hrušínský a skladatel Daniel Dobijáš. 90. narozeniny má spisovatelka, básnířka a publicistka Ludmila Klukanová, někdejší mluvčí občanského fóra v Jihlavě. A svátek dnes slaví všechny Elišky. Jejich jméno, vzešlé z původně hebrejského Alžběta, znamená Můj Bůh je přísaha. Na vlnách Proglasu pomalu končí dopolední proud. Před 12. hodinou uvedeme myšlenku na den Hany Pinknerové s názvem Kdo je velká holka? Po ní následuje polední modlitba od nás z kaple Ducha Svatého v Proglasu v Brně a hudební siesta, v níž si vychutnáme italské kapričo Petra Iliče Čajkovského, Motýlka Davida Popra a dvě symfonie pro smyčce Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Přeji příjemný poslech a zůstaňte s námi.

0: To byla kapela Papíroví draci a píseň Hladiny. Dnes v Praze proběhne zahajovací koncert 17. ročníku Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archeon Kalos. Na podrobnosti se zeptáme ředitele festivalu a předsedy spolku Filokalia Mariose Christu, kterého tímto vítám ve vysílání Radia Proglas. Dobré ráno.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Povězte nám prosím o pravoslavné hudbě něco více, jak se liší od ostatních hudebních žánrů.
1: Ano, pravoslavná hudba je velmi široký pojem, který zahrnuje v různé a velmi vzdálené od sebe hudební sloky. Od jednohlasého starobylého byzantského chorálu až po tvorbu skladatelů pozdního romantismu, jako jsou Rachmaninov či Čajkovský. Tady tyto dva zmíněné hudební slohy přitom nemají z hlediska hudebního téměř nic společného. Takže můžeme říct, že čistě z hlediska hudebního neexistuje společný jmenovatel. Je to velmi široký pojem a právě to je cílem dramaturgie festivalu Archeon Kalos. To znamená nabídnout publiku koncerty, který představí celou širší tohoto spektra. Tak a například letos na festivalu zazní byzantská hudba, dále duchovní hudba romantického skladatele Alexandra Kastalského a uslyšíme ale i současnou tvorbu, například koncert pro sbor slavného postmoderního skladatele Alfreda Šnitkeho a taky světovou premiéru českého skladatele Jana Dřizala s názvem Two Sacred Songs, tedy dvě posvatné písně. Nicméně osobně věřím, že z hlediska liturgického života a modlitby nejvhodnější hudba jeden byzantský chorál. Je to nejstarší hudební tradice východního křesťanství a možná křesťanství vůbec. A i díky své struktuře si myslím, že to nejvhodnější pro účely bohoslužeb.
0: Přiblížíte nám prosím dnešní zahajovací koncert, kdy a kde se uskuteční a kdo na něm vystoupí?
1: Ano, dnešní koncert nese název Solunská tradice. A je to koncert byzantské hudby právě, který se koná v kostele svatého Václava na Zderáze v Reslově ulici v Praze 2 v 19.30. A jak vyplývá z jeho názvu, koncert představí pražskému publiku bohatou tradici duchovní hudby Soluně, která je jedným z nejvýznamnějších center byzantské hudby v Řecku. Zazní duchovní skladby velkých mistrů tohoto oblíbeného řeckého města, jako jsou Athanasios Karaman nebo Charilaos Taliadoros, a to v podání předního slunského zpěváka Petrose Papamanuila, ale také české zpěvačky Silvy Morasné. A původní byzantské skladby zazní v dialogu se soudobou tvorbou solunského skladatele Theodorose Papakostandinu v interpretaci vokálního souboru Filokalia pod mým vedením. A taky bych chtěl říct, že tyto skladby zazní dnes v Praze v české premiéře.
0: Mezinárodní festival pravoslavné hudby, který tedy dnes začíná, tradičně nabízí také doprovodný program. Jaké akce se uskuteční letos?
1: Ano, letos se v rámci festivalu, jako každý rok, koná workshop duchovní hudby. Tentokrát se zabývá technikou zpěvu, ornamentu v hudbě Blízkého východu a byzantské hudby a pod vedením již zmíněné Silvy Morasten. Dále festival letos nabízí promítání dokumentárního filmu s názvem Sentimentální cesta po Paradžánově planetě ve spolupráci s městskou knihovnou v Praze. A dále přednášku otce Metodě Kouta o takzvané ikoně Hodigitrie a výstavu ikon.
0: Tak na Mezinárodní festival pravoslavné hudby nás pozval Marios Christu, ředitel tohoto festivalu a předseda spolku Filokalia. Děkuji za rozhovor, přeju vám krásné festivalové zážitky, ať se daří a těším se na slyšenou.
1: Já taky děkuji mnohokrát, taky děkuji. Naslyšenou.

0: Ďakujem krásne. To byla Jana Krištof Lehocká. V brněnské diecézi proběhla včera neděle smíření. Navázala na příběh blahoslavených obětí komunismu Jana Buly a Václava Drboli a jejich schopnost odpustit i v tváří v tvář nespravedlnosti a mučení. Farnosti se při bohoslužbách společně věnovali tématu smíření. Modlili se za odvahu odpustit, požádat o odpuštění, nechat se uzdravit a udělat první krok ke smíření ve vztazích. Biskup Pavel Konzbul vysvětlil.
1: My tím sledujeme překročit takové vnitrocírkevní hranice, kde komunikujeme převážně s věřícími a čím s něčím do širší společnosti, právě s tou výzvou k odpuštění a ne nějakým takovým způsobem, kdy církev hrozí kostnatým prstem, že se musí odpustit, ale spíš uvádí jako příklady.
0: Každý z poutníků červnové slavnosti blahořečení v Brně dostal při odchodu z výstaviště obálku s osobním dopisem biskupa Konzbula. Ten povzbuzoval, že co na slavnosti prožili, může pokračovat v jejich životech. Osobně se také omluvil všem ve své diecézi, ale i mimo její hranice, které jakýmkoliv způsobem zranila církev, ať už to bylo s úmyslem nebo mimo děk. Obsah dopisu je na webu buladrbola.cz.
1: Když se ten dopis připravoval, tak i já jsem měl jistou pochybnost, jestli to nebude příliš, ale nakonec se ukázalo, že mi přišla řada jako pozitivních reakcí. Ty lidé odcházeli s nějakým vzkazem, kterému se mohli doma třeba i vrátit. Jedna paní kvitovala s povděkem, že nejen tam byl dopis, ale že na druhé straně byl i návod, jak se to odpuštění může udělat. Odpuštění mnohdy je zázrak. Čím hlubší je to zranění a čím třeba déle trvá, tak o to stojí toho člověka větší úsilí a větší nasazení. Nicméně, kdo dokáže odpustit, tak vlastně zjistí, že to odpuštění je laskavost, kterou dělá sám sobě.
0: Sdělil biskup Pavel Konzbul v novém videolistu brněnské diecéze Až na věky. Témata odpuštění a smíření otevírá brněnské biskupství pro věřící i lidi mimo církev v projektu Začni kde jsi. Spustilo web a ve veřejném prostoru Jižní Moravy a Vysočiny, v ulicích, tramvajích a na dalších místech šíří na plakátech a billboardech heslo Odpuštění není slabost, je to rozhodnutí.
2: Co pro mě znamená odpuštění?
3: Rozhodnutí.
4: Proces.
3: Svobodu.
2: Úlevu.
4: Být silný, protože odpuštění je těžký.
3: Nový začátek.
2: Lepší zítřky.
3: Přestat se užírat. Vnitřní pokoj.
4: Důstojnost.
2: Neživit v sobě ten vztek dál.
3: A naději.
0: To vše zní na webu Začni kde jsi. Vznikl ve spolupráci s psychology a odborníky na duševní zdraví. Vedle konkrétních příběhů odpuštění obsahuje i tipy, kde hledat kvalifikovanou pomoc. Odkazy na projekty Cesta z krize, Mezi řečí, Hledám Boha a další.

0: Blíží se 11. hodina a 57. minuta a na Proglasu vám nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.
1: Kdo je velká holka? Na jednu stranu jsem byla malinko otrávená ze svého nového poznání, co to znamená být blíže, ale na druhou stranu jsem se cítila poctěná. Když Bůh někoho uzná za velkou holku, která může snášet některé obtížné věci stejně, jako to dělá on, to je samozřejmě lichotivé. Jen jsem si potřebovala nějak ujasnit otázku emocí. Ty moje mi nijak zralé nepřipadaly. Nepodléhala jsem jim. Všechny ty nepříjemné rozhovory jsem zvládala vlastně s nadhledem, jen jsem se necítila dobře. Co k tomu říká Bible? Nemohla jsem přijít na nic konkrétního, ale pomohlo mi trochu si promyslet klasická biblická stádia zralosti. Děti, mládenci a otcové, jak je Jan popsal ve svém prvním dopisu. Připadlo mi, že děti jsou samozřejmě plné emocí, protože poznali, že jsou jim odpuštěny hříchy. Radují se, jásají a emoce jsou pro ně důležité. Mládenci se učí bojovat, krmí se Božím slovem a učí se je používat. Jim už emoce nevládnou. Možná se učí to zvládnout tak, aby emoce až následovaly za jejich rozhodnutími. A otcové? S těmi emoce nehýbou. Stojí pevně plní vědomí toho, kdo jsou a kdo je Bůh, že emocím sami vládnou. Prostě poznali otce. Aha, to by leda co zvysvětlovalo. Dítko už nejsem a mládenčí věk mi zřejmě právě končí. Možná také začínám chápat, co to znamená být Bohu blíže. Zralé blíže sebou nese nejen to příjemné spočinutí v jistotě Boží náruče, v bezpečí Boží záštity a v nepřemožitelné zranitelnosti Boží lásky. Znamená to také snášet některé nepohodlí, některé bolesti, některé starosti, které nese on.

0: Pro naše bratrské spojení s televizí Nové bývá vždycky v pondělí polední modlitba z Ostravy, z Telepáče, z televize Nové. Náš dlouholetý redaktor Antonín Žolnerčík odešel do zaslouženého důchodu a tak teď bude bývat i pondělní modlitba z Brna. Zdravíme srdečně vás na obyvatele Blanska, které jsme navštívili o víkendu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám
2: Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
0: Zvěstovatelko Božího milosrdenství svatá Faustino Kovalská,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
3: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině se na Proglasu rozezní tóny hudební siesty. Dnes budeme nejprve poslouchat italské kapričo Petra Iliče Čajkovského. The Philharmonia Orchestra diriguje Plácido Domingo.

Doznělo italské capriccio Petra Iliče Čajkovského. The Philharmonia Orchestra dirigoval Placido Domingo. Dále si vyslechneme skladbu Motýlek pro violončelo a orchestr opus 3 číslo 4 Davida Popra. Na violončelo zahraje Jiří Hošek, doprovází Pražský festivalový orchestr. Diriguje Jiří Hošek.

Vyslechli jsme skladbu Motýlek pro violončelo a orchestr opus 3 číslo 4 Davida Popra. Na violončelo hrál Jiří Hošek, doprovázel Pražský festivalový orchestr. V další části hudební siesty na Proglasu budeme poslouchat symfonii pro smyčce číslo 8 D-dur ve verzi pro dechy Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Heidelbergské symfoniky řídí Thomas Fay.

Dozněla symfonie pro smyčce číslo 8 D-dur ve verzi pro dechy Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Heidelbergské symfoniky řídil Thomas Fay. A Heidelbergské symfoniky s Thomasem Fayem budeme poslouchat i v závěru dnešní hudební siesty. Zazní ještě symfonie pro smyčce číslo 13 C-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Příjemný poslech.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie pro smyčce číslo 13 C-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Heidelberské symfoniky řídil Thomas Fay.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Německé zpravodajské služby považují za největší nebezpečí Rusko. Ostravský soud vyměřil bývalému poslanci Wolfovi roční vězení za ukrývání se před trestem za dotační podvod. Trojice vědců, kteří se vyznamenali v rozvoji optogeniky, dostala Nobelovu cenu za medicínu. Zprávy Plusu v pondělí 5. října. Dobré odpoledne vám přeje Ondřej Látal. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země.
3: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD se měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostala trojice vědců Karl Daesrot, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkající se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagel objevili v jednobudenčné řase nový protein. Američan Daesrot ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Laureáti podle webu Nobelovy ceny otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Tady je doprava na Plusu. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kolony kamionů postávají od Rousínova z kilometru 218 až do Brna do omezení. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Zpomalují hlavně u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je kolona asi na 10 minut. Na silnici 9 z Mělníka směrem do Prahy je dlouhá kolona před Zdiby. Na kruhovém objezdu u nájezdu na D8 je nehoda, zdržení od sjezdu na Sedlec asi 15 minut. A v Praze je teď spíš klidnější provoz, pomalej se ale jede v Kbelské směrem do Letňan, jede hodně kamionů a pomalej se jede z Novopatské až k Cínovecké ulici. Osobní auta projíždějí o něco rychleji. Dobře dojeďte. Je jasno až polojasno, v nížinách Čech ještě lokálně mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 10 minut. Na Proglasu vás v pondělí 5. října. Zdraví a hezké odpoledne přeje Alena Rubášová. Vstoupili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv, v němž si budeme hrát třeba Davida Stypku, Markétu Foukalovou, Jirku Čevelu, Jana Běťáka a nebo Mímu Krajčovou. K tomu si přidáme okolo 1:30 souhrn dnešních výročí. Od 14 hodin hudební kompas Milana Tesaře, který představí kapelu Nevermore a Kosmonaut a jejich album Teorie mizení. A například od 16 hodin naladíte Čaj do 5. Heleny Bredfeldové s podtitulem Ze zpěvníku Jiřího Suchého. Zůstaňte tedy s Proglasem a užijte si krásné pondělní odpoledne.

To byl tedy zmiňovaný David Stipka a my pojďme ke zprávám. Věřící pražské arcidiecéze se odpoledne od 16 hodin vydají na kající pouť z Hostivice do Hájku. Svolal ji arcibiskup Stanislav Přibyl. Za uzdravení a obnovu života arcidiecéze tváří v tvář jejím problémům a skandálům posledních let. Přímý přenos bohoslužby s kajícími modlitbami z Hájku můžete sledovat od 18 hodin na televizi Noé i u nás na Proglasu.

0: Báseň Václava Hraběte jsme slyšeli v podání Markéty Foukalové. Řada víkendových setkání připomněla dnešní nedožité devadesátiny Václava Havla. Třeba čtení ve svatojánské koleji ve svatém Janu pod Skalou, beseda s filozofem Danielem Kroupou v Novém městě na Moravě a s novinářem Jaroslavem Spurným v Opavě, či putování z Trutnova na Hrádeček. Na sedmý ročník vyrazili desítky lidí v sobotu odpoledne. Šli zhruba 10 kilometrů od Havlovy pamětní desky na Trutnovském kyně ve Smír k jeho chalupě v Podkrkonošské osadě.
1: Pan prezident nebyl lhostejný. To je výzva pro mě osobně a myslím si, že i pro celou společnost, která chce mít funkční demokracii. Pan prezident byl silným hlasem vlastně na mezinárodním poli, obráncem vlastně lidskoprávních hodnot. Neváhal se vlastně zastávat lidí vězněných, politických vězňů a perzekuovaných lidí v totalitních režimech. A to je velká hodnota, nebýt lhostejný a opravdu bojovat proti zlu. A to si myslím, že z toho si opravdu můžeme brát příklad.
0: Řekla spoluorganizátorka pochodu Lucie Javůrková. Chalupu na Hrádečku koupil Václav Havel ve druhé polovině 60. let. Práce v Trutnovském pivovaru v 70. letech ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience. Na Hrádečku, který vnímal jako svůj existenciální domov, první český prezident zemřel v adventu 2011 ve věku 75 let.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Máme krátce po půl druhé a je tu tedy dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Společně prožíváme pondělí 5. říjen 2026. Jedná se o Světový den učitelů, Světový den lidských sídel a Světový den architektury. O nedožitých stých narozeninách Jana Pavla II. V květnu 2020 ustanovil papež František památku jeho krajanky svaté Faustiny Kovalské, krakovské řeholnice, mystičky, hlasatelky milosrdné boží lásky. Má se připomínat vždy 5. října ve výroční den jejího úmrtí. Od toho nás dnes dělí právě 88 let. Církev dnes ukazuje i na svatého Palmáce, trevírského mučedníka ze 3. století, a dále na patronku vdov, svatou Galu z Říma z 5. století. Ta sama ovdověla velmi mladá. Legenda praví, že když rozdávala jídlo chudým, přinesli andělé do její cely u svatého Petra obraz Boží matky. Předtím seděly zázraky. Zvláštní význam mu Římané přičítali v dobách moru. Pranostika o 5. říjnu se vztahuje k památce sicilského opata a mučedníka ze 6. století. Na svatého Placida slunce ohně nevydá, zima teplo vystřídá. No a v tomto stupu si také připomeňme 105. výročí založení Mezinárodního pen klubu. Vznikl v Londýně, prvním předsedou se stal anglický romanopisec a dramatik John Galsworthy, pozdější laureát Nobelovy ceny. Výbor pro uvězněné spisovatele Mezinárodního pen klubu řídila i česká spisovatelka, překladatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová.

soustřed se na svůj dech, zhluboka splic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět.

0: Lhostejnost ke druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu, upozorňoval Václav Havel. Spisovatel a dramatik, odpůrce a vězeň komunismu, obhájce lidských práv, československý a český prezident by se dnes dožil 90 let. Odešel v adventu 2011. Při oslavě svých posledních narozenin v říjnu předtím řekl.
1: Já jsem učinil za svých 75 let života jedno pozorování. Totiž, že čím jsem starší, tím jsem plašší. Člověk by očekával, že to bude naopak. Že platí začne a 75 bude dozej na celý svět. Já se stydím při každé možné i nemožné příležitosti. Stydím se i teď, že tu mám oslavu, že mluvím, že jsem poslouchán.
0: Svěřil Václav Havel přátelům při svých posledních narozeninách začátkem října 2011. Připomeňme ještě slova, která mu adresoval papež Jan Pavel II. Při své historické návštěvě Československa, krátce po pádu totality v dubnu 1990. Napsal jste, že politika není technologií moci a manipulací s lidmi, nýbrž jedním ze způsobů, jak hledat a dobývat v životě smysl. Dosvědčil jste i svými činy, že chápete politiku jako službu pravdě a jako starost o blížní. Nárok vybudovat svět bez Boha se ukázal být iluzí.

To byly argentinská zpěvačka Marcela Arroyo a kytarista Kike Sinesi. A my si pojďme nyní uzavřít rubriku Dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Právě před 245 lety se v Praze narodil geniální český filozof a matematik s italskými a německými kořeny pater Bernard Bolzano. Po důkladném zvažování, zda bude společnosti prospěšnější jako učitel nebo jako duchovní, se rozhodl pro kněžství. Mluvil a psal německy. Roku 1805 se stal prvním profesorem náboženské nauky na Pražské univerzitě. Studenti ho vyhledávali pro originalitu, neobyčejně bystrý rozum, hlubokou víru i skromnost. Mezi lety 1805 až 19 byl univerzitním kazatelem v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Tvrdil, že každé náboženství, které činí člověka šlechetnějším a lepším, je hodno úcty. V české duchovní tradici vypracoval pojetí zemského vlastenectví, založeného na příslušnosti k zemi, nikoli jen k jazyku. Trpěl těžkou plicní chorobou i zákazem vyučovat a zemřel v roce 1848. Jeho převratné matematické a logické myšlení patří mezi poklady 20. století. A ještě dnešní oslavenci. 65 dnes slaví herec Petr Franěk, 75 let se dožívá irský hudebník a aktivista Bob Geldof. Ten se spolu s Krajanem Bonem ze skupiny U2 angažuje v kampaních proti chudobě. 80 slaví herec Rudolf Hrušinský a také skladatel Daniel Dobijáš. 90. narozeniny má spisovatelka, básnířka a publicistka Ludmila Klukanová, někdejší mluvčí občanského fóra v Jihlavě. A svátek dnes mají všechny Elišky. Jméno vzešlé z původně hebrejského Alžběta znamená Můj Bůh je přísaha. Všem Eliškám srdečně blahopřejeme.

Také se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy. Ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst. Je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: 13 hodin 53 minut. Nyní vás chci pozvat k večernímu vysílání Proglasu a pořadům Jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. Brněnská skupina Dunaj slaví letos 40 let od svého vzniku a při této příležitosti chystá výroční koncerty v Brně, Bratislavě a Praze. O historii kapely, jejím návratu po 16-leté pauze i o současné sestavě se zpěvačkou Janou Vébrovou bude s bubeníkem Dunaje Pavlem Koudelkou v pořadu Jak se vám líbí od 7:15 večer hovořit Milan Tesař. A ve 20 hodin 15 minut nabídneme první sestřih debaty z Dominikánské 8 v nové sezóně. Diskuze tentokrát vychází z nového českého překladu knihy Pít z vlastní studny, v níž Gustavo Gutiérrez rozvíjí téma spirituality osvobození jako cesty zakotvené v každodenním životě, ve společenství a v setkání s Kristem uprostřed dějin, nikoli v hotových formulích. Probereme otázky, co znamená hledat spiritualitu v konkrétní zkušenosti lidí, kteří zápasí o důstojnost, spravedlnost a naději, či proč nelze Gutiérrezovo myšlení redukovat ani na politický program, ani na abstraktní teologii. Nalaďte si Proglas ve 20 hodin a 15 minut.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

A už je tu 14. hodina, na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová a začíná odpolední hudební kompas na pondělí 5. října. Minulý týden vyšlo nové album brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut, nazvané Teorie mizení. Poslechneme si stejnojmenou píseň a po ní si řekneme další informace.

mandloní, koruny stromů na stovky roků, ani stáří neskloní, zůstaneme jako ztracený děj matných pohlednic.

83, cítit se jako ten, co do své doby dávno nepatří. Mezi psem a vlkem, kdy v noci přichází přízraky.

vidím klidné, rovné hladiny, bojí se noci, kdo se v sobě

Brněnská kapela Nevermore a Kosmonaut používá na svém novém albu Teorie mizení celou řadu hudebních přístupů a výrazových prostředků. Vedle folku a rocku čerpá z alternativní hudby a k nahrávání alba si přizvala také smyčcový kvartet. Základní sestavu tvoří zpěvák Michal Šimíček, kytarista Pavel Karas, baskytarista Vít Sklenář a bubeníci Vladimír Třebický a Radim Greenwald. Na albu se dále objevuje akordeon, klavír i foukací harmonika. Michal Šimíček, držitel ceny Proglasu za krásu slova, za textařskou tvorbu, na album zařadil několik velmi zajímavých písňových příběhů. V jedné skladbě připomíná třeba židovského chlapce Petra Gince, který zahynul v Osvětimi a jehož kresba měsíční krajiny z terezínského geta byla později symbolicky vynesena do vesmíru. Jiná píseň pak vznikla při vyklízení bytu po autorově dědečkovi a zachycuje zvláštní pocit z prostoru, který po odchodu člověka pokračuje ve svém vlastním rytmu. Z alba Teorie mizení, které vyšlo minulý týden, si poslechneme ještě písně Hledání začátku a Bez signálu. V ní pak zpívá jako host Lada Šimíčková.

Poslouchali jsme písně z alba Teorie mizení brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme skupinu Nuhara ze Sicílie a zítra odpoledne pak české trio s názvem Triem. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

A máme 14 hodin 30 minut. Ladíte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 5. října a posloucháte odpolední proud písní a zpráv. Ten nás bude provázet až do 16. hodiny, kdy začíná pořad Heleny Bretfeldové Čaj do 5. s podtitulem Ze zpěvníku Jiřího Suchého k jeho 95. narozeninám. V 17 hodin 10 minut naladíte Rudl, pořad komunikace mezi námi tvůrci a vámi posluchači, a od 18. hodiny jste pak zváni k přenosu mše svaté z poutního místa Hájek u Prahy, s kající pobožností za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. Celebrovat bude arcibiskup Stanislav Přibyl a tuto mši svatou budeme přenášet s laskavým svolením televize Noé.

0: To byla Tereza Richtrová, kterou doprovázeli Martin Kišperský a Josef Klíč. V opravené vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku se o víkendu otevřela knihovna Ivana Klímy. Podíleli se na tom spisovatelovi děti Hana a Michal a také majitel vily Jan Dašovský, který tam provozuje také RAF House s muzeem a restaurací. Knihovna zahajuje rok po Klímově úmrtí. U příležitosti otevření byla představena jeho dosud neznámá kniha. Rukopis knihy Praha má láska našli jeho potomci v literární pozůstalosti, uvedla dcera Hana.
1: Je to vlastně prvně, co ta knížka vychází. Ten text potom jsme tady upravili, aby mohl vyjít do knížky. Naše dcera, která je výtvarnice, vytvořila obrázky a náš syn zařídil všechny ty vlastně organizační věci. Já jsem v tom nemusela vůbec nic dělat.
0: Klímův titul Praha má láska je osobitým intelektuálním průvodcem historií, pamětí a duší města. Přeložený do angličtiny a němčiny se představí od zítřka na frankfurtském knižním veletrhu. A kdo jsem?

0: To byl hudebník Raven a píseň Kdo jsem já z nového alba Dopio. V italském Assisi a ostatních františkánských komunitách světa se o víkendu slavilo 800. výročí úmrtí zakladatele řádu svatého Františka. Bratr Bernard Ondřej Mléčka se při tuzemských oslavách zeptal členů a členek jedné z největších řeholních rodin, kým je František pro ně.
1: Opravdový člověk, člověk modlitby, člověk hlubokého vztahu s Bohem, člověk plný lásky, prostě opravdový, autentický člověk.
2: Někdo, kdo se opravdu setká s živým Bohem a dal do toho všechno a rozhodl se ho následovat celým svým životem.
3: Bratr všech lidí a hlavně ten, kdo čerpal svoji lásku a bratrství od Pána Ježíše.
4: Velký vzor, skvělý bratr, velký přímluvce a někdo, kdo mi ukazuje, jak jít za Bohem.
5: Muž pokoje, ten, který přináší pokoj pro moje srdce i do dnešního světa, tak jsem ráda, že ho máme a že ho můžeme následovat.
6: Tak František je pro mě mužem, který má rád dobrodružství, který nese pokoj a opravdovou radost.
7: Alter Christus, druhý Kristus, který žil radikálně evangelium.
8: Člověk, který měl velkou víru a který byl velmi autentický, a to je, co mě na něm oslovuje.
9: Muž, který byl mimořádně otevřený pro Ducha Svatého.
10: Do kterého jsem se zamiloval, jako do člověka, který mě přitáhnul na cestu, kterou cestou moc zajímavou. Je to cesta života zasvěceného Bohu. Díky Františkovi, kterého cítím ve svém životě a který mě drží za ruku a pořád vede stezkami, které někdy nejsou lehké, ale především jsou moc zajímavé, protože díky tým překážkům v životě pořád vidím, jak Bůh se stará o mě, jak mě miluje.
0: K jubilejnímu roku svatého Františka napsal písničkář a publicista Bob Flieder píseň Tvorstva. Inspiroval se Františkovým chvalospěvem Stvoření. Natočil ji spolu s dětmi z farnosti svaté Anežky České v Praze na Spořilově. Zpívají Karolinka a Kristýnka Jakubíkovi, Anička Myslilová, Honzík Bauer a Liduška Hřebíčková. Autor Bob Flieder je doprovází na kytaru a na ostatní nástroje Ondřej Škoch, frontman kapely Na pořád. Tuhle píseň vám poměrně často hrajeme právě i na Proglasu. Pojďme si ji poslechnout.

0: To byl Peter Janků. Večer s názvem Reportérka ve válce bude zítra v pražském Kafejdoskopu.
1: Je to součástí pravidelného pořadu novinářky z deníku N. Lenky Vrtiškové Nejeschlebové, který se jmenuje Diktafon, a ona si každý měsíc ke svému diktafonu nebo mikrofonu zve v současné době současné či bývalé kolegy, a tentokrát padla volba na válečnou novinářku Dariu Somatovou. Lenka má vždy připraveno pár zajímavých otázek a dotkneme se samozřejmě nejen jejího pobytu a zpravodajství na Ukrajině, ale určitě dojde i na nějaký osobní život a podobně. A poté, když skončí tato v uvozovkách oficiální část, tak pak mají diváci možnost se ptát na vše, co je zajímá ze života a práce tady Somatové.
0: Tolik Hana Dolejšová za organizátory zítřejšího setkání v Kafejdoskopu v Praze v ulici Politických vězňů.

0: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata nás čekají hned po zprávách? Německé zpravodajské služby varují před bezpečnostními hrozbami ze strany Ruska. Jaké jsou teď vztahy Německa a Ruska a nakolik je hrozba reálná? Španělsko míří k předčasným parlamentním volbám. Vyřeší tím premiér Pedro Sanchez vleklou politickou krizi? A 40 českých šéfredaktorů vyzývají veřejné činitele a politiky k odmítání násilí a ohrazují se proti omezování přístupu k informacím. Jak zatím reagovali politici? Teď ale zprávy a Ondřej Látal.
3: A přeju z Plusu dobré pondělní odpoledne. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země.
4: Russland führt einen Schattenkrieg.
5: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestag mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb.
4: Zu befürchten sind.
5: Šéf vnitřní kontrarozvědky Sinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Chystáme další podrobnosti, nabídneme je v odpoledním Plusu hned po zprávách. Státní zástupce označil poslance motoristu Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý řidič. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal tři konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3% hrubého domácího produktu. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
6: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
7: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
6: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu, 7. října.
8: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila potom, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
3: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Tady jsou čerstvé dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kamiony postávají od Vyškova z kilometru 228 až do Brna do omezení. Osobní auta projíždí zpravidla plynule levým pruhem, zpomalí už až u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Na D1 jsou komplikace i na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 207,5 je nehoda dvou aut v levém pruhu. Kolona od nájezdu z Ostravské ulice z kilometru 203 je teď asi na 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení a kolona z kilometru 42 na 10 minut. A v Praze pozvolna sílí provoz, pomaleji se teď jede po Jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí. Kolona na 10 minut je na Jižní spojce taky ve směru na Smíchov před Barandovským mostem. Plní se začátek k Belské ulice směrem do Letňan, asi 10 minut naberete z Hloubětína k Novopatské ulici. A regulují i průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou v Povltavské nebo i Radlické ulici. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno anebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat, teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a...
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Poslouchali jsme Davida Herciga a píseň z roku 2026 Do podzemí, ale následující hodinka bude na Proglasu věnována tvorbě 70. a počátku 80. let 20. století. Uslyšíme Hanu a Petra Ulrichovi, ty už za okamžik, dále Jitku Molavcovou, Pavla Hamela, Pavla Bobka, Vladimíra Mertu, Lenku Filipovou nebo Spiritual Quintet.

0: To byly tedy Javory a návrat do roku 1978. Do brněnských ulic dnes vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího československého i českého prezidenta. Dramaturgyně Veronika Onhajserová řekla:
1: Improvizace vychází z Havlovy poslední hry Odcházení, kterou napsal v roce 2007. Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje nějak jakoby svoji kariéru. Ten Rieger je vlastně bývalý kancléř, takže sám se zamýšlí nad tím, co mu povedlo, co mu nepovedlo. Zároveň ten rozhovor dává bulváru a do toho vlastně se kolem něj děje takový absurdně šílený svět různých jako postav, které se nám vlastně líbily právě pro tu svoji absurditu.
0: Tramvaj vyjíždí každou hodinu z Malinovského náměstí. Program pokračuje odpoledne přímo v divadle.

0: Tak to byla kapela Marcias a píseň Tajemství z roku 1981. Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství převzali v sobotu v Národním divadle v Praze herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a herečka Městského divadla Brno Zdena Herfortová. 80-letá umělkyně už má Thálii z dřívějška za roli Alžběty I. v inscenaci Alžběta Anglická.
1: Já jsem byla velmi rezolutní a už od 14 let, tak jak se to říká, už od dětských let jsem chtěla hrát divadlo. No ale já jsem opravdu chtěla hrát divadlo. Já jsem chtěla být ve společnosti lidí, kteří se mají rádi, kteří hrajou příběhy, kteří se prostě znají určitým způsobem, prostě jsou k sobě právě díky tomu divadlu, který má to obrovský kouzlo toho, že něco jako kdyby předvádíte a přitom to prožíváte. A tohle já jsem prostě chtěla dělat a to mi strašně chybilo. A tak jsem si to vlastně takovou samozřejmou cestou vydupala. Víte, já jsem měla opravdu tak neuvěřitelný štěstí na role, že prostě to začínalo v Julii, kdy Alfred Strejček mi dělal Romeo a později to byl Jirka Štěpnička. Takže Julie se Zdenkem Kaločem jsme udělali spoustu nádherných věcí a naposledy, na co teda strašně ráda vzpomínám, byl Gorin Tově vdává dcery. A pak jsem samozřejmě hrála Shakespeare jako Gertrudu v Hamletovi a vůbec ještě další Shakespeare. Bylo to hodně a bylo to krásný.
0: Řekla před časem pro Glasu o své cestě k divadlu Zdena Herfortová, čerstvá držitelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Z její domovské scény Městského divadla Brno uspěl při sobotní slavnosti i Marco Salvadori za roli Niklase Vintna v inscenaci Vinten. Porota herecké asociace přihlédla i k jeho účinkování v muzikálu Le Misérable – Bídníci. A my si teď poslechneme píseň Jacquesa Brela, zaspívá nám ji Jitka Molavcová a bude to návrat do roku 1974.
2: Už 10 let

páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin, náš zvadlý květ.

čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst. Kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena po klidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Poslouchali jsme kapelu Mezanin na nahrávce z roku 1981. Věřící pražské arcidiecéze se scházejí v Hostivici, kde začne v 16 hodin kající pouť do Hájku. Ke společné modlitbě za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě a za obrácení srdce je pozval arcibiskup Stanislav Přibyl. Spolek Někdo ti uvěří v glose pro Radio Proglas uvažuje: ale co ti, kterým v církvi někdo ublížil? Ti, kteří utrpěli rány, protože si je vybral pachatel, ne proto, že by zhřešili.
1: Zneužití je totiž vždy vinou pachatele. Podvod je vždy vinou pachatele. A hřích je vina toho, kdo hřeší, a ne oběti hříchu. Možná se proto nejde připojit k pouti, kde se prosí za obrácení srdcí a odpuštění hříchu. Možná jde vlastně jenom někde v soukromí poděkovat za to, že člověk přežil. Možná si jde jenom uvědomit, že to není moje vina. A možná nejde nic z toho, to je taky v pořádku. Kající pouť je nabídka, jak cítit sounáležitost s církví. Když to nejde, je to možná spíš zpráva o tom, jak vážné zranění bylo, nebo jak moc ještě pořád bolí. Spíš než zpráva o tom, že je s námi něco špatně.
0: Tolik od výkonné ředitelky spolku Někdo ti uvěří k dnešní pouti pražské arcidiecéze. Bohoslužbu z poutního místa Hájek u Prahy s kající pobožností za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě odvysíláme ve spolupráci s televizí Noé přímým přenosem od 18 hodin.

0: Týdenní akce Mosty kultury v Hradci Králové doprovází Dny ukrajinské kultury. V obchodním centru Atrium nabízí do čtvrtka 8. října prostor k setkávání, poznávání a porozumění. Prostřednictvím výstav, dílen anebo koncertů přiblíží kulturu Ukrajiny. Organizátoři nechtějí stavět českou a ukrajinskou kulturu vedle sebe a porovnávat je, ale naopak je propojit a hledat společné prvky. Pro Glasu to řekla hlavní organizátorka Mostů kultury Natalia Docenko.
1: Například vedle ukrajinských výšivek a krojů představujeme české kroje, paličkovanou krajku, takový ty předměty z galerii starých časů. A do projektu zapojujeme české a ukrajinské organizace, umělce, děti, studenty, pedagogy a místní obyvatele. Tak proto to propojení nevzniká jen prostřednictvím vystavených předmětů. A nejdůležitější je podle nás to samotné setkávání, na které se těšíme. Ta myšlenka vznikla s naší už dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou komunitou v Hradci Králové a ve východních Čechách. Od roku 2012 to byl takový pokus omyl a vždycky taková ta návštěvnost nízká. Tak jsme si postupně takhle uvědomovali, že integrace nemusí být pouze o tom, aby se Ukrajinci naučili česky, našli si práci a orientovali se v českém prostředí, ale důležité je také vytvářet ty příležitosti, aby se Češi a Ukrajinci skutečně setkávali a navzájem se poznávali. A Most pro nás symbolizuje takové spojení. Nechceme, aby česká a ukrajinská komunita žili každá vedle sebe a chceme vytvářet ty příležitosti, aby se potkávali, poznávali a lépe si rozuměli. A proto i letošní motto je prostor pro setkávání, poznávání a porozumění.
0: Zhrnula Natalia Docenko za pořadatele Královéhradeckých mostů kultury. Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách na nich spolupracuje s diecézní charitou Hradec Králové. Výstavy v obchodním centru Atrium jsou přístupné zdarma denně mezi 14. a 18. hodinou do 8. října.

0: To byl Vladimír Mišík a kapela ETC, rok 1976. Tuto sobotu 10. října se uskuteční závěrečný koncert 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Musica ad Confluentem. Vystoupí belgický soubor La Pense Rosa. Podrobnosti doplnil ředitel festivalu Vít Podroužek.
1: Programu, který bude zaměřen na dílo Claudia Monteverdiho pod názvem Si dolce il tormento. Dále zazní i díla Giovanni Kapsbergera, Biagio Mariniho, Tarquinio Merulli, ale také Barbary Strozzi. Diváci se mohou těšit na dubové nástroje, například viola da gamba, eorba nebo barokní housle. Zpívat bude Setkin Elbers a soubor vede Maja Silberstein.
0: Sobotní koncert se uskuteční v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích a začne v 19 hodin a 30 minut.

jste u nás i jako doma. Proglas. Ten kratič.

0: Zamilovanou s textem Zdeňka Rytíře nám zpívala Lenka Filipová. Unikátní barokní groty, umělé jeskyně v přízemí Kroměřížského zámku, mají své 3D modely. Ty ukazují, jak Apolonova a důlní grota pravděpodobně vypadaly koncem 17. století. Vytvořil je Jan Brus z Olomoucké přírodovědecké fakulty. 3D tiskárny spotřebovaly 55 kg matného materiálu z bioplastu. Součástí modelů jsou vodní prvky s funkční fontánou, světla imitující oheň a stovky třpitících se ametistů osazených optickými vlákny a LED světlem. K vidění jsou nově v Olomoucké pevnosti Poznání, a to zdarma. K jejich výrobě Jan Brus řekl.
1: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktuátory, jako spínače, a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky, a celé to je vlastně udělané na smyčce. A vychází to z toho skenu, vlastně, který nám dala firma, kde jsme to museli celé vlastně jak kdyby očistit, zjednodušit a dostat do vlastně té podoby, aby se dalo tisknout.
0: Ametistovou výzdobu kroměřížských zámeckých grot objevila teprve v loni historička umění Jana Zapletalová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příští rok na jaře se zahájením návštěvnické sezóny se 3D modely jeskyní přesunou z Olomouce na arcibiskupský zámek do Kroměříže přímo do Salle Terrain.

a odhozená slova se vrací zpátky nad mou hlavu. Tak začíná

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách, u druhého dílu pořadu ze zpěvníků Jiřího Suchého, kterým symbolicky oslavujeme 95. neuvěřitelné 95. tohoto velice plodného českého divadelníka. My si ho tady představujeme především jako autora jednak písní, celých písní a jednak písňových textů, kterých udělal tedy opravdu hodně. U některých písní, vlastně hitů, především 60. let, ani netušíme, protože ne každý měl možnost vidět semaforská představení, že je jejich autorem. Zvlášť velkým překvapením to bude u úplně poslední písně, kterou si pustíme, ale teď nás čeká hodinka s Jiřím Suchým v podání jeho kolegů a kamarádů. Začalo to hitem Jimmy Rogerse s textem Jiřího Suchého, který Valdemar Matuška naspíval s textem To všechno odnes čas. Hit roku 1960. Matušky se budeme držet i nadále. Začne to slavnou árií Měsíce. To je měsíc, kdo plave ani neví jak. Pak tu bude písnička pro Zuzanu a pak další tajemný název písně Takový je život. Asi vám to nic neříká. A co takhle? Potkal potkan potkana. Tak ať se vám líbí.

0: Většina semaforských hitů měla své velice výjimečné interprety, ale málo kdo si uvědomuje, že to byl právě Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, kteří tyto zpěváky v pravém slova smyslu udělali. To se rozhodně týká Valdemara Matušky, také trochu Karla Štědrého a mimo jiné i Karla Gotta, který měl také svoji silnou roli, zvláště v kabaretu Kdyby tisíc klarinetů, ale o tom až později. Teď bude taková série písní pro kočku nebo o kočkách. Začne to Valdemar Matuška, pak bude pokračovat Milan Drobný a skončíme takovým náznakem českého westernu, ale to posuďte sami.
1: V okně seděla kočka,

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Nechá, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě, to tě v botě a kotě potěší.

Tak skončila kočičí sekce a teď bude přehlídka písní, které už pocházejí právě ze semaforských her. Bude to vše z let 1963 až 65. Eva Pilarová, Karel Gott, opět náznak českého westernu. Tady se o country opravdu mluvit nedá, Zdvořilý vůd je typický westernový motiv. Pak to budou Oči sněhem zaváta, jeden z největších hitů Karla Gotta 60. let. A konečně krásný dvojspěv Jany Malknechtové a trumpetisty a zpěváka Jiřího Jelínka, který proslul jako napodobovatel Sačma, tedy Louis Armstronga, píseň Motýl.

Největším hitem v celé historii semaforu byla divadelní hra a posléze film Kdyby tisíc klarinetů v roce 1964. A to nejenom pro silný protiváleční náboj, ale především pro plejádu hitů, která se z filmu vytáhla, žila si už svým vlastním životem a přetrvala dlouhá desetiletí. Takže začneme tak, abyste to věděla. Krásný trojzpěv Valdemara Matušky, Karla Gotta a Hany Hegerové. Pak to bude dvojzpěv Karla Gotta a Evy Pilarové Dotýkat se hvězd a konečně Matuškova Tereza.

věčně do větru zpívám píseň svou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl

Jsme u druhého dílu zpěvníku, symbolického zpěvníku Jiřího Suchého, kterému symbolicky gratulujeme k 95. O všech jeho nejrůznějších profesí už byla řeč, ale nepadlo ještě slovo o jeho největší zálibě. Je totiž vynikajícím a zajímavým, jak on sám říká, náhodným sběratelem, který čas od času nechává na různých výstavách nahlédnout do svých sbírek. Naposledy to bylo v roce 2021 v Olomouci, kdy se právě ve výstavě 90. No a co? Vedle sbírek nejrůznějších předmětů vystavoval vlastní obraz. Je nutné připomenout, že byl nejenom jevištním výtvarníkem, ale grafikem a většinu svých básnických sbírek si sám ilustroval zcela symptomatickým, dobře rozeznatelným stylem. Mezi vystavenými kousky nechyběly historické promítačky, také je znám tím, že sbírá přilby vojenské i hasičské a také spoustu nejrůznějších předmětů. Dá se říci, že ty sbírky, jak on sám říká, dělá pro sebe, ale občas nechává nahlédnout. Zajímavostí je třeba, že je jediným nebo jedním z mála známých sběratelů historických promítaček, což vlastně ilustruje jeho vztah k filmu. Doufejme, že ke svým 95. nám zase nějakou výstavu představí. Vždycky stojí za to vidět. Tak teď si představíme trojici výjimečných protagonistů někdejšího semaforu 60. let, kteří se později, ač původně herci, proslavili jako zpěváci. Byla to Pavlína Filipovská, Josef Zíma a Pavel Sedláček. Jeho píseň Život je pes byla víceméně jeho jediným výrazným hitem.

0: Diabas.
1: Poslouchali jste Čaj do páté a druhý díl pořadu ze zpěvníku Jiřího Suchého, kterým připomínáme jeho 95. neuvěřitelné 95. z 1. října roku 2026. A na závěr jsem si nechala jednu malou perličku. Udělám tím, doufám, radost příznivcům hlasu Vladimíra Mišíka. Možná to netušíte, ale Jiří Suchý je autorem textu k jednomu z jeho hitů z roku 1975, který nahrál se skupinou ETC. Takže na závěr zazní píseň Proč ta růže uvadá a Jiřímu Suchému přejeme, aby ještě dlouho neuvadal. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Pretfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: zprávy.
1: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Bývalá radní Marvanová obvinila u soudu ke kauze dozimetr obžalovaného Petra Hlubučka ze šikany a bossingu. Při ruském bombardování Charkova zemřeli 3 lidi. Zranění jsou skoro 40. Na Plusu vysíláme zprávy s Ondřejem Látelem. Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
2: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
1: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marmanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediným ve vedení Prahy, s kým měla Marmanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
3: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí. Když se kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing, já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
1: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dřív uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které dnes kabinet schválil. Generálporučíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka, Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnost generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko svrhlo nejméně 3 letecké pumy na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů zahynuli 3 lidé a 39 bylo zraněných, z toho 3 děti.
4: Starosta Charkova Ihor Terechov na sociálních sítích upřesnil, že letecké bomby dopadly na sklady i obytné domy ve Slobickém obvodu a na místě vypuklo několik velkých požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že 2 ruské drony zaútočily na tureckou loď plující v neutrálních vodách Černého moře. Loď vezla náklad kukuřice. Posádku tvořili Indové a Azerbajdžánci. Kapitán při útoku zahynul a asi 2 námořníci byli zranění. Zelenský proto vyzval k tlaku na Rusko a obnovení bezpečné plavby v Černém moři. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o roku 15-letý mladík po tom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila potom, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
5: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
1: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Přidáme dopravní informace na Plusu. V Praze je silný provoz, komplikace jsou na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za Spořilovskou je hlášená nehoda, kolona od magistrály na čtvrt hodiny. Pomalý provoz je pak na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí z Lanového mostu i od Běchovic, je to na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, taky v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Patočkově do centra Prahy. Zdržení vždy okolo 20 minut. A pomaleji pojedete na magistrále, zůstává Nuselský most do centra před omezením v Legerově, zdržení 10 minut a podobnou dobu postojíte i ve Vilznově ulici od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy, teploty přes den 18 až 23 stupně, na horách naměří většinou kolem 16. To byly zprávy, na Plusu teď pro vás máme 20 minut radiožurnálu.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

čtyřech tematických profilech Slovo, hudba, junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Rudlu, to je pořadu z kuchyně Proglasu. U něj vás dnes zdraví Martin Holík.
1: A Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Máme tady jako obvykle, začneme narozeninami a chceme tedy popřát kamarádům Proglasu, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny, a to jednak v závěru minulého měsíce a také v začátku tohoto nového měsíce října. Tak Jarmila Opravilová z Přerova, Marcela Vehovská z Bolatic,
1: Vlasta Danielová z Králík, Monika Dorazilová z Veřovic,
0: Jan Procházka z Hluku, Anne-Marie Grigarčíková ze Štěpánkovic,
1: Milan Tisoň z Horní Datyně, Jaroslav Ševčík z Holešova.
0: Tak, vám blahopřejeme, vyprošujeme vám boží požehnání tady v tomto svatofrantiškovském roce. Včera jsme oslavili určitě svatý František v nebi své 800. narozeniny, ale ten svatofrantiškovský rok trvá až do posledního dne ledna 2027, takže stále se můžeme radovat z jeho blízkosti. No a teď následuje seznam dárců, kterým je 70 let a více, mají narozeniny, jak už jsem řekl, v závěru září a v začátku října, a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Je to Marie Pospíšilová Kouklová z Brna, Božena Menšíková z Ostravy,
0: Jaroslava Adamová z Hulína, Eliška Valíčková z Hovězí,
1: Jiří Erman z Olomouce, Petr Hudaň z Brna,
0: Edita Stuchlíková z Brna, Ludmila Švecová z Hostinného,
1: František Pavlík z Ivančic, Marie Štěpaníková z Křtomilu.
0: Křtomilí. Jaromír Votava z Brna, František Kuchejda z Nebor,
1: Jarmila Píchová z Prahy 3, Ludvík Michlovský z Perné,
0: Marie Hrianová z Prahy Mezilesí, Marie Vávrová z Borů,
1: Marta Halvová z Hartmanic u Poličky, František Vymazal z Moutnice.
0: Tak vám všem mockrát děkujeme a zároveň také blahopřejeme k vašim narozeninám, a že některé jsou úžasné, vysoké, ale u mnohých jsou ještě takové, že jste plní sil. Děkujeme za to. No a to, co je hodně důležité, tak je, že v měsíci září nám přibyli noví přátelé do klubu přátel mezi podporovatele Proglasu, který, jak víme, je živ právě z těchto darů. Jsou to Jan Kajzler z Prahy Čakovic, Oliver Melicherčík z Levice,
1: Miroslav Ciboch z Prahy 5, Barbora Cihelková z Prahy 2,
0: Jana Tichá z Mohelnice, Kateřina Opatrná z Hněvotína, Aleš Potiorek ze Stříteže. Tady bych rád podotkl, že se těšíme zejména na podporovatele z nově pokrytých oblastí naším novým systémem digitálním. Tady máme my sami trošku dluh v tom, že jsme na letošek plánovali spoustu a spoustu výjezdů právě do nově pokrytých oblastí, kde se vlastně často neví, že tam ten příjem Proglasu je. Takže tam musíme přidat a rozhodně je to pro nás taková zásobárna dalších podporovatelů, protože hod někteří ty dřívější, zvlášť kteří jste začali poslouchat v roce 95, tak už to už říkám k vašim potomkům, že vaši zakladající členové jsou v

0: ručí boží a že potřebujeme nové podporovatele ve věku, kdy máte třeba první děti a pro ně připravujete ten poslech tamhle zíváčku a tamhle nedělní pohádky a jiné pohádky. Takže tady musíme přidat a budeme doufat, že se nám ten klub přátel rozroste, nebo lépe řečeno přestane se snižovat počet aktivních přispěvatelů, podporovatelů Proglasu.
1: Tak, my jsme, Martine, zároveň chtěli upozornit na věc, kterou teď rozjíždíme, které teď dáváme nový život, čímž je kampaň. Kampaň jsme nazvali Proglas potřebuje nadechnout.
0: Ten projekt má tři části. Je to tak, že když jsme měli nějaké potíže, vy jste nám pomohli doplnit tu částku. To všechno fungovalo. Dneska jsme na Pelikově v Brně, kde ta rovnováha je víceméně výborná. To znamená, to, co dostaneme, stačí na provoz a na všechno, co je potřeba. Ale neseme si z minulých let při té podpoře, totiž někteří z vás volili to, já vás podpořím, půjčím vám a třeba pokud by to bylo na delší dobu, tak se domluvíme na jistý úrok. Nebo někdo řekl, já vám to půjčím na dlouhou dobu. No a oni se potom už hold blíží ty splátkové termíny a člověk si musí půjčit zase ještě někde jinde, aby mohl vrátit tam tomu a zase potom třeba do kolečka pospátku. Takže vy jste vlastně velmi dobře přispěli na to stěhování a na ty výjimečnosti typu koronavirus energie. Ale na druhou stranu nám visí tady tyhle ty poptávky, pohledávky a vlastně potřebovali bychom se nadechnout v tom smyslu, že bychom se otočili a řekli, hele, máme tam nulu, nemáme už nic za sebou, co bychom si vlekli, jsou to, jak říkal, ten projekt potřebujeme nadechnout. Tak ten první je, že splatit vlastně všechny aktivní faktury, které už mají třeba hodně dlouho promlčené termíny. Mm-hmm. Za druhé právě vrátit tady ty půjčky tak, aby nemuseli být úroky, aby nebylo už nic, co se musí půjčovat, aby se vrátilo jinému půjčku. To se týká i kontokorentu bank, kde tam ty úroky jsou samozřejmě poměrně velmi vysoké a my ho užíváme už teď dlouhá léta vlastně v plné úrovni, takže i na plná procenta. No a třetí by bylo vytvoření jakési rezervy pro strýčka příhodu, protože když se vám pokazí zařízení jako sluchátka, tak to o tom nikdo nemluví, ale když se vám pokazí něco, co stojí 350 tisíc, třeba Optimot na výstupu, který dělá vlastně to rádio rádiem, no tak tam není žádné vyhnutí, než prostě pořídit další za tu částku. Tak, takže ty tři projekty spouští teďka pomocí chytrých lidí a pomocníků a určitě se o tom dozvíte více jednak v elektronických zpravodajích a jednak také v papírovém provedení a v jakési výzvě na Proglasu. Takže ono by se zdálo, že pořád plačete, ale ono je to vlastně v principu činnosti existence Proglasu. Oni tady ty nekomerční neziskové projekty jsou dneska úplně běžné. Jo, někdo tomu říká startup, někdo tomu říká crowdfundingová kampaň, někdo to má jednorázově, někdo to má trvalé, ale Proglas je svým způsobem jedna z nejúspěšnějších aktivit v této zemi po sametové revoluci a řeklo by se, že ty peníze, že to je neuvěřitelné množství, ono taky za 30 let činnosti několika desítek lidí, kteří jaksi musí domů donést mzdu a potom to bohatství v těch pořadech, které jsou i v audioarchivu, no tak to prostě je, to je zařízení třeba jako provoz středně velké nebo větší školy. Tak si taky člověk řekne za 31 let, kolik tam projde kantorů a stovek milionů korun, peněz na žáka a tak dále a tak dále. Takže
1: pokud to dáme do čísel, je to dávno přes miliardu vybrané finance. Mm-hmm. Já jsem vlastně chtěl na to navázat. Nám se podařilo, a to je pro vás, milí posluchači, velmi důležitý argument. Nám se v současné době daří mít vyrovnané příjmy a výdaje. To je velmi důležitý jako ekonomický faktor. Ale právě jsme získali tu odvahu a chceme jít i vlastně do toho, že skutečně za nějaký čas bychom mohli mít takovou nulu pomyslnou v tom, co kde komu, ale některé ty pohledávky prostě tady jsou.
0: Takže spoléháme na vás jako ostatně po celou dobu těch 30 let. Mezitím nám ještě snad vyrostou 1, 2, možná 3 vysílače. Máme některé přislíbené. Ovšem to znamená zase nějaká platba, která nabíde s tím, že potřebujeme v té oblasti vlastně tolik přispívajících, aby nám to pokrylo přinejmenším provoz toho vysílače. A to není úplně jednoznačné ani jednoduché. Jsou vysílače dražší a levnější podle výkonu, podle pozice, ale je to tak, že potřebujeme vždycky nejméně 200 těch posluchačů trvale přispívajících takovou tou průměrnou částkou, aby se ten vysílač vůbec mělo smysl provozovat.
1: S tím vlastně souvisí i to, ty už si to, Martine, nakousl, ale já to ještě dokončím, že vlastně některým z vás, kteří patříte mezi ty naše top podporovatele, mezi ty stálé podporovatele, mezi ty, kteří nám jsou schopni poskytnout nějak operativně nějaké financování a tak dál, tak přijdou v brzké době v papírové formě dopisy, případně budete osloveni e-mailem, takže to je taková práce, která teď v současné době už vlastně nás odchází, takže abyste na to byli připraveni.
0: A stále více platí vlastně pořád stejně, tak jenom to zdůrazňujeme, že než mít 20 000 podporovatelů, kteří by dali ročně 1500 korun, čili 12 z toho každý měsíc, tak je samozřejmě lepší mít 40 000 podporovatelů, kteří dají třeba jenom 800 korun. I to je částka třeba 60 korun měsíčně, tak to je to jedno kafe pomyslné, ale je to takhle lepší, než potom vytvářet velké sekery, na které se naváže dluhová služba, půjčky, smlouvy, vratky, žádosti o pozdržení, výplaty a tak dále. No a my máme ještě trošku tu nevýhodu třeba proti telepáče, že skutečně nemáme svoje vlastní nemovitosti nebo jednu nemovitost, ve které bychom trvale sídlili a je to takové břemeno. Přece jenom administrativa se dneska přestěhuje pomocí nákladáčků. A to rádio je tak náročný organismus, že tady dělat jakékoliv úpravy už, natož stěhování, to máte jako kdybyste stěhovali 20 bytů zároveň.
1: Je to tak. No. Nicméně stále nepřestáváme děkovat biskupství brněnskému, které nám tady umožňuje to bydlení nebo to, že tady provozujeme, takže máme tady krásnou adresu na Pelikově.
0: Já úplně přepnu, Jardo, a mám takovou nabídku, že jak se nám blíží volby do zastupitelstv a u třetiny obyvatel tedy volby do Senátu, tak pokud byste měli zájem ještě se dozvědět něco o svém kandidátovi, tak je možné, že napíšete do audioarchivu jeho jméno a uvidíte, jestli náhodou není on v minulosti. Může to být minulost třeba před měsícem, nebo také před 10 lety, kdy s ním bylo něco natočeno a že si můžete poslechnout kousek ze života. My se skutečně v Proglasu snažíme dělat to naprosto odlišně než jiná i třeba seriózní rádia, jo? Že se ptáme na to, kdo pere dětem ponožky a jestli hrál v mládí na trubku a nebo jestli začal housličkami, což dotváří krásně plastický obraz toho člověka. Jo? Protože já si třeba myslím, ten, kdo hrál někdy na nějaký hudební nástroj, tak je vždycky lepším člověkem. Potenciálně samozřejmě.
1: Jsou ty rozhovory více poličtělé. Nejsou brané tak jako politicky vlastně, ale jsou ty rozhovory dělané na to, jak ten člověk žije vlastně. No. No. Přesně tak.
0: Takže podle toho potom můžete se správně rozhodnout a já bych chtěl teda jenom za sebe i za nás kněze říci, že volte vždycky raději věřící lidi, a to i když mají třeba nějakou vážnou závadu, nejtypičtější je, že třeba je tam rozvod, protože vy nikdy nevíte, jaký byl ten stupeň zavinění. No, ta havárie je prostě vidět, ale v životě může být havárií nejrůznějších, třeba dlouhodobá těžká nemoc, která může ovlivňovat potom výkon toho člověka. Takže dávat v tomto smyslu přednost, protože ta naše země potřebuje lidi, kteří jsou obětaví, a ono statisticky to tak vychází, že přeci jenom ta obětavost, i když třeba ne vždycky profesionalita, to nemusí být uno, ale myslet na to, že chci sloužit lidem a nemám to jako výtah k nějaké budoucí moci a k nějakým penězům, ale opravdu jako službu, to si myslím, že bude jako základní rys těch to voleb, jo? Že spousta lidí se konečně zvedlo ze židlí a řekli, tak hele, to teda jde kam si, kam já nechci, a tak prostě nezbyde mi, než se do toho sám vložit, však já vím, že to bude na 4 roky, tak to mámo, přežijeme, viď, jo, anebo náš už dospělý synu, pojď do toho s náma, máš na to, máš dobrou výřečnost a jsi celkem sečtělý a dobře orientovaný, takže díky za to.
1: Já si myslím, že já se trošku vrátím do té minulosti, tak jak jsme byli v těch 90. letech občansky angažovaní, tak nám potom ta historie ukázala, že jsme se věnovali jako společnost prostě různým jako jiným věcem, volnočasovým a tak dál, a ta politika se z těch našich životů vlastně jako vytratila. Ale to, co máme teď, myslím, že vidíme všichni, kdo nazíráme rozumnýma očima na to, co se děje, tak to, co se děje, a je potřeba se asi skutečně jako k tomu vrátit a tu vlastní angažovanost si víc jako prosadit a nějakou tu občanskou iniciativu prostě vytvářet. A to je přesně třeba i vstupem do některých stran a tak dál. Prostě kde kdo z nás, kteří tímto způsobem uvažujeme, jsme prostě i na pomezí už jako, nechci říct stárnutí nebo těch nejlepších let, které třeba máme za sebou i před sebou, to je jedno, ale skutečně uvažujeme i takhle jako politicky, je to prostě strašné, co se nám děje.
0: Ono se taky dost často dělá takové to klišé, že to je politik a to je věc špinavá a pojďme od ní. Myslím, že těch lidí ubývá, že by to takhle řekli, ale přece jenom jsou i mezi věřícími, navzdory tomu, že prakticky každý z posledních 5 papežů vždycky říkal, pojďte, politika je také způsob angažovanosti, a konec konců, když se podívám třeba na papeže Lva ve Francii nebo předtím ve Španělsku, no tak to kromě pastoračních věcí, to byly také výsostně politické věci, jestliže vyzývám k tomu, aby se lidé neobraceli zády k těm, kteří jsou na útěku, schválně se vyhýbám slovu migranti, no tak to je dneska politikum, ale právě zatím nikdy nesmí přestat být vidět člověka. Dokonce i u těch politiků, no on je to politik. No on je to přece člověk, jako jsme my. On je to soused, který se na to dal. Jo, takže od té doby nepřestal být sousedem, který se na to dal a začal být nějakým protivným a zlým a škaredým a penězuchtivým politikem. Tak to není. Jo, takže my chválíme a děkujeme každému, který s odvahou řekne, hele, i když máme tady 2 broučky, malé ještě, tak já to zkusím po nějakou dobu zvládnout.
1: Já si myslím, už půjdeme o toho tématu, nicméně ještě do něj lehce teda zabrousím zpátky. Myslím si, že všichni z nás uznáváme takovou tu komunální politiku, kdy vidíme tu roli starosty a tak dál na menších třeba obcích a tedy. Nicméně potom tu velkou si jako oddělujeme, ale ono samozřejmě to spolu jako souvisí, a pokud člověk do té politiky prostě nezabředne tady jako ze spoda, tak samozřejmě nahoru do toho senátu a tak dál prostě jako nedojde. Takže začíná to tou místní politikou, začíná to těmi komunálními volbami a to je ta občanská angažovanost.
0: Tak.
1: Tak, Martine, ano. Nás zítra čeká Hradčanské náměstí.
0: Je to tak, je to každoroční pozvání na číši vína s biskupem pro média. Tím je teď už nějakou dobu, ještě když začal, tak nebyl arcibiskupem pražským, dneska už je, Stanislav Přibyl. A on nás, novináře, zve jednou za rok na takové to buďme chvilku spolu, popovídejme, pojesme něco, popíme něco a zase jeďme domů. Loni to bylo v krásném prostředí premonstrátského kláštera na Strahově a letos to bude v sále arcibiskupa Berana, to znamená na Hradčanském náměstí. Takže těšíme se, že se uvidíme, protože teď to není tak často s našimi kolegy z nejrůznějších médií v rukách křesťanů a je to na otočku. Pojedeme tam a pojedeme zpátky. A chceme se povzbudit a chceme druhé povzbudit.
1: Tak a co nás čeká dál?
0: No, jenom možná z toho programového vybavení, tak tam už jsem zmínil možná ty osobnosti, které teď kandidují. Potom, že máme ty podcasty, kde si teda pečlivě vybíráme a zdá se, že teď máme dobrou možnost výběru, že vznikají stále nové a řekl bych i vtipné a svižné podcasty. Ten nejposlednější byl právě ten Poodcast a každý, kdo píše něco na stránky Ostravsko-Opavského biskupství, tak ví, že má tu zkratku DOO, dieceze Ostravsko-Opavská, takže i Poodcast je krásný charakter, že vlastně každý ví, odkud to je, když se to řekne. A chystáme se potom ještě na další, teď třeba to bude u Koniáše, což je kongeniální název podcastu o knihách, o tom, co se vydává, protože pater Koniáš byl mimořádně prozíravý člověk a zbavoval tehdejší lidi balastu, to znamená věcí, kterými člověk si akorát zaplácne hlavu. Já bych byl hrozně rád, kdyby dneska někdo vydával nejenom to, co doporučují ke čtení, ale také, že by varoval před volovinami, které si koupíte podle názvu, že to bude výborné a potom je tam ezoterika a je to tam úplně pomotané a pak si řeknete, škoda mého vzácného času, že jsem to vůbec bral do ruky. Jo, tak to by dneska bylo potřeba a to se tenkrát takhle dělo. Takže vybíráme a vlastně tím zmnožujeme dosah těch tvůrců, kteří potom jsou slyšeni na daleko větším území, než jenom v tom uzavřeném prostředí internetu. A věříme, že se nám to bude i nadále dařit.
1: Já jsem jenom chtěl zmínit probíhající a množící se spolupráci s Charitou České republiky. Chystáme nové projekty, budeme vás informovat. Samozřejmě probíhající spolupráci s Orlem. Dále jste si všimli, že vlastně uvádíme i sponzorské vzkazy společnosti Dallmayr. Takže i toto jsou možnosti, které máme spojit se s nějakými firmami, společnostmi, podniky.
0: To jsou ty sponzorské vzkazy, ano. Které nejsou reklamou a je to do těch 7 vteřin zhruba a může to tam určovat jako co. Ale už tam nesmí být kdo a za kolik. A nebo může být kdo a co, ale nesmí být, tady to si koupte ten výrobek. Takže to je princip rozdílu mezi sponzorským vzkazem a reklamou. Takže to, co se říkal Jardo, tak to je ten Charitalk, zejména u té Charity. Potom také opravdu je zajímavé, a to jsme se na to léta těšili a nebyli jsme schopni to dotáhnout, tak teď už to funguje, tak jsou vlastně ty unikátní rozhovory z Dominikánská 8, kde tvůrci vlastně dělají potom takový sestřih a koncentrát toho, který už tím pádem má naprosto rozhlasové parametry, takže tam jsou vystřižené takové ty věci, jakože předávám mikrofon a tamhle někdo kašle a tam se říká nějaké organizační věci. A to si myslím, že se jako velmi cené. Ta témata jsou jedinečná, jedno lepší než druhé. Tak, takže já myslím, že to je skoro všechno z nás. Napadá tě ještě něco, Jardo?
1: Něco jsem si sem psal, ale není to tak podstatné. Myslím, že to důležité jsme řekli.
0: Dobře, takže pro dnešek je to všechno. Přejeme vám dobrou ruku, dobré uvažování, dobrou radu třeba vaší babičce, která vám důvěřuje ve vašem úsudku, ať je v naší zemi To jsou tady takové ty midterms. Pro nás ta municipalita se může vyznačovat tím, že spoustu věřících lidí, zejména také teda v KDU ČSL, ale také i v jiných stranách, bývají dost často výbornými a uznávanými starosty a místostarosty a členy zastupitelstev. Takže tam máme my jako věřící lidé velikou možnost uplatnění, právě to, že vnímám radosti i starosti svých sousedů a vycházím jim vstříc.
1: Já bych ještě přidal dva pojmy, a je to kritické myšlení a selský rozum. Myslím, že tohle nám taky pomůže.
0: Tak. Loučí se a všechno dobré přejí Martin Holík
1: a Jaroslav Vojtěch. Děkujeme.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Nikdy jsem nechtěl ženu fenku, a tak mám ženskou kočičí. Věčně se couráš někde venku, jak si má, tak seš kdo víčí. Nejsou to zrovna snadný lek.

Děsí tě v noci, tají plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pe-

rukou mi na hrudi zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Kdo je velká holka?
1: Kdo je velká holka? Na jednu stranu jsem byla malinko otrávená ze svého nového poznání, co to znamená být blíže, ale na druhou stranu jsem se cítila poctěná. Když Bůh někoho uzná za velkou holku, která může snášet některé obtížné věci stejně, jako to dělá on, to je samozřejmě lichotivé. Jen jsem si potřebovala nějak ujasnit otázku emocí. Ty moje mi nijak zralé nepřipadaly. Nepodléhala jsem jim. Všechny ty nepříjemné rozhovory jsem zvládala vlastně s nadhledem, jen jsem se necítila dobře. Co k tomu říká Bible? Nemohla jsem přijít na nic konkrétního, ale pomohlo mi trochu si promyslet klasická biblická stádia zralosti. Děti, mládenci a otcové, jak je Jan popsal ve svém prvním dopisu. Připadlo mi, že děti jsou samozřejmě plné emocí, protože poznali, že jsou jim odpuštěny hříchy. Radují se, jásají a emoce jsou pro ně důležité. Mládenci se učí bojovat, krmí se Božím slovem a učí se je používat. Jim už emoce nevládnou. Možná se učí to zvládnout tak, aby emoce až následovaly za jejich rozhodnutími. A otcové? S těmi emoce nehýbou. Stojí pevně plní vědomí toho, kdo jsou a kdo je Bůh, že emocím sami vládnou. Prostě poznali otce. Aha, to by leda co zvysvětlovalo. Dítko už nejsem a mládenčí věk mi zřejmě právě končí. Možná také začínám chápat, co to znamená být Bohu blíže. Zralé blíže sebou nese nejen to příjemné spočinutí v jistotě Boží náruče, v bezpečí Boží záštity a v nepřemožitelné zranitelnosti Boží lásky. Znamená to také snášet některé nepohodlí, některé bolesti, některé starosti, které nese on.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová a já vás nyní zvu k poslechu mše svaté. Dnes z poutního místa Hájek u Prahy, s kající pobožností za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. Celebrovat mši bude arcibiskup Stanislav Přibyl. Mši svatou přenášíme s laskavým svolením televize Noé.

0: Milí diváci, já vás zdravím z významného poutního místa Hájek. To se nachází nedaleko Prahy a také nedaleko vám známého studia Don Bosco na Břvích. Přicházíme sem se štábem televize Noé, ale přicházejí sem také stovky poutníků z pražské arcidiecéze. Právě dnes, 5. října roku 2026, den po významném výročí svatého Františka z Assisi, který je zde už léta spolu s panou Marií uctíván, pozval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl sem, abychom se společně modlili, abychom společně prosili o odpuštění. Za malý okamžik v řádu minut právě tady na poutním místě Hájek společně prožijeme kající bohoslužbu. Stanislav Přibyl má na mysli a cítí zodpovědnost za různé počiny, hříchy, bazaločiny, které se odehrávaly na území pražské arcidiecéze a které veřejnost, ať už v církvi, anebo mimo církev, právem pohoršily. Lidé se setkali už v 16 hodin v nedaleké hostivici a v kostele, který je zasvěcen patronu poutníků, svatému Jakubovi, tam se vydali na pouť právě sem, do Hájku. Místo, které spravují bratři Františkáni, které tady také už vidíme v záběru kamery, společně s věřícími, společně s poutníky, kteří se už našli cestu, se teď modlí růženec a očekáváme příchod stovek poutníků, kteří vyrazili právě z hostivice sem do Hájku. A já jsem ráda, že je tu také bratr Sebastián Smrčina, který samotnou pouť u svatého Jakuba v hostivici zahajoval. Já otce Sebastiána zvu před kameru. Je to bratr, který je znám také mediálně, má svůj pravidelný podcast a pravidelně publikuje. Otče Sebastiáne, já tě představuji jako mediálně známou osobnost. Lidé tě znají z tvých podcastů, kdy reaguješ na boží slovo každého dne. Jakými slovy si přivítal dnes účastníky této kající pouti?
1: No, tím, že znám jednu maminku, která má děti a jedno z nich trošku zlobí a že ona to zlobivý dítě jako má ráda a tak prostě o něm mluví a o něho prosí, abych se za něho modlila, měl mši svatou a že to je pokání, že my máme lásku, kterou trápí to, když někde něco špatně. A tak jsem tím chtěl tak jako nabídnout, aby jsme přemýšleli, že když máme někde nějaký problém, třeba v té rodině farní, takže prostě nejde o to drbat, kritizovat, pomlouvat, zlobit se, pohoršovat se nebo vyděďovat, ale že řešením je prostě mít boží postoj. Pán Ježíš na kříž říká, odpustím, oni nevědí, co činí. Tak učit se lásce.
0: Učit se lásce je velká výzva na celý život. My si uvědomujeme, že ty kauzy, které zasáhly pražskou arcidiecézi, zvláště pražské arcibiskupství konkrétně, pohoršilo mnoho lidí v církvi i jaksi vně církve. Co se s tím dá dělat? Kde vzbudit tu lásku? Kde najít odvahu odpustit a jít dál?
1: Tak myslím si, že je potřeba zaprvé odvaha k pravdě. Protože vždycky, když nějaká je rodina, co třeba má člena rodiny, který je slabší článek, jak se říká, a ona to retušuje, nebo bagatelizuje, nebo uhýbá, nebo dělá, že není, tak to stejně vždycky nakonec je ještě horší. Takže si myslím, odvaha k pravdě, což se myslím teďka děje, tak to vidím jako, že je správný, ale zároveň potom jako je potřeba neuvíznout v tom lidském pohledu na věc, jo, protože ano, my jsme lidi, jsme hříšníci, všichni jsme hříšníci. To, o tom jsem tam právě taky se pokoušel něco říct, že všichni jsme křehcí, akorát každý někde jinde, v nějaké jiné míře. A je potřeba se dívat na selhání, byť je vážný, takový katastrofální třeba nebo něco, tak pořád vždycky cesta vede dál. To je právě křesťanství, že Bůh říká, ale já mám cestu dál, já jsem nad tím, já to umím vyřešit, proměnit, dokonce někdy i využít. A teď jde o to, jestli máme tu ochotu, pokoru, odvahu vstoupit do kajícnosti. A to, co se tady děje, považuji za přesně ono. Že se modlíme, že prostě si chytáme za nos, že říkáme ano, chceme dělat pokání, chceme být v pravdě, ale prostě nechceme se z toho sesypat. Jo? Nemyslím si, že by měla církev přesvědčovat svět kolem sebe, že jsme hodňásci, který všichni mají mít rádi. Jsme obyčejní lidi jako oni, ale stavíme se k tomu problému zla, který i my jsme ho součástí, kdo by řekl, že nemá hřích, nemá, není v něm pravda, tak se stavit božím způsobem.
0: Je pravda, že celé nádvoří nebo rajský dvůr františkánského kláštera v Hájku je už zaplněn a víme, že další stovky lidí jsou na cestě. Vypravili se z hostivice po té pout, po části poutní cesty. Čeká nás kající bohoslužba. Tohle místo oslovuje tebe osobně tou atmosférou, kdy je tady uctíván dlouhodobě svatý František spolu s Matkou Boží. Je to místo, které na nás může dýchnout pokorou a těmi všemi hodnotami, které žil svatý František, jehož jsme si včera zvlášť připomínali. Mám na mysli to 8. výročí.
1: No to místo na mě dýchá. Jsem tady, mám to štěstí, tu milost, to, že tady můžu žít jako člen komunity, takže jsem za to strašně rád a jsem přesvědčený, že to místo si přitahuje samo svou milostí, protože Panna Maria Hájecká, jak říkáme, ona skutečně tady zprostředkovává spoustu milostí, ty lidi sem přicházejí, jsou zasažený a tím, jak to teďka trošku jsem, tak to vidím, jak opravdu to je místo, který oslovuje lidi, zasahuje je, tak se z toho jako velice těším. Já bych trošku přibrzdil s tím františkánstvím, my jsme to tady dostali, že nás sem jednou kdysi před 400 lety nebo kolika pozvali, no tak to jako žijem, děláme, co umíme, ale myslím, že když se řekne Hájek, tak to je Panna Maria.
0: Panna Maria jako divotvůrkyně, jako ta, kdo nabízí mateřskou náruč, něhu a přijetí, což, a řekněme si to popravdě, právě některým v církvi chybí toto přijetí.
1: No, právě. Já si myslím, že ta naše západní kultura, která jakoby někdy trošku nevíc doleva nebo prostě chybí někdy takové to jako úcta, respekt a cit pro to vytěžit tradici, tak si myslím, že třeba soudobému křesťanství tady v těch západních zemích jako trochu chybí. To je tu schopnost jako převzít a vytěžit třeba úctu k svědcům, úctu k Panně Marii, nebo zpověď, nebo to. Ale já jsem tak přesvědčený, že to není problém, že to Pán Bůh jako umí doladit. Jo? To ostatně podívejte se kolem sebe. Jo? Já to vidím, přibývá katechumenů, přibývá lidí, kteří chtějí ke zpovědi, takže já jsem velký optimista. Mě říkají, že jsem nezřízený optimista. Jo? Akorát prostě člověk musí mít tu odvahu prostě říkat pravdu, i když to někdo nechce slyšet. Mít odvahu třeba mluvit o Panně Marii, i když třeba, já třeba jsem hodně ekumenický, hodně se přátelím, ale bylo by strašně špatně, kdybych říkal, já taktně nebudu mluvit o Panně Marii, aby to ty bratry evangelíky nenaštvalo. Říkám, ne, já je mám rád, ale já mám rád taky Pannu Marii. A podle mě to svědectví osobního vztahu k Panně Marii je to, co potřebují třeba bratři evangelíci zažít.
0: Mluvíš s radostí o tomto přijetí, o pravdě také mnohokrát, o pokoře. To všechno je spojeno se svatým Františkem, kterého ses rozhodl následovat. Zároveň, co bys vzkázal lidem, kteří opravdu jsou zranění církví? Já se tak vracím k tomu tématu, které se dnes tady bude otvírat během kající bohoslužby. Opravdu to nebyla žádná legrace.
1: Nebyla. Před pár dny jsem zrovna byl v nemocnici v Bohnicích navštívit zrovna jednu z obětí a tak jsme si povídali, doprovází mi nějakým způsobem. Tak chci říct, že věci někdy jsou hodně vážný, mají velký důsledky a já se obávám, že často ti strůjci ani si neuvědomujou, co vlastně dělá. Jak Pán Ježíš na kříži říká, oni nevědí, co činí, tak já si to opravdu myslím. Že často tam, kde se nejvíc takhle dějou ty nejvážnější věci, tak to většinou je buď diagnostický, nebo to je nějaká prostě zraného dětství, nějaká deficit. Takže většinou prostě tyhle Hitlerové

0: podpoří, doprovodí. Jako nebát se toho. Jo? Nebát se do toho vstoupit, jako dotknout se těch ran, být v nich a takhle. Já si myslím ještě jednu věc, jestli můžu. Jo? Kdo je bez hříchu, aby ať hodí prvním kamenem, jo? A každý, kdo je trošku soudnej, jak ty starší odcházeli napřed, jo? Tak ví, že vlastně jako i mně se může strašně snadno stát, a když se podívám do své životní historie, tak taky si řeknu, ne všechno si dám za klobouk, jo? Ale jsem strašně rád, že žiju v církvi, že žiju s tím, který je dobrý, je milosrdný, hojí, obnovuje, znovu dává důvěru. Takže já jsem ten, kdo by nerad jako dělal takový řezy a říkal prostě, tak ty, co jsou špatný, ty vyženem a řekneme, že jsou špatný a my budeme zase ty hodný. Já si myslím, že naopak my musíme umět stát před Bohem a říkat, Bože, smiluj se nad námi, odpust nám, zhlédni na nás, uzdrav nás, ať jsme, kdo jsme. A jestli někde ten hřích se rozvinul hloubějíc, vážnějíc, v blbým tématu. Je to tak? Dobře, ale i tam jsem přesvědčen, že Ježíš chce, abych říkal, Bože, smiluj se i nad duší tohle člověka. I jemu pomoct, jeho zachraň, jemu odpust a hlavně se ho dotkni a uzdrav ho třeba. Jo? Že jakmile my křesťani začneme jako bejt ty kataři, takový ty, kteří začneme ty slabší kusy vyhánět a bejt takový VIP salonek, tak to jsme nepochopili Krista.
1: To říká, milí přátelé, Sebastian Smrčina, který je františkánem a který také zahájil dnešní pouť z Hostivice do Hájku, kde za malý okamžik, možná za pár minut už, kdy dorazí poutnická skupina, bude zahájena kající pobožnost. My se ještě po modlitbě svatého Františka, učí mě pane, nástrojem na malý okamžik setkáme.

učiněn nástrojem svého pokoje. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším. Kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším. Ať s mírem spojuji, kde dělí hádky. Ať pravdou přemáhám omyl a zmatky. Ať vírou postavím hráz pochybnostem. Ať propast zoufalství překlenu mostem. Kde vládne temnota, ať světlo křesám. Se všemi smutnými, ať v tobě plesám. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé. Víc než být potěšen, chci těšit jiné. Víc než být pochopen, druhé chci chápat. Víc než být milován, chci lásku dávat. Kdo dává, dostává mnohem víc přijme. Kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné. Kdo bližním odpouští, sám milost pozná. Ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Modlitba za dar pokoje a života v důvěře. K tomu nás inspiruje svatý František z Assisi. Jeho si připomínáme i tady na poutním místě Hájek. Byť bratr Sebastian Smrčina zdůrazňuje, že toto místo je především mariánské. Do vstřícné otevřené náruče Marie a kežby i církve budou zváni všichni poutníci, kteří sem dorazí v průběhu večera a společně potom zahájíme kající pouť, které pozval všechny obyvatele, všechny členy, můžeme říci, pražské arcidiecéze, současný arcibiskup Stanislav Přibyl. Poutníci zatím stále jsou na cestě, míří do poutního místa Hájek a já v tuto chvíli pokládám další otázku otci Sebastianu Smrčinovi. Sebastiane, ty hovoříš o tom, že je potřeba vzájemně si odpouštět a nacházet tu cestu dál, nezůstávat u nějakého vylučování, vymezování se, vyřazování. Přesto vidíš v tom, co se dělo, jde o případ zneužívání moci, také sexuálního zneužívání ze strany Antonína Jurigy na pražském arcibiskupství. Vidíš tam i určitý systémový problém, možná klerikalismus, on byl jaksi ve službě

0: jáhna, tak jak o tom hovořil papež František a jak to kritizoval.
1: Netroufám si to analyzovat, protože ani tu kauzu neznám zas až tak podrobně, já vím to, co jim z médií, ale tak, jak to na mě působí, tak je to především jako lidský selhání lidí, kteří museli tušit, museli vnímat nebo museli tam vidět. Takže já jsem přesvědčený, že systémově je to v tom, že tam nebyly nějaký mechanismy na tom pracovním postu, nebo protože to bylo vlastně záležitost nějaký administrativního prostoru, že tam nebyly prostě nějaký mechanismy, které by včas řekly ne. Myslím, nějaký něco jako ala bossing, nebo jo, že tam prostě někdo zastrašuje, chová se arrogantně, manipulativně, vydírá, tak jsem to já chápal, a že prostě tam nebylo dost statečných lidí, kteří by řekli, hele, tohle je špatně, takhle ne. Takže to není, myslím, systémová věc, to je spíš věc jako osobní statečnosti členů tam, kteří jsou tam zaměstnanců nebo někoho. A kdybych měl mluvit o systému, tak já jsem vždycky opatrný v tom, aby jsme jako neudělali takovou síť ještě pečlivější, ještě jako, že by to bylo vlastně potom šikanózní. Takže já jsem spíš proto, aby jsme jako měli odvahu na to ukázat, na to upozornit. Já věřím, že i ta odvaha teďka je, ale nejsem úplně proto dělat takový jako ještě víc a víc zpřísňující mechanismy, protože v tom se pak nedá dejchat. Jo, popravdě řečeno, teď jsem zažil takovou situaci až lehce komickou. Přišla nám tady před dvěma dněma škola, asi 150 dětí a úplně nevěřící prostě děcka s paníma učitelkama. Chtěli, abych jim tam něco pověděl o hájku a tak. Oni tady byli, tak jsme si něco povídali a ty děti byly úplně nadšený. A teď se začali ke mně tak jako já budu vedle něho a tohle. A teď jsem viděl, jak ty paní učitelky na mě koukají. A já jsem si říkal, no a teďka teda já se jich nesmím ani dotknout. Tak jsem takhle stál a nevěděl jsem, co mám dělat s rukama. Protože ty děti se na mě jako lepily, že se mnou půjdou do tam a tohle. A ta člověk vidí, jak najednou je v takový pasti, že jako vlastně tam najednou neví, co má dělat. Tak já si myslím, že taková zdravá přirozenost a právě v té přirozenosti pak ta nepřirozenost je cítit, je poznat. Ale aby jsme nebyli v křeči. To je takový moje zkušenost z toho vnitřního prostoru.
0: Je to krásné, když je člověk obdarován zdravým rozumem a zároveň odvahou ke svobodě, ale ne každý tyto dary v sobě pěstuje, ne každý má tuto odvahu. Když se řekne a papež František o tom hovořil často, také ho dnes můžeme na tomto místě připomínat. Problematika klerikalismu, tedy toho, že ze strany lidí ten takzvaný klerikalismus zdola, že je ke knězi vzhlíženo až příliš do velkých výšin, ale i ten klerikalismus zhora, tedy když se kněz se cítí někým výjimečným. Jaký máš recept na to, aby se toto nedělo?
1: Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovat i ráči. Jo, tak prostě je to tak, jsme lidi a bohužel znám to, že spousta pánů farářů prostě neustojí tu roli, že jsou vyvyšováni nebo respektováni a prostě v té roli neumějí zůstat normální. Jo, takže je pravda, my jak kněží často jsme v pozici určitého uzavřeného okruhu lidí, který nějakým způsobem nás respektují nebo hledají u nás radu nebo něco. A tak prostě je to strašně snadný to přijmout, tu pozici, že jsem vlastně ten chytřejší, ten schopnější, ten rádce, ten něco. Ale podle mě člověk, který se modlí a který žije poctivě svůj život, tak jako na tom neulítne. A ví, že prostě je obyčejný člověk. A pak si ještě trošku myslím, a to k tomu klerikalismu asi patří, myslím, že mnoho kněží ztrácí přirozený zdravý kontakt s lidma okolo sebe. Že žije v takovým jako umělým prostoru. Jo, a to zase třeba mi františkáni tím, že žijem v komunitách, tak takový ty normální, obyčejný věci života prostě máme v té komunitě, takže to známe, co je to rodinný život, jakoby, co je to starosti, problémy, povaha, bráchové se mnou nemazlej, řeknou mi, na co tady hraješ, nebo co tady nacvičuješ, jako, ale já chceš najednou důležité, jo. Což tomu panu faráři, co je sám na faře, možná nikdo neřekne.
0: Život v komunitě, ten probíhá právě i tady na poutním místě Hájek, kde čekáme na poutnickou skupinu, která vyrazila po 16. hodině z Hostivice tady na straně Prahy západní a bude zahájena zde kající bohoslužba. Sebastiane, já se ještě zeptám, ty jsi říkal, že tu vítáš školy, školní skupiny a říkáš jim o tomto poutním místě. Většinou víme, že jde o dílo Karla Lurága, slavného architekta. Co dalšího by si našim divákům prozradil?
1: Takže původně to nemělo být nic zbožného. Tady ta hradební zeď, co postavili, to vlastně si nějaký hrabě tady udělal pro kratochvíli takovou jako honitbu nebo mažantnici nebo něco. No a pak v jeho životě ho pán Bůh nějak navštívil, nějaký okolnosti života byly těžší. A on z takový jako pokory a kajícnosti se rozhodl, že tuto oboru, kterou měl pro své kratochvíle, překlopí do zbožného módu a pozval františkány a postavili tady Loretu. Tak mně se tohle líbí, že vlastně to původně ani nebylo původně jako to. A vlastně, že z toho vznik klášter, vzniklo z toho místo Panny Marie. A ještě bych možná k tomu řekl, co vám nabídnu, tak, že ta Loreta je skutečně místo, kam přicházejí lidi často nevěřící, kteří o Pánu Bohu nevědí vůbec nic, což dneska to pole neorané kolem nás často je. A oni úplně intuitivně vědí. Oni vědí, oni nemají problém, když já jim řeknu třeba, no tady prostě vám Pán Bůh chce dát pokoj do srdce, tak oni vědí, co to je pokoj do srdce, oni vědí, co to je odpuštění. Takže dneska je hodně lidí, kteří sice nemají jako ty náboženský témata zpracovaný intelektuálně, ale to srdce mají jakoby utrápený vlastní vinou nebo hledají odpuštění a smíření a všechno. Takže já se těším z toho, že tady chodí poměrně hodně lidí, kteří vlastně nejsou klasický křesťani nebo matrikoví nebo tak a že oni vlastně tady nacházejí něco a ptají se. Takže třeba už teď máme skupinku lidí, kteří se chtějí nechat pokřtít a připravovat na křest. Takže to je takový zajímavý.
0: Máme z toho velikou radost spolu s vaší komunitou. Milí přátelé, Sebastian Smrčina, františkán, kterého také můžete najít na sociálních sítích, byl hostem těch minut, které společně prožíváme na nádvoří hájeckého poutního místa, kdy čekáme na skupinu poutníků. Stovky poutníků jsou to podle informací, které máme k dispozici. Společně s nimi oslavíme kající bohoslužbu. Díky moc krát, Sebastiane. A my si, milí přátelé, pojďme teď poslechnout Mariánskou píseň.

0: Je důležité prosit za odpuštění a také za uzdravení ran minulosti a milost nového začátku, vzkázal celé arcidiecézi současný pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a pozval je na dnešní pouť do Hájku. Je to mariánské poutní místo, místo také spojené se svatým Františkem z Assisi. My jsme tu se štábem televize Noé a omlouváme se vám, milí přátelé, za zdržení, ale ta slova otce arcibiskupa měla tak obrovský ohlas, že se účastní skutečně stovky lidí, kteří putují pěšky z nedaleké Hostivice až sem do Hájku. A tedy ten čas se spožďuje, protože průvod je opravdu velmi dlouhý. Bude tu začínat kající bohoslužba. Já jsem ráda, že je tu také poutník pan Zdeněk Štěpánek. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Proč jste se rozhodl do Hájku dnes putovat?
1: Rozhodl jsem se putovat proto, že díky Bohu sám pan arcibiskup vyvolal atmosféru jakéhosi odpuštění, smíření, a tato akce, která vzešla vlastně z jeho myšlenek, mě natolik oslovila a mám ohlasy takové, že nejsem sám a je tady spousta lidí a i v průvodu, tak z těchto důvodů si myslím, že to bylo, jednak, že to bylo potřebné a jednak, že jako kajícník si připadám velmi příjemně, protože si myslím, že to je potřeba po těch událostech, které se prezentují a které se staly.
0: Je dobře, že tu jste a spolu s vámi další stovky lidí, ještě další budou přicházet. Domníváte se, že církev dnes může oslovit naše jaksi spoluobčany, lidi, kteří žijí kolem nás, právě i po skandále, které se bohužel děly?
1: Zcela určitě. A právě tato kajícní pouť dává veřejnosti najevo, že ty záležitosti, které se staly, jsou prostě nejsou lhostejné ani křesťanům, ani vedení arcidiecéze. A rozhodně tyto akce lidé přivítají spíše než nějaké zametání pod koberec.
0: Včera 4. října jsme oslavili 800 let od odchodu na věčnost svatého Františka z Assisi. I toto místo s ním souvisí. Čím oslovuje vás otec Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský, o něm hovoří jako o symbolu pokory a pokoje?
1: Tak symbol pokory a pokoje a také statečnosti. A budu stručný, svatý František mě oslovil především svým dílem, životem a svou skromností. To dílo, které po něm zůstalo, je obdivuhodné a já osobně jsem například obrovským příznivcem jeho poezie, jeho básní a jeho díla.
0: My jsme některé z ukázek slyšeli už v našem vysílání. Já mnohokrát děkuji panu Zdeňku Štěpánkovi, který je poutníkem z Kladenska, říkám to správně?
1: Ano, z farnosti Kladno Rozdělov.
0: Tak zdravíme také celou farnost a v tomto okamžiku už máme informace, že se blíží celý poutní průvod. My zůstáváme stále na poutním místě Hájek a můžeme společně teď naslouchat litaniím, které se modlí už zde přítomní poutníci.

0: radost skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: S božským dítkem Máti.

Ja.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pokoj vám. Není to s náma špatný. Dokonce jeden Brňák mi řekl, na Prahu dobrý. Já myslím, že i na Brno by to bylo dobrý. Tak vám moc děkuju, že jste slyšeli ten hlas, abychom se všichni postavili před Bohem do pravdy, slavili to, že On nás miluje, je k nám milosrdný a že nám dává stále milost nového začátku. Zamysleme se nad sebou. Voláš všechny k obrácení, neboť se přiblížilo tvé království, Pane, smiluj se nad námi. Učíš nás odpouštět jeden druhému a kráčet společně po tvých cestách, Kriste, smiluj se nad námi. U tvého stolu z nás činíš své tělo církev, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Modleme se. Bože, plný lásky a smilování, ty dáváš lidem čas milosti a spásy a voláš nás, abychom si hlouběji uvědomili svůj vztah k tobě, svému stvořiteli a otci. Naplň nás pokojem, který pramení ze smíření s tebou, abychom přispěli k uskutečnění tvé vůle sjednotit všechno v Kristu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Ještě někdo by si se měl více vnout.
2: Čtení z prvního listu svatého Pavla Korinťanům. Bratři, jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Ať už jsme Židé nebo pohané, otroci nebo svobodní, všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha, nejsem ruka a proto nepatřím k tělu, proto ještě k tělu patří. A kdyby řeklo ucho, nejsem oko, proto k tělu nepatřím, proto ještě k tělu patří. Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich? Tak to však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo tělo? Tak to však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy nemůže říci ruce, nepotřebují tě. Nebo zase hlava nohám, nepotřebují vás. Spíše naopak. Tělesné údy, zdánlivě nejslabší, jsou nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají, kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. Je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: Slova svatého evangelia podle Matouše.
2: Sláva tobě, Pane.
0: V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn, a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Chvála tobě, Kriste.

Milí přátelé, jsem tu podruhé a podruhé mě mrzí, že asi na mě všichni neuvidíte, ale co se dá dělat, ty sloupy jsou tady přece jenom potřeba. Včera jsme slavili svátek svatého Františka z Assisi. Připomínali jsme si 800 let od jeho přechodu z pozemského života k pánu, transitus, a dnes jsme s kajícím srdcem připutovali na františkánské poutní místo do Hájku. Myslím, že to není jen pěkná shoda okolností. Svatý František nám totiž může pomoci pochopit, proč jsme sem dnes přišli a co od této kající pouti můžeme očekávat. Když jsem vás 6. září letošního roku zval na tuto cestu, psal jsem o potřebě prosit za uzdravení ran minulosti a o milost nového začátku. Dnes bych chtěl tato slova vyslovit ještě osobněji. Jako váš arcibiskup nechci stát mimo toto kající společenství ani nad ním. Stojím v něm spolu s vámi. Já na prvním místě, neboť i já jsem hříšníkem. I já potřebuji odpuštění, obrácení a nové srdce. A zároveň nesu zvláštní odpovědnost za to, aby naše arcidiecéze byla místem, kde se pravda nezamlčuje, slabí nejsou přehlíženi a důvěra se nepovažuje za samozřejmost. Svatý Pavel nám dnes připomíná, vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. A dodává, trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. To je možná nejhlubší odpověď na otázku, proč má smysl společná kající pouť. Nebereme na sebe osobní vinu za skutky, které spáchal někdo jiný. Vina je osobní a odpovědnost musí být pojmenována tam, kam patří. Ale bolest způsobená hříchem nikdy nezůstává pouze soukromou věcí. Zraňuje vztahy, důvěru, společenství, celé Kristovo tělo. A proto můžeme společně nést její následky, prosit za uzdravení těch, kteří byli zraněni, přinášet zadosti učinění a také se ptát, co se má změnit ve mně. Kajícnost není divadlo a není to ani způsob, jak minulost rychle uzavřít. Není náhradou spravedlnosti, poctivého vyšetření, ochrany slabých nebo konkrétní nápravy. Je něčím hlubším, ochotou nechat Boha, aby proměnil naše srdce a tím i další naši cestu. A právě v tomto k nám promlouvá svatý František. Když uslyšel Kristovu výzvu, aby šel a opravil jeho dům, nezačal tím, že by ukazoval prstem na druhé. Začal od sebe. A postupně pochopil, že opravovat církev neznamená především budovat zdi, ale dovolit evangeliu, aby znovu vystavilo člověka zevnitř. Je tu ještě jeden františkánský obraz, který je pro dnešek velmi silný. Když se František před biskupem svého rodného města Assisi zřekl dědictví svého pozemského otce, mohl s novou svobodou říci, Otče náš, jenž jsi na nebesích. Objevil, že má otce, do jehož rukou může vložit celý svůj život. A právě odtud se zrodila jeho schopnost nazývat druhé bratry a sestrami. A nakonec bratrem či sestrou celé stvoření, a dokonce i smrt. Možná ani církev někdy nejedná jako společenství Bohem milovaných a tedy svobodných dětí, ale spíše jako ta, která se o sebe, o svou pověst nebo o své postavení bojí. Má potřebu především být obhajována a vysvětlována. Má strach ukázat slabost, protože má pocit, že všechno závisí na tom, jak se sama o sebe postará. Pokud ale víme, že máme otce a že jsme jeho děti, pak se nemusíme bát ani pravdy, ani vlastní slabosti, protože můžeme prosit za odpuštění a máme naději na nový začátek, který nevyrůstá z přesvědčení o vlastní bezchybnosti, ale z důvěry, že otec nás ani přes naše viny neopouští. A právě toto nám říká dnešní evangelium. Ježíš nás zve slovy, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.
nepřijímá pouze ty, kteří mají všechno vyřešené. Zve právě ty obtížené. Zve i nás s tím, co je v naší církvi těžké, bolestné a zahanbující. Ne proto, aby nás zbavil odpovědnosti, ale aby nás naučil nést ji jeho způsobem, který vyjadřuje slovy. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Pokora není sebepohrdání. Pokora je život v pravdě. A milosrdenství není popřením pravdy. Františkánská zkušenost nás učí, že pravda a milosrdenství patří k sobě. Milosrdenství neříká, že na zlu nezáleží. Říká, že zlo nemusí mít poslední slovo. Že člověk není navždy uzavřen ve své vině, ale že ten, kdo byl zraněn, nemá zůstat se svou bolestí sám. Právě zde se rodí naděje. Křesťanská naděje není laciný optimismus, že se všechno nějak spraví. Není to pokus zapomenout. Křesťanská naděje se dívá pravdě do očí a přesto věří, že Kristova moc je větší než hřích člověka. Nový začátek proto neznamená vymazat minulost. Paměť potřebujeme, pravdu potřebujeme, spravedlnost potřebujeme, ale potřebujeme také naději, abychom v minulosti a minulostí nezůstali a nebyli v minulosti uvězněni. Jako váš arcibiskup vás proto dnes prosím, pomozme si navzájem, aby naše církev nebyla společenstvím strachu, sebeobrany a mlčení. Ať je společenstvím lidí, kteří se nebojí pravdy, protože vědí, že mají Otce. Ať je místem, kde bolest jednoho údu bolí celé tělo, kde se slabším dostává větší péče a kde moc znamená především službu. A prosím vás také, abyste mi v tom pomáhali. Biskup nemůže stát mimo tělo, jehož je součástí.

majetkem, s důvěrou i se slabostí druhého člověka. A tak dnešní pouť touto mší nekončí. Teprve začíná její nejtěžší část, a to je návrat domů, tím nemyslím tím autobusem jedním, který nevím, kolikrát pojede, a cesta všedním dnem, to, co nás prostě čeká. Znovu se vrátím ke svému biskupskému heslu, které zní pokoj vám. Pokoj nevznikne tím, že zakryjeme rány. Vzkříšený Kristus přece přichází mezi učedníky s ranami na svém těle. A právě takto zraněný, avšak s ranami oslavenými, říká pokoj vám. To je naše naděje. Kristus vstupuje do prostřed našich ran a proměňuje strach v důvěru, vinu v obrácení, bolest v soucit a minulost v možnost nového začátku. Prosme zde tedy u Panny Marie v hájku den po svátku svatého Františka. Pane, pomoz nám opravit svůj a náš dům. A začni u mě, u nás. Dej nám odvahu k pravdě, sílu k nápravě, pozornost k raněným a naději na nový začátek. A potom nás znovu pošli, jako své syny a dcery, jako bratry a sestry, jako lidi smíření. Amen.

0: Modleme se v pokoji k Pánu a říkejme: Pane, smiluj se.
1: Prosme za arcibiskupa Stanislava a jeho nejbližší spolupracovníky, aby měli potřebnou sílu, citlivost a moudrost.
2: Pane, smiluj se.
1: Prosíme za všechny spolupracovníky ze společností, s nimiž v naší diecézi, ve farnostech, školách či nemocnicích spolupracujeme, aby zakusili tvé požehnání, pokoj a radost.
2: Pane, smiluj se.
1: Prosme za všechny, jejichž víra a naděje slábne, aby dostali novou pomoc Ducha Svatého.
2: Pane, smiluj se.
1: Prosme za sebe navzájem, aby nám dnešní pouť pomohla k trvalé kajícnosti, milosrdenství a životu podle Evangelia.
2: Pane, smiluj se.
0: Vyslyš naše prosby, dobrý Bože, a přijmi úmysly naší pouti, ať jsme tvým lidem, ve kterém ty máš zalíbení, skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A tím vidíme své slávě a spáse světa.
0: Přijmi, Bože, naši účast na oběti, která nám přinesla pokoj a smíření, a dej, ať kolem sebe šíříme radost ze svobody, kterou nám získal Kristus svou krví prolitou za naše hříchy. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: Vzhůru
0: srdce.
1: Máme je Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Děkujeme ti, Bože všemohoucí Otče, a chválíme tě za to, že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, vykoupil svět. Vyznáváme tvou otcovskou lásku, která v lidstvu rozděleném nesváry stále působí a probouzí ochotu ke smíření. Mocí svého ducha přetváříš srdce lidí, aby dokázali naslouchat jeden druhému, vzájemně si podat ruce a hledat cestu ke svornosti a jednotě. Tobě, Otče, vděčíme za to, že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory, láska přemáhá nenávist, odpuštění vítězí nad pomstou. A proto ti bez ustání děkujeme, s anděli a svatými ti zpíváme píseň chvály a radostně voláme.

Požehnaný jsi, Bože všemohoucí Otče, Pane nebe a země, vzdáváme ti chválu skrze tvého syna Ježíše Krista. On přišel v tvém jménu, on je tvé slovo záchrany, v něm si podal ruku hříšníkům, v něm si nám ukázal cestu pokoje. Bože náš Otče, my jsme se od tebe vzdálili, ty nás však nikdy neopouštíš. Tvůj syn pro nás zemřel na kříži, jeho obětí si nás opět přivedl k sobě a chceš, abychom se i my darovali tobě a bližním. Proto s vděčností slavíme tajemství smíření a prosíme tě, posvěť mocí svého ducha dary, které ti církev přináší, aby naplnila příkaz tvého syna. Když přišla hodina, kdy on vydal svůj život pro naše vykoupení, vzal při večeři do svých rukou chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Tehdy vzal také kalich, velebil tvé milosrdenství, dal jej svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme.
1: Tvé vzkříšení vyznáváme. Na tvůj příchod čekáme. Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku smrti a vzkříšení tvého syna, Otče, nyní konáme, co nám tvůj syn v lásce odkázal. Připomínáme si jeho smrt a zmrtvých vstání a přinášíme ti oběť smíření, kterou si svěřil své církvi. Prosíme tě, Otče svatý, přijmi s touto obětí i nás, vždyť máme účast na této hostině. Daruj nám svého svatého ducha, ať odstraňuje, co nás dělí, a vede nás cestou svornosti, ať činí tvou církev znamením jednoty a nástrojem pokoje.
2: Duch svatý, který je poutem lásky, ať nás zachová ve společenství s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem, jeho pomocným biskupem Zdenkem a všemi biskupy, kněžími a jáhny a celým křesťanským lidem.
3: Přijmi do svého království naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristu, i všechny zemřelé, neboť ty znáš jejich víru. Jako si nás hromáždil kolem stolu svého syna, tak přiveď lidi všech národů a jazyků k hostině trvalého smíření v Novém Jeruzalémě. Tam se budeme spolu s panou Marií, svatým Josefem, tvými apoštoly a svatými radovat v plnosti pokoje našeho Pána Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pán Ježíš řekl, proste a bude vám dáno, s důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
4: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
5: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
0: Pokoj s tebou. Pokoj s tebou. Pokoj s tebou.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
1: Přijímání se bude podávat po celé ploše ambitů. Prosím, abyste udělali prostor pro kněze, kteří ponesou misku, aby je to taky večer, tak to po františkánsku musíme zvládnout. Také se bude podávat svaté přijímání v loretě. A kdo má bezlepkovou hosty, potřebuje, tak přímo tady pod ambonem se bude podávat bezlepkové.

Kriste. Věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať přijímání svátostného pokrmu je pro nás stálým zdrojem jednoty a účinné lásky, abychom v sobě nosili a všude upevňovali tvůj pokoj. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Sestry a bratři, já vám řeknu malé oznamy ohledně toho, jak se dostanete z Hájku zpátky do hostivice. Ve vašich zpěvnících na zadní straně, tam je potom podrobný návod nebo praktické informace o dopravě. Teďka po mši svaté můžete využít kyvadlový autobus, který bude tady v Hájku a doveze vás do hostivice. A potom z hostivice je možnost odjet vlakem k metru A na Veleslavíně nebo k metru C na Vltavské. A nebo také můžete využít z hostivice autobusy, které vás odvezou k metru B na Zlíčín.
2: Sestry a bratři, abych to jenom trošku ještě doplnil. Autobus už je připravený, když ho po mši svaté co nejrychleji naplníme, tak aby se mohl zase co nejrychleji vrátit zpátky, tak to bude skvělé. Je to kloubový autobus s kapacitou nějakých třeba 150 lidí, takže to bude ideální, když ho naplní nejprve ti, kteří pokračují dál hromadnou dopravou. Kdo máte v hostivici auto, tak jestli byste vyčkali a pak ideálně se domluvili třeba ve skupinkách, kdy řidič by odjel autobusem a vrátil se třeba pro více lidí autem zpátky. Tak je možnost dojít pěšky do Červeného újezda, je to asi kilometr a půl, tam jede autobus na Zličín, odjíždí ve 20:24, takže se to dá, pokud máte čelovku, celkem pohodlně stihnout.
3: A zkusme se na to podívat ještě z pozitivní stránky, můžete se v bistru u Filipa občerstvit a spočinout tady ještě chvíli třeba v tichu, v modlitbě, takže to není trapné čekání na to, až konečně se odsaď dostanem, ale je to spočinutí v náručí Panny Marie, dokonce i s františkánským občerstvením.
0: Já bych chtěl opravdu vám všem poděkovat. Asi jsme se všichni navzájem trochu překvapili, že nás je tolik, což je výborné. Opravdu to s tou pražskou církví není tak špatné. A já vám za to moc děkuji. Děkuji vám za to, že jsme mohli jít kus společné cesty, i když nám někdy ta cesta nestačila. A než stačili někteří dojít, tak druzí už odcházeli od toho zastavení. A přesto to bylo všechno v takovém pokoji. Děkuji vám moc. Děkuji vám za veškerou podporu. Denně slyším mockrát, že se za mě modlíte a že mi fandíte. A já bych rád řekl, že na to nejsem sám, že to není divadlo jednoho herce. Tak je tu Josef Ptáček, generální vikář. A když se ráno za mě modlili v kapli na arcibiskupství, tak byl jednoho dne smutný a říkal, já chci taky. A od té doby se tam za něj modlí taky, takže jestli vám ho můžu tímto takhle svěřit, protože on toho má větší půlku těch všech těžkých věcí a já jsem moc rád, bez něj bych si jaksi ani neškrtnul, jak se říká. No a pak je tu biskup Zdenek, který má tu druhou půlku, takovou tu měkčí, to znamená ty různé pastorační aktivity a myslím, že v jednom biskupovi to tady prostě v Praze dělat nejde, takže děkuju i jemu za všechny, zvláště ty svátostné služby, za skvělá kázání a za různé pastorační doprovázení a další aktivity. Chci taky poděkovat všem kněžím a jáhnům, diecézním i řeholním. Děkuji zvláště františkánům, cítíme se tu opravdu jako doma. A tím, že to je po františkánsku, tak nám vůbec nic nevadí, si myslím.

0: Víte, že jsem přišel z Litoměřic a že tam ty kostely nejsou úplně v nejlepším stavu, tak já se tady cítím jak v nebi, protože to jsou otlučené zdi. I když teď na ně není už vidět. A takhle vypadá i ta naše církev. Jsme trošku potlučení, ale jako drží to pohromadě, stojí to. A hlavně u nás a mezi námi a v nás, uprostřed nás přebývá Bůh. Nedopustme, aby se vytratil. Žijme v jeho milosti a když něco pokazíme, je tu vždycky cesta skrze pokání k odpuštění. Děkuju, děkuju, děkuju. A taky děkuju všem svým dalším spolupracovníkům. Tady jste viděli jednoho, ale tady mezi lidmi je jich mnoho dalších, kteří to všechno logisticky připravili. Zaplať pánbu. A těším se, že se uvidíme za světla někdy, při nějaké třeba méně kající příležitosti, ale tady Josef říkal, že by se mu líbilo se kát častěji, že to bylo moc fajn. Řekni něco.
1: Já když o tom životě tak přemýšlím, tak si říkám, že ten rok je vlastně docela dlouhá doba a že za ten rok se těch hříchů a těch věcí ke kajícnosti nazbírá veliké množství. Takže kdybychom tak jako jednou za rok se sešli, pěkně to pojmenovali, káli se a postili se a prosili za odpuštění, já myslím, že by to bylo tak akorát a třeba zjistíme, že i každých půl roku to bude potřeba. Tak...
0: Má pravdu. Takže čeká kloubový autobus i františkánské občerstvení, tak ještě biskupské požehnání. Pán s vámi.
2: Stojte se před Bohem a přijměte požehnání.
0: Všemohoucí Bůh, ať vás chrání od každého hříchu a ode všeho zlého a sešle vám své požehnání. Ať každým dnem obnovuje vaše síly, abyste ochotně přijímali jeho slovo, podle jeho slova žili a byli naplněni radostí. Amen. Ať vás učí poznávat, co je dobré a správné, vede vás po cestě svých přikázání a jednou vás přijme do společnosti svých vyvolených. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen. Jděte ve jménu Páně.
3: Bohu díky.

Slyšeli jste mši svatou z poutního místa Hájek u Prahy s kající pobožností za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. Celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Mši svatou jsme přenášeli s laskavým svolením televize Noe.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je bubeník Pavel Koudelka. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Milane.
0: Pavel ve studiu zastupuje kapelu Dunaj. Kapela Dunaj slaví letos 40 let od svého vzniku. Říkám to dobře?
1: Je
0: to
1: tak? Ano, je to tak. Letošní rok je pro nás takový významný jubileum.
0: Tak, já jsem to schválně formuloval takto, protože ono 40 let existence by bylo lehce zavádějící, protože Dunaj jako kapela nefungoval úplně celou tu dobu. K tomu se asi dostaneme. Ta pauza tam byla logická a o to možná radostnější pak bylo to vzkříšení kapely po pauze. Ale o tom všem až za chvilku. Budeme se tedy bavit o historii, budeme se bavit ale taky o současnosti, protože Dunaj v posledních letech je kapela, kolem které se toho děje hodně. V posledních dnech, týdnech vůbec máte před sebou velmi zajímavé koncerty, vyšel vám nový klip, takže o tom všem. A dáme si na rozjezd první ukázku, abych vybral nějakou historickou a pak si budeme povídat.

klec, klec, klec, klec, že se zdá být bez hranic. Letí v ní bad, bad, bad, bad, pták za sluncem, ej na jí.

0: Pavle, 40 let od vzniku kapely Dunaj, ty jsi jako bubeník nastoupil po svém jmenovci, Pavlu Fajtovi,
1: ano.
0: Takže jsi byl vlastně druhý v pořadí a mě třeba zaujalo, když jsem si nedávno z důvodu, točil jsem s ní rozhovor o její nové tvorbě, připomínal starší povídání s Michailou Antalovou, ta vlastně hrála s Vladimírem Václavkem a s Josefem Ostranským v takové té epizodní kapele Dunajská vlna a ta tenkrát vlastně říkala jako bubenice, že si se snažila si nastudovat styl vás obou. A v čem třeba ten styl byl jiný. Ale my se k tomuhle možná dostaneme, ale ty a začátek Dunaje. Jak jsi tu kapelu tedy vnímal v době, kdy jsi ještě nebyl jejím členem?
1: No tak já jsem byl tehdy ve Skopcích s Petrem Vášou, s Alešem Svobodou, Pavlem Žemlou a Vojtou Kupčíkem. No a my jsme se sem tam potkali na nějakých festivalech nebo na nějakých prostě akcích společných. Věděli jsme o sobě, kluci měli ještě Ečko, takže jsme se sem tam objevili na různých akcích, takže to tak jako fungovalo, znali jsme se a vlastně potom, jak Skopce se přerodili v Ošklid a následně vlastně jsme zakončili tady tohle působení nebo tyhle dvě kapely, tak bylo malý okýnko a kluci za mnou přišli do mýho ateliéru, kde jsem tehdy bydlel, s tím, že bych chtěl, jak s něma hraju. No a já jsem tehdy říkal, no ale já mám zvrtnutou nohu zrovna a nemůžu nějak přijít na zkoušku. A Venca tehdy řekl, jo, tak se vylež a zítra přijď. Tak jsem říkal, no tak zkusíme to, ale ještě nějaký čas to zabralo. Nicméně takhle to vlastně vzniklo, jo. My jsme o sobě věděli a byla tam taková jako možnost, že se mě uvolnil vlastně čas, jo. A byla tam i vlastně podmínka. Já jsem ve Skopcích měl strašně velký bubny, ty největší amátky, 10 přechodů a hromadu haraburdí. No ale tím, že Duna jezdil Volhou, kombikem, všichni dohromady, včetně nástrojové aparatury, tak byla podmínka co nejmenší souprava bubnu, nejlépe jenom velký buben, malý buben, hajetka Čína. No a jsem vlastně na to řekl, v podstatě mě to zaskočilo, ale velmi rychle mě napadlo, že to je super, že to bude prostě základní záležitost toho vypíchnout prostě základní rytmy, základní groovy a navíc, že mi odpadne to šílené stěhování, balení, rozbalování a neustálý prostě motání se kolem toho. Takže jsem na to jako kývl a vlastně jsme to rozjeli a deska Dudlaj byla vlastně v tomhle směru přelomová.
0: Takže úsporná bicí souprava nebyla tvoje volba, řekněme tak, že ty bys si zdal tu podmínku, ale naopak to bylo dáno tedy okolnostmi.
1: Ano, ano, je to tak, čestně přiznávám, ale já si to vlastně do dneška strašně užívám. A v tom Dunaji bych velmi nerad jako rozšiřoval tuhle soupravu, protože myslím si, že i zvuk té kapely hodně dan tady tímhle stylem hraní a tímhle přístupem k tomu, jak vlastně bubnovat.
0: Takže ty, když jsi nějakým způsobem navázal na svého předchůdce, na Pavla, tak byla tam spíš tedy snaha dělat to jinak, dělat to po svém.
1: No to vyplynulo jednak logicky i už z té sestavy, jednak taky kluci vlastně přišli vlastně s novým druhem hraní. Jo. Chtěli, aby to bylo jednodušší, v podstatě agresivnější, aby to bylo takový víc kompaktní zvuk a bylo to přímočarejší, jo. Což byl velký zlom. A moje hraní, na rozdíl od Pavla, ten je víc perkusivní, melodický takovej, má to bohatý, košatý. Líbí se mi v těch dvou deskách, jak hraje, je to výborný. Ale vlastně s tou deskou Dudlaj to byl úplně jako zlom, že úplně jiný způsob vlastně hraní.
0: Mm-hmm. Byl to podle tebe zlom třeba i ve tvorbě písní, nebo jak vlastně ty písně v té době vznikaly?
1: No, Dudlaj už vznikl, že jsme to dělali společně, jo. Něco z toho už jako kluci měli předpřipravený, oni zkoušeli sami s automatem nějakou dobu, když se rozešli s Pavlem a potom vlastně už jako to už byla společná práce. Ty písně vznikaly jako na společných zkouškách. Takže jsme tam vlastně všichni aj vlastně napsaní jako autoři.
0: Uhum. Co vlastně Dunaj podle tebe, jaká byla role té kapely v té době na brněnské nebo vůbec na české hudební scéně? Dnes se mluví o legendě a myslím, že právem, ale jak ty si to vnímal zevnitř v té době?
1: No, když to bylo souběžně se Skopcama, tak to bylo to byl jiný druh jako hudby, jo. A samozřejmě do dneška je, že jo. Je to osobitý, je to originální. Neslyšel jsem kapelu, která by hrála nějakým způsobem stejně. A bylo to, to místo tady bylo, jako v té takzvaná brněnská scéna, že jo, tehdy jak byla, tady bylo spoustu kapel a hodně to tady žilo vlastně, jo. Ta alternativní scéna byla taková hodně bohatá, Lenka Zogatová tomu hodně pomáhala, která dělala různé akce a nějaký festiáčky, valný hromady se dělali, jo, takže těch kapel bylo mnoho a to podhoubí vlastně v tomhle stylu a v tomhle směru hodně žilo, jo. Takže to bylo dobrý a ten, ten Dunaj tady měl místo, ale on vlastně se dostal na působení nejen celorepublikový, ale na vlastně po Evropě se jezdilo, jo. To, a oni jezdili do, po Evropě už přede mnou a když jsem tam nastoupil, tak jsme hodně jezdili po Evropě, hodně. Takže to místo, místo tady určitě bylo jako významně.
0: Bavíme se o 40. výročí od vzniku, to znamená 1986 a tvůj nástup do kapely byl tedy, kdy jenom ať si to zařadíme časově?
1: Jo, to kdybych si vzpomněl, to už ani nevím. A já si myslím, že někdy kolem roku 92, 3, nějak tak, je to už hodně dávno, jo. Ale nějak, tak, jak prostě jak skončil Ošklid a Skopce, tak vlastně se to rovnou, přemiklikovalo na Dunaj. Nebyla tam nějaká pro mě významná pauza.
0: To znamená pověstná 90. léta.
1: No tak kdo je nezažil, tak lituje a kdo si je pamatuje, tak je nezažil, že jo. Ale jo, jo, bylo to euforie, bylo to, byla to jízda velká. No. A mohlo se už testovat s kapelama po Evropě jako, nebo po světě víc, no.
0: Tak my jsme zmínili, nebo ty jsi několikrát zmínil desku Dudlaj jako přelomovou, ano. Tak si z ní pojďme pustit jednu ukázku.

0: vzpomínáme na, já bych řekl, zlatou éru kapely Dunaj, i když ta současná, já si myslím, že taky se o ní bude mluvit i po letech, ale my vlastně některé členy, ty jsi zmínil Vencu, čili Vladimíra Václavka, ano. Samozřejmě Josef Ostranský, ano. Další důležitý člen od začátku, ale v Dunaji samozřejmě významnou roli hrál člověk u mikrofonu, u pěveckého. Ono jich tam bylo zase víc, Iva Bitová na začátku a pak spolupracovala nějakým způsobem, ale ten hlavní zpěvák...
1: Jirka Kolšovský, tak. Kolšák alias. Ano, to bylo, jako já už jsem zažil vlastně působení v kapele s Jirkou. My jsme ještě potom natočili desku Pustit musíš, kde jsme vlastně udělali reminiscenci těch původních válů z té první desky. A plus jsme tam přidali, myslím, 4 nebo 5 nových. Tam jsme hráli společně s Pavlem, vlastně dvoje bubny. Byla tam Iva, na klávesi s náma hrál tehdy Folkmar Mitke, u kterého jsme to točili v Německu. A ta deska se mi hodně líbí. Bylo to udělané takovým pojetí, jako já jsem tam zase držel spíš ty groovy, Pavel dělal tu barvu a celkově to mělo hodně velký náboj. Bavilo mě to moc.
0: Jaký byl Kolšák ne jako zpěvák, to si samozřejmě můžeme dodnes naposlouchat v nahrávkách a byl originální, byl svůj. Jaký byl jako člověk?
1: No ku podivu, na to, jak vypadal démonicky na pódiu, tak to byla velice křehká duše, velice takový jako člověk, který měl velkou úctu k ženám, byl velmi galantní a byl křehký, no. Byl velmi křehký a takový jako vnímavý, no. Ale byl to samozřejmě specifický příběh, jako byl to hodně samotář, jo. Hodně rád tak chodil na to pivečko a pombanu popíjel a seděl sám. Dost často jsme třeba někde čekali na začátek koncertu, tak on chtěl sedět sám, prostě chtěl si to jako tam jako pokuřovat a sedět. Ale byla to velmi citlivá duše a jeho hudební přínos do kapely nebylo jenom ten jeho zpěv. On složil i krásný, něžný písně, jo, takže v něm bylo hodně citu. Jo. A ty jeho groovy, který tam hrál, on hrál na tu kytaru oproti Vladimírovi a Pepovi, kteří hráli velmi exaktně, už vytrénovaní z toho Ečka, obecně oni hrozně moc cvičili a hráli velmi přesně, tak ten Kolšák nám to tam špinil. Ale to bylo právě dobrý. Jo? Měl svoje kompo Vermona, jo? Na který si nedal dopustit jistotu takzvanou. A to jeho špinění tam hrozně sedělo a ty jeho party, který on zvládal do toho zpěvu, nebyly úplně jednoduchý, ale dávalo to tomu přesnému exaktnímu hraní takový ještě další rozměr.
0: Samozřejmě další rozměr té hudby dodával i jeho nezaměnitelný hlas.
1: Ano.
0: A vlastně i proto, když tedy předčasně odešel, zemřel, tak to vlastně byl důvod, proč ta kapela ukončila činnost, že?
1: Ne, my jsme ukončili činnost předtím. My jsme vlastně cítili, že už ta naše cesta je jakýmsi způsobem vyčerpaná a vlastně ten konec kapely už jako nějakou dobu visel ve vzduchu a pak jsme to vlastně jako ukončili, ale bylo to vlastně v té největší naší špičce, největší slávě, jo, v Belmondu na nás přišlo 2000 lidí, jo. Bylo to prostě takový ukončení v tom, opravdu v tom nejlepším. Ale cítili jsme, že dál ta cesta nevede, byli jsme už aj jako vzájemně spolu taková jako únava materiálu, takže jsme to rozpustili a ten Jirka ještě pokračoval v kapele Jilo Africký slon, ale už to nemělo dlouhé trvání a já trošku mám takový pocit, že ten jeho smysl života mu hodně dával ten Dunaj, a který když skončil, tak hodně ho to zasáhlo vlastně.
0: V každém případě potom vím, že ta otázka možného obnovení kapely tak právě hodně souvisela i s tím, jestli tedy vůbec bez něj jako zpěváka může Dunaj existovat. Já už jsem zmínil tu epizodní kapelu Dunajská vlna, což byl tedy projekt Vladimíra Václavka, Josefa Ostranského s slovenskou mladou bubenicí Michálou Antalovou, vydali jedno album. Nicméně krátce poté pak už tedy Dunaj znovu a u toho už si byl tedy, Pavle, i ty. Tak jak tomu došlo?
1: No, tak oni to jako zkusili tady tu Dunajskou vlnu vlastně sami. Já jsem byl tehdy zaneprázdněný v kapele Mňága až Dorb takže jsem neměl kapacitu se s něma do toho pouštět. A oni teda tohle jako zrealizovali, nějakým způsobem to teda odlišili od toho Dunaje jako Dunajská vlna. Natočili desku vlastně těch původních písní, což za sebe se přiznám, jsem úplně jako vlastně nechápal, proč se točí to, co už bylo natočené, nicméně se to jako událo. A potom oni se s tou nějak se rozešli, že ta bubenice šla snad někam do Norska.
0: Ona žije
1: někam
0: teď v Norsku.
1: Ano. No, takže se to rozpadlo. A já jsem je viděl, já jsem tehdy hrál s Vencou Bartošem v kapele Kucharský, tak jsme někde hráli na nějakým festiáčku a já jsem je tam viděl, jak to spolu hrají. A připadlo mi to, že to prostě není ono. No, tak jednak David Butula chystal film odkazu Lenky Zogatové, že se o Dunaji by měl natočit nějaký dokument, takže to David jako dával dokupy. Já jsem klukům napsal, že lidi by chtěli Dunaj s nástří, jako jo, prostě originál. A že bylo dobrý se dát dokupy. Ten film vlastně to potom jako akceleroval. A my jsme udělali nějaký koncert v Doubici první, tam jsme ji naskoušeli, vlastně jsme se sešli o dva dny dřív. Naskoušeli jsme to a tam jsme udělali vlastně první koncert po té době, už to tehdy točila i ten Butula. A pak už to pokračovalo, že jsme vlastně ten film během toho natáčení, tak jsme, součástí toho filmu bylo, že jsme pluli po Dunaji na takové miliardářské jachtě, hodně vyžilé a použité, a to už je na mnoho historek zase. Jasně, dalších. Ano. A zakončili jsme to vlastně koncertem na Banátu, na festivalu. No a tam jsme na té jachtě během té plavby a i na tom koncertě jsme si uvědomili, že nás to k sobě prostě pojí a že v té muzice máme prostě co říct, že jsme sice 20 let byli od sebe, ale každý čerpal zkušenosti a ty, že můžeme teď společně zúročit.
0: Tak my budeme o té současnosti Dunaje za chvilku pokračovat, ale teď si musíme pustit další píseň. Zmínili jsme album Pustit musíš, takže když se ještě jednou vrátíme k těm začátkům, nebo respektive tedy k znovu nahraným písním z těch začátků, k albu, na kterém tedy bubnuješ jak ty, tak Pavel Fajt,
1: ano,
0: tak si dáme jednu ukázku.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je bubeník Pavel Koudelka. Hovoříme o skupině Dunaj. Už jsme tady zmínili to obnovení kapely v triu. Vladimír Václavek, Josef Ostranský, Pavel Koudelka. S tím, že to pěvecké dilema nakonec tedy dopadlo tak, že tu první desku naspíval Vladimír Václavek.
1: Ano, bylo to velké dilema, protože samozřejmě velká část lidí a možná i většina čekali, že tam bude nějaká imitace toho Kolčáka, ten jeho specifický, uřvaný, výrazný, expresivní, ale i také velmi jemný hlas. Takže byli ve hře nějací adepti, ale nakonec jsme usoudili, že bude lepší, když to budeme prostě my tři a Vladimír se toho úkolu zhostí. A Vladimír se toho zhostil velmi statečně. Bylo to velmi těžké, protože i ty party, které on hraje na tu basu a kytaru, nejsou jednoduché. A hodně se rozespíval taky. A vznikly dva tábory. Jeden říkal super a druhý říkal, no ale bez Kolčáka to není ono. Ale to tak je a Kolčák byl jenom jeden. Jo? A nemělo cenu dělat revival Kolčáka.
0: Nicméně na tom albu Za vodou Kolčákův hlas taky zazní.
1: Je tam a je tam v písni, ke které vyšel v současné, vlastně včera, u Animal Music a na našem YouTube kanálu klip a je to píseň Je to jak. A tam se podařilo vlastně implantovat zpěv Kolčáka, protože ta píseň je stará. A Folkmar Mětke, u kterého jsme byli, nám vlastně pustil nahrávku, kterou jsme jako nevydali nikdy, to je to písně, kde vlastně to celé bylo udělané a ten Kolčák zpívá. No a když jsme to nahráli nově v Sonu, v studiu, tak jsme tak přemýšleli, co s tím dál a myslím, že Petra Ostrouchova napadlo tam implantovat toho Kolčáka, že prostě. Tak jsme volali, nebo se volalo do toho Německa, Folkmarovi, jestli má ty pásy starý a jestli by to mohl vypreparovat. Tehdy se točilo do stop, do pásu, nic do počítače. A on napsal, že jo, ale že to je jeden pokus, že to musí rozpít v troubě, že to je prostě strašně dlouho uložený a že to je může být prokopírovaný, slepený, jako kdyby ty magnetické vrstvy, že to vlastně normálně se bez studích ty pásy vždycky jednou za čas protočí. Jo. Tak on to samozřejmě nedělal, protože to už bylo dávno. Nicméně, že do toho půjde, tak ten pokus udělal a fakt se mu to povedlo, poslal jenom Kolčáka. My už jsme to měli nahraný, už to bylo nezávisle na té nahrávce z toho Německa jako nahraný a vlastně ten Petr to tam implantoval. A potom při poslechu desky v režii, nám to tam pustil, my jsme měli otevřenou pusu, koulili jsme očima, dojatí jsme byli a já jsem se ptal ty Petře, jak jsi to tam naimplantoval, jak se to podařilo.

0: ladení, frázování, tempo. On říkal, jak to, jak jste to nahráli a jak on to poslal, tak jsem to tam jenom dal. Tak jsme říkali, Kolšák nás tady hlídá. Jako.
1: A teď mě řekni, jak tento příběh se odráží v klipu.
0: No, v klipu je to tak, že vlastně Petr si vyžádal od nás fotky starý Kolšáka, hodně se měnil jich já, tak jsem mu je dodal a vlastně oni použili umělou inteligenci a toho Kolšáka tam rozhýbali. No. Takže je tam prostě živý Kolšák. Já jsem ten klip viděl vlastně předevčírem a zase mi to hrozně dojalo, protože je to prostě historie, jsou to vzpomínky a on tam fakt ožil. Jo. Takže v té písni máme v tom, a v tom klipu máme toho Kolšáka.
1: Tak my si teď píseň Je to jak poslechneme, samozřejmě jako audio, a kdo má zájem, tak po skončení pořadu si může najít na YouTube klip.

0: Mluvili jsme o tom, jak Vladimír Václavek jako zpěvák, který nějakým způsobem vystřídal, nahradil, i když je nenahraditelný, Jiřího Kolšovského, Kolšáka, ale chci připomenout, a už jsme o tom taky mluvili, že v začátcích v kapele zpívala taky Iva Bitová v Dunaji, ale vy jste tomu, a zase mluvili jsme o dilematu, jak ten zpěv vyřešit, tak vy jste to vlastně posunuli dál na poslední desce, kdy jste přibrali do party zpěvačku.
1: Je to tak, vlastně deska Za vodou, která předcházela tady té poslední desce, tak tam už vlastně ty písně byly ušity Vencovi na míru. Tam byl největší vlastně jenom problém u těch starých písní, kde ti lidi to takhle očekávali a kde my jsme taky, pro nás to bylo vlastně úplně jiný, ale ta deska už byla udělána na Vencu. No a chtěli jsme se posunout dál, abychom zase pokročili, abychom se dostali do nějaké další fáze. Takže jsme navázali spolupráci s Janou Vévrovou. A ta vlastně do naší kapely zapadla hned, jak lidsky, tak hudebně. A vlastně se domluvilo, Vladimír domluvil zkoušení v Lužických horách na HNC. A tam jsme zahájili soustředění pro nové písně s Janou Vévrovou, která se stala vlastně právoplatnou členkou kapely. A nová deska Mňau, ona už je rok stará, tak tuhle desku už jsme natočili kompletně s ní a Jana je součást programu, zpívá i některé ty staré písně, jo, a je to vlastně už právoplatný člen kapely.
0: 40 let od vzniku Dunaje, to samozřejmě si zasluhuje oslavy, takže my máme teď před sebou slavnostní koncerty. Slavnostní nejenom tím, že tam budou nějací hosté, to nějací, to za chvilku uvedeš na pravou míru, ano. Ale budou tam i aspoň na tom brněnském koncertě nové aranže některých písní.
1: Je to tak, speciálně pro Brno bude naprosto exkluzivní koncert, řekl bych neopakovatelný. Domluvili jsme spolupráci s kapelou B-Side Band, konkrétně vlastně s Pepou Buchtou jsme se dohodli, Pepa nám to nabídl, že by se k nám rádi připojili, protože B-Side Band slaví 20 let a já jsem mu chtěl napsat tehdy, hele, tak my si s váma rádi zahrajeme. Pak už se to nějak nevlezlo do toho jejich programu, který měli v metru, ale pár dnů na to mi Pepa volal, že se uvolnil nějaký termín a že prostě do toho půjdou. A že to teda s náma udělají a vlastně výsledkem bude, že s náma bude hrát na té flédě v Brně 10. října, v sobotu, volební sobota, tak s náma ten B-Side Band, těch 10 dechařů, zahraje naše písně. A bude to zaranžováno, aranžoval to Petr Kovařík jejich, plus jednu píseň aranžuje Pavel Zlámal. Oba dva hrajou v B-Side Bandu. A bude to vlastně, budeme hrát společně naše písně, ale s velkou dechovou sekcí, která bude v těch písních burácet, anebo bude úplně jemná. Sám jsem to ještě neslyšel, máme první zkoušku, vlastně respektive toto bude proběhne, ale moc se na to těšíme, protože to bude velký zážitek.
0: A budou to starší písně nebo naopak ty z toho nejnovějšího alba?
1: Budou to bude to něco úplně starého. Předesílám, bude tam Overtura 3, která je na Dudlaj, kterou velmi mnoho fanoušků po nás neustále chce. Ať ji hrajeme, já tu píseň miluju, nebo tu skladbu, tak ta tam bude, to bude velký nátěr. Bude to průřez. Bude to průřez od toho nejstaršího až po to nejnovější vlastně.
0: Než se rozloučíme, tak tě, Pavle, poprosím ještě doplnit další termíny koncertu a případně tedy ještě další hosty.
1: Jo, tak na té flédě 10. října, co bude teď, tak bude ještě Petr Váša, ten si s náma dá, nebo možná jenom sami dva, si tam dáme Lokomotivy a Bubnový zápas. Pak tam bude Venca Bartoš, ten si s náma dá dva songy, Jirka Hradil si dá s náma dva songy na klávesi. Takže to bylo Brno, potom máme 13. listopadu Bratislavu, tam bude Braňo Jobus hostovat, Jana Totová z Tornádalu a další hosté. A potom 10. prosince máme Prahu, Akropolis, kde bude s námi vystupovat Milan Zais, Petr Váša, Venca Bartoš, zase ten Jirka Hradil a Míra Vanek a další. Možná Kokolia přijde zatančit taky. No.
0: Tak mně se líbí, jak je to i od sebe docela rozprostřené ty termíny, ano. Takže možná zájemce, velký fanoušek by stihl i všechny tři.
1: Určitě stihne, ano, ano. Určitě rád všechny pozvu nebo zvu na ty naše koncerty, budou výjimečné opravdu svým pojetím a bude to neopakovatelné.
0: Tak Pavle, já děkuju za aspoň krátké povídání o historii kapely, za pozvání na aktuální koncerty a věřím, že se nepotkáváme nad tématem Dunaj naposledy, protože kapela je rozjetá, takže věřím, že zase přijde s něčím novým a že zase překvapí.
1: Velmi rádi, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: To byl Pavel Koudelka, bubeník Dunaje, loučí se od mikrofonu také Milan Tesař, zvuk měl na starosti Adam Jakab a tady je na závěr třeba jedna píseň z nejnovějšího alba Mňau.

0: Proč a jak se má křesťan angažovat v sociálních problémech a jak se angažovanost promítá do duchovního života? Poslechněte si sestřih z debaty Odkud čerpat naději, Gutiérrez a spiritualita osvobození, která proběhla 24. září v Dominikánské 8. Debatují historička a etnoložka Markéta Křížová, teoložka a husitská farářka Ivana Nobl a teolog Tim Nobl. Večer moderuje Alexandr Fleck. Přeju příjemný poslech.
1: Ta situace v Latinské Americe nejenom v době, kdy se tady objevuje oficiálně teologie osvobození, ale v těch dekádách předtím je strašně složitá, strašně bolavá, ale ona už je těch 500 let, že jo, jako velmi komplikovaná. Máme tady velkou hospodářskou krizi, kolaps tradičního systému venkova, druhá světová válka, nárůst industrializace v Latinské Americe a následně prostě příliv chudého obyvatelstva z venkova do měst. Vznikají tam ta milionová předměstí přelidněná s šíleným prostě stavem, nebo respektive absolutní absencí všeho, pitné vody, prostě nějaké veřejné dopravy, veřejné zdravotní péče, ale zároveň je tam prostě pro ty chudé lidi příležitost, aspoň aby jejich děti mohly chodit do školy, nějak se zlepšit. Ale samozřejmě v tomhletom prostředí se daří i zločinu, zneužívání, vykořisťování. Po druhé světové válce se nám okamžitě rozpoutá studená válka. O ten takzvaný třetí svět se začnou svářit dvě supervelmoci, které jako velmi cynicky využívají tyhle ty sociální problémy, nejenom v Latinské Americe, v Africe, v Asii. Do toho tedy vznikají prostě v Latinské Americe ty nedemokratické, často vojenské režimy na jedné straně. Na druhé straně tady máme Kubu a jí inspirované prostě levicové skupiny, které se snaží tuhle tu situaci nějak zvrátit. Jo? Takže tohle bych řekla, že je ten široký kontext a to podhoubí, které, pak, a to už asi pak předám slovo, ale vlastně to, co já jsem si o tom četla, když jsem mluvila o té migraci do měst a o tom, že aspoň ta další generace za cenu třeba obrovských obětí celé rodiny, jedno dítě, jeden syn může vystudovat, dost často je to právě církev katolická, která nabídne prostě možnost vystudovat, jaksi uplatnit se, ale tihle lidé si pamatují, odkud vzešli. Postupně se nám začínají proměňovat ty latinskoamerické elity. Začíná se nám tady objevovat jako odraz vlastně toho, což tady prostě 300-400 let Latinské Americe nebylo. Ty elitní běložské skupiny byly vlastně izolované v té své bublině a jako moc nevnímaly ty problémy ze spoda.
2: Gutiérrez se narodil v roce 1928. On vlastně vstupuje do tohohle světa, který je nesmírně divoký, zraněný. Je to svět slibů, možností, nesmírné frustrace a obrovské chudoby. Gutiérrez vystudoval v Evropě, vystudoval v Lovani, v Lyonu a pak se znovu vlastně jako katolický kněz vrací do Latinské Ameriky. Říká si, ale co je ta hlavní otázka u nás? Tehdy psal, že hlavním problémem Latinské Ameriky není sekularizace jako v Evropě. Není to otázka Boha, jestli Bůh je nebo není, ale jestli je člověk. A co to znamená říct někomu, kdo je vlastně tak nesmírně zbědovaný, že je boží dítě? A ta skupina kněží, která se postupně začíná scházet, podporují i někteří biskupové, což je velmi důležité pro ten kontext, který je výrazně katolický, tak si začíná klást otázky, jak můžeme vůbec mluvit o víře, když ta víra není celistvá, protože některé katolické elity budou stát na straně pravicových režimů, jako kdysi stály na straně kolonizátorů, tak vlastně ta pravicová diktatora, kdy se lidé nejenom, že jsou tak chudí, že si to ani nedovedeme představit, ale kdy třeba můžou zmizet. Spousta lidí může zmizet. Lidé jsou mučeni, zabíjeni. A církev je rozdělená, protože na jedné straně je to ta církev těch, kdo tohle dělají, ale na druhé straně vlastně ta Gutiérrezova generace si začíná klást otázku. Ale v evangeliu je to přeci jinak. Tak jak to máme dělat dneska jinak my?
3: And the question was simply, what does God have to say to this?
2: A jejich otázkou bylo, a co tedy do tohohle říká Bůh?
3: What is the meaning of this? How can we talk about a God of life in the midst of death?
2: Jaký to má smysl? Jak můžeme mluvit o Bohu života uprostřed zkušenosti smrti? Každý život má cenu. Dělat tu teologii kontextuálně znamená dívat se na to, kde ten život není a kde by mohl být. Ti teologové osvobození, tak často to byli kněží, až později laici a laičky, často to byli řeholníci nebo řeholnice. Zároveň se angažovali nesmírně prakticky na místní rovině a držet vlastně tyhle dvě roviny dohromady mi přijde hodně důležité. A taky ty dvě roviny dohromady, myslím si, nás naučí tady vnímat, co je třeba. Jo, kde je vlastně ten život tady dneska pro nás ohrožený a pro koho je ohrožený nejvíc. A hledat způsoby, a to nebude nějaký jeden způsob, že bychom teďka všichni souhlasili, jak se to má správně dělat. Jo. Ale dělat něco, co ten život bude posilovat. Co vlastně v tom dlouhodobém výhledu i tu strukturální linii může změnit.
3: For me the most important thing is recognition, is insistence that God is a God of justice.
2: To, co podle mě teologie osvobození nám může nabídnout na různých rovinách, je na prvním místě to začít vnímat Boha jako Boha spravedlnosti.
3: Questions of poverty and exclusion are always questions of justice.
2: Otázky chudoby a vyloučení, to jsou vždycky otázky spravedlnosti.
3: We need justice here as much as anywhere else.
2: A tady potřebujeme spravedlnost stejně jako všude jinde.
3: And where there is injustice, there is a denial of God.
2: A tam, kde je nespravedlnost, tak tam je odmítání Boha. Když máte někoho, kdo je znevýhodněný, nemá přístup k vzdělání, ke zdravotnictví, jeho důstojnost tak jako je hodně pošlapaná, tak to pokušení teologů je, že se bude dělat teologie za ně nebo pro ně. Ale tady se hodně mění metoda, protože oni přichází se synodální cestou ještě mnohem dřív. Přichází s tím, že je třeba dělat teologii s těmi lidmi. Ta analýza společenské situace, to je jedna strana, ale vlastně to naslouchání těm konkrétním lidem, jak si představují ten život, čím trpí, jak o tom mluví, jakou řeč používají. To je hodně důležité, ale tady je taková idealistická rovina, jak by to bylo pěkné, a ta praktická rovina, protože kromě protestantských církví, tak na scénu budou vstupovat ještě letniční církve a to bude ještě mnohem divočejší přítomnost. Ta jejich zvěst půjde úplně proti teologii osvobození a teďka těm chudým budou říkat, ale to, co vy potřebujete, je mít satelit prostě tady v té favele. A když vaše děti budou moct pít Coca-Colu, tak to je vlastně jako to, co ten život přinese. Já jsem to tam v těch chudinských čtvrtích všechno viděla, jo. Včetně jako těch drogových magnátů, který to ovládají. A pak to analyzovat zároveň ne jako oni a my, ale co je v nás vlastně. Postavit se na jejich stranu, to neznamená, že někdo mocný si stoupne na stranu vedle někoho bezmocného, ale že vlastně objeví v něčem i tu svoji křehkost u sebe, bude si jí vědom a s tou vlastní křehkostí a s jejím vědomím. Třeba s vědomím toho, že oni byli privilegovaní a dostalo se jim vzdělání na západě. Tak s ní počítat a vlastně i jako o těchto věcech mluvit a jednat s otevřeným hledí.
1: Katolická církev má velkou dávku viny za to, co se dělo při tom dobývání, ale zároveň především v těch prvních dekádách tam bylo spousta kněží, kteří byli nejenom fascinováni tím novým světem a těmi novými lidmi, ale kteří se opravdu upřímně, kteří pochopili, že to je nový svět a že musí začít pracovat jinak. Tam bylo řada kněží, misionářů, kteří pak byli třeba i vyhnáni z těch komunit, vyloučeni, ostrakizováni, umlčeni, prostě protože dělali věci jinak. Tam samozřejmě hodně třeba zapracoval Tridentský koncil a snaha ty věci dělat jako prostě podle pravidel. Ale jako řada kněží skutečně v tom, třeba zase v tom Mexiku, které znám nejlíp, v té druhé polovině 16. století se snažila dělat tu misi pro lidi a s lidmi, což znamenalo učit se jazyk, žít v těch komunitách, přijmout pravidla, která v těch komunitách jsou, a hledat skrz ta pravidla, ne proti nim. ale skrz ta pravidla vlastně cestu, jak ty lidi posunout někam jinam a jak jim umožnit vlastně nejenom přežít, ale prosperovat a být lepšími lidmi v tom novém systému. A samozřejmě víme i o misionářích, kteří se stavili proti otroctví, a kteří zase byli potom třeba umlčeni, uvězněni. Ta teologie osvobození si myslím, že ať už vědomě nebo nevědomky, protože je to prostě ten jediný způsob, jaký jako může fungovat, ale možná i vědomě, protože to samozřejmě byli vzdělaní lidé, kteří tyhle historie znali, vlastně navazuje na něco, co už tady bylo.
4: Vlastně dneska už mezi chudými může být zahrnováno i mimolidské stvoření.
3: Eco-liberation theology has been one of the big changes in the last 20 odd years.
2: Jednou z velkých změn za posledních, řekněme, 20 let, tak je ekoteologie osvobození.
3: And that really has been looking at the impact of climate change on the poor.
2: Ta se vlastně soustředí na to, jaký dopad mají klimatické změny na život těch nejchudších.
3: The link with the land has always been very strong in liberation theology. A
2: spojení se zemí vždycky v teologii osvobození bylo hodně silné.
3: And yet, one of the things that changed in Latin America enormously in the last 50 years is Latin America now has the largest urban population in the world.
2: Ale to, co se v Latinské Americe snad za posledních 50 let změnilo nejvíc, je, že dneska největší procento obyvatelstva tam žije ve městech.
3: It's something like 85% of Latin Americans live in towns or cities.
2: Asi 85% obyvatelstva žije v menších nebo větších městech.
3: Come from the land, but because there was no land left for them to work.
2: Přicházejí z prostředí, kde ta země byla důležitá, ale protože jim už vlastně žádná země, na které by pracovali, nezůstala, tak se museli posunout.
3: And yet that kind of link to the land is deep in the psyche, I think, of liberation theology.
2: A hluboko v psyché teologii osvobození, tak přesto to spojení se zemí s hlínou zůstává.
3: The other things which have also become much more part of it have been feminist theologies of liberation.
2: A další směr, který se hodně rozvinul, je feministická teologie osvobození.
3: At the beginning, nearly all of the theologians were men.
2: Na začátku skoro všichni teologové osvobození byli muži.
3: And that wasn't a question so much for them.
2: Otázka žen a jejich role v církvi, tak ta se tam vlastně neřešila.
3: But on the other hand, nearly all of the communities, the base communities, which are very important for liberation theology, a lot of them are run by women, and most of the members are women.
2: Ale na druhou stranu většina těch bázis společenství, které jsou pro teologii osvobození tak důležité, většinu z nich tvoří ženy a řadu z nich vlastně vedou ženy.
3: And so that started to feed into the theology of liberation.
2: A tohle pak také začalo sytit teologii osvobození, přinášet jí nové impulzy.
3: And I'd say at least in some countries also, depending on the country in Latin America, but the questions of race and the consequences of slavery, especially in Brazil, but elsewhere too.
2: A v některých latinskoamerických zemích, obzvlášť v Brazílii, ale i v jiných zemích, tak se znovu vrací otázka rasová a dědictví otrokářských praktik a systémů. Když se koukneme na katolickou církev vstupující do moderní doby, tak kromě agnosticismu a ateismu, tak jako jeden z těch strašáků je marxismus také. A protože se v Evropě bude objevovat silné sociální problémy a levicové tendence, tak z Vatikánu dlouhou dobu budou zaznívat vlastně varování proti marxismu. A bude to vlastně v tomhle balíčku proti všem nebezpečným ideologiím naší doby.
3: The link between theology of liberation theology and Marxism is a complicated one.
2: To spojení mezi teologií osvobození a marxismem je velice komplikované.
3: The first thing is that you always need to find a language which is not the language of those who are oppressing you.
2: První věc, vždycky potřebujete hledat a nacházet řeč, jazyk, který je jiný, než je řeč těch, kdo vás pronásledují a kdo vás utlačují.
3: I guess here in the 70s and 80s, If you'd used the language of communism, of the Communist Party, it wouldn't have helped because you would have just, they would already have won because you had to use their language. So you have to find another language to talk about what's going on.
2: Tady u nás v době komunismu, když jsme chtěli najít nějakou novou řeč, tak to rozhodně nemohla být řeč komunistické strany. To bychom akorát posílili tu ideologii, která v té době stejně už vyhrávala.
3: In the 60s, 70s, 80s in Latin America, the language of capitalism was the dominant, and national security were the two dominant languages that were being used to talk about the situation.
2: A když se podíváme do Latinské Ameriky, tak tam vlastně ta řeč o kapitalismu a národní bezpečnosti, tak to byly ty dominantní diskurzy, které vlastně tam byly v rukou těch mocných.
3: So liberation theologians would always say that their use of Marxism is purely instrumental.
2: A tak teologové osvobození vždycky říkali, že vlastně tento jejich užití marxismu je čistě instrumentální.
3: So the first step of liberation theology methodology is to analyze the situation before you.
2: A prvním krokem teologie osvobození je analyzovat tu situaci, která je před vámi, ve které se nacházíte.
3: And then bring to bear on that analysis the word of God, that the Bible, Christian tradition, church teaching.
2: A pak na tom je založená další analýza Božího slova, Bible, tradice církevního učení.
3: And so for the analysis of the situation, the Marxist language was often the most useful for them.
2: A pro analýzu situace byl často ten marxista, marxistická řeč byla často velmi užitečná.
3: I mean, Marxists would say that liberation theologians don't make good use of Marx.
2: Ale marxisté tak vytýkali teologům osvobození, že neužívají Marxe správně.
3: And certainly the Marx they are using is not the Marx of Russia, of Soviet Union or wherever.
2: A docela určitě Marx, tak jak ho používají, tak to není Marx Ruska, Sovětského svazu a východního bloku.
3: Their question was always, in what way can Marx help in the liberation of the poor?
2: Jejich otázkou bylo, může v něčem a jak může Marx pomoct v osvobození chudých?
3: So in Latin America, Marxism is not related to atheism.
2: A v Latinské Americe samozřejmě marxismus není spojený s ateismem.
4: Dalo by se říct, že z pohledu latinskoamerických věřících nebo teologů osvobození Marx je součástí diagnózy, ale ne součástí léčby toho problému.
3: I think so, yes.
2: Teologové osvobození třeba z Brazílie, z Argentiny a z Chile, tak si mysleli, že si opravdu s tím sovětským blokem budou rozumět. A tak uspořádali výpravu s tím, že se setkají teďka jako s těmi osvícenými teology, co spolupracují s komunistickými režimy. A část z nich se opravdu do Ruska dostala. A byl to pro ně tak obrovský šok, že když se vrátili, tak o tom vůbec nemluvili. Akorát o tenhle nápad a o tuhle iluzi přišli. Tady vlastně se nám úplně kříží plány, že kdybychom chtěli, aby jsme našli tady u nás jako nějaký ekvivalent teologie osvobození, tak by to byla Charta 77. To je to, že to je v obráceně, že věci nejsou tak, jak se zdají. Stejně tak, jako bylo ze začátku překvapivý, že u nás po sametové revoluci se z bývalých komunistů stali krajní pravičáci, ale vlastně zájem hlavně o sebe, tak to tam zůstalo, to se vůbec nezměnilo.
1: Někdy to opravdu jsou úplně jiné jako roviny. V Nikaragui tam nešlo jenom o marxistickou ideologii, tam šlo o revoluční praxi, že jo? A ta nikaragujská revoluce by nebyla možná, kdyby se na stranu těch levicových revolucionářů nepostavili katoličtí kněží, kteří ale byli opravdu vyprovokováni těmi strašlivými věcmi, které se tam děly, že jo? A údajně víme, že Jan Pavel II. Přijel do Nikaragui, víme, že v té době byl ministrem v revoluční vládě kněz Ernesto Cardenal, vynikající básník mimochodem, i do češtiny to bylo přeložené, a jak si on mu vyčinil nějak veřejně, hned prostě na letišti ho pokáral veřejně, to zachytili kamery, ale údajně pak na sebe křičeli v zákulisí a Jan Pavel II. Mu říká, nemluvte mi o komunismu, já ho znám. Což mimochodem ukazuje, jak jako absolutně odlišné ty zkušenosti byly.
2: Když dávám lidem chleba, tak říkají, že jsem svatý. A když se ptám, proč mají hlad, tak říkají, že jsem marxista.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. října. Osmisté výročí smrti svatého Františka připomněl papež Lev ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: V jejím závěru pak vyzval k modlitbě růžence za dar pokoje a svornosti ve světě.
0: A v druhé části pořadu přinášíme přehled zpráv a hlavních událostí z Vatikánu.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: V promluvě před modlitbou Anděl Páně papež Lev připomněl svatého Františka z Assisi, jehož osmisté výročí smrti církev v těchto dnech slaví. Jak řekl svatý otec, Františka povolal sám Ježíš, aby napravil jeho církev. A on, který postavil svůj život na základu, jímž je Kristus, obnovil církev a zacelil trhliny neschod.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Evangelní podobenství, které se čte v liturgii dnešní neděle, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce.
2: Quel violento rifiuto, infatti.
0: Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život.
1: Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V té souvislosti bych právě dnes, když si připomínáme osmisté výročí jeho smrti, chtěl připomenout jednoho dělníka, který velmi plodně pracoval na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného, postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení, až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny neschod svědectvím bratrské lásky.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco.
0: Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes, po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí, ať nás vždycky provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší matky, k níž se nyní obracíme, duchovně sjednocení s věřícími shromážděnými na poutním místě v Pompejích, aby se s prosbou obrátili k Panně posvátného růžence.
1: Pozdravech a apelech po modlitbě Anděl Páně se papež Lev vrátil ještě jednou ke své francouzské cestě a připomněl apel na společnou modlitbu za mír, ke kterému se připojili děti z celého světa.
0: Minulou neděli jsem v Lourdech vyzval k modlitbě růžence během tohoto měsíce října se zvláštním úmyslem, aby války ustaly a byl nastolen mír. Mezi prvními, kdo tak učinili, byli děti a stále v tom pokračují. Od 1. do 7. října pořádá nadace Pomoc trpící církvi iniciativu Milion dětí se modlí růženec za mír a jednotu ve světě. Z celého srdce děkuji všem chlapcům a dívkám, kteří se v mnoha částech světa připojují k této modlitbě. Následujme všichni jejich příklad a vzívejme přímluvu Panny Marie, aby byly národy osvobozeny od metly války. Zvláště se modleme za svatou zemi a za nevinné oběti násilí.
1: Svatý otec dále zmínil setkání u příležitosti 10. výročí apoštolské exhortace Amoris Laetitia, které se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 7. až 14. října a na které se sjedou představitelé východních katolických církví a předsedové biskupských konferencí z celého světa. Bude to příležitost k synodálnímu rozlišování, abychom určili kroky, které je třeba podniknout, abychom dnes zvěstovali evangelium rodinám a mladým generacím, řekl papež a svěřil modlitbám celé církve toto setkání a zejména rodiny, které, jak řekl, jsou znamením naděje a nedocenitelným bohatstvím pro církev i pro společnost.
0: Další zprávy. Svatý otec přivítal ve Vatikánu korejské kněze, řeholnice a řeholníky působící v Římě. Ve své promluvě vyzdvihl jedinečnou historii korejské církve, význam svědectví mučedníků a probíhající přípravy na Světové dny mládeže v Soulu v roce 2027.
3: Ascoltate i giovani. Camminate con loro.
1: Naslouchejte mladým, kráčejte s nimi a pomáhejte jim objevit, že následování Krista neomezuje svobodu, ale naplňuje ji, že víra neomezuje život, ale otevírá mu širší obzory. Nikdy nepřestávejte konat dobro, i když to něco stojí a i když to nikdo nevidí. Žádný skutek vykonaný z lásky není před Bohem ztracen.
0: Svatý otec povzbudil korejské kněze a řeholníky, aby usilovali o jednotu, měli odvahu odpouštět a zasazovali se o pokoj na rozděleném korejském poloostrově.
1: Vatikánský četnický sbor Gendarmeria ctí jako svého hlavního patrona archanděla Michaela. Krátce po tomto svátku, v sobotu 3. října, slavil papež lev mši svatou před Lurdskou jeskyní ve vatikánských zahradách.
0: Každému vnějšímu gestu předchází vnitřní náhled. Kdo střeží druhé, musí především sám ve svém nitru střežit pravdu, spravedlnost, dobrotu a úctu. Střežit druhé vyžaduje mít srdce, které střeží Pán. Řekl svatý otec ve své homílii. V rámci oslavy složili slavnostní přísahu také noví členové Vatikánské stráže.
1: V roce 2027 si papežská švýcarská garda připomene události spojené s vyplněním Říma, takzvaným Sacco di Roma, před 500 lety. Vrcholem oslav, které zároveň připomenou gardisty, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII., budou slavnosti ve Vatikánu naplánované na 5. až 7. května příštího roku. Události spojené s vyplněním Říma z roku 1527 jsou nejdůležitějším obdobím v naší historii, zdůraznil v oficiálním oznámení programu oslav velitel gardy plukovník Christoph Graf. V rámci takzvaného roku paměti proběhne 23. ledna ve švýcarském Brigu rovněž konference o historických aspektech vyplenění Říma nebo pouť bývalých gardistů do Einsiedeln.
0: Věrnost nástupci svatého Petra a jeho učení připomněl lev 14. německým kněžím z koleje Panny Marie z Camposanto ve Vatikánu. Kolej sídlí na historickém místě Scholi Francorum, založené Karlem Velikým při bazilice svatého Petra. Kolej byla založena před 150 lety jako útočiště pro německé kněze, kteří byli ve své vlasti pronásledováni politikou Kulturkampfu kancléře Bismarcka. Lev XIV. Poukázal na to, že zvláštním rysem německé koleje Panny Marie z Camposanto je její výjimečná blízkost k hrobu svatého Petra a zdůraznil, že z této pocty vyplývají také závazky. Kolegium má střežit blízkost a jednotu s nástupcem svatého Petra a věrnost apoštolské víře, kterou hlásá.
1: Dnes, 5. října, uplynulo 100 let ode dne, kdy na věčnost odešel svatý Bartolo Longo, dominikánský terciář. Dnes, 5. října, uplynulo 100 let ode dne, kdy na věčnost odešel svatý Bartolo Longo, dominikánský terciář, který se svou ženou, hraběnkou Marianou Farnararo de Fusco, stál u zrodu poutního místa Panny Marie Růžencové v Pompejích, charitativního díla křesťanské lásky a kongregace sester Dominikánek, dcer svatého Růžence. K tomuto výročí napsal pompejský arcibiskup Tommaso Caputo zvláštní list. Věnuje se v něm nejen postavě tohoto apoštola Růžence, ale též návštěvě papeže Lva v květnu minulého roku.
0: Ukrajina má právo na obranu, ale je nutné usilovat o ukončení válečných operací a směřovat k dosažení úplného a skutečného příměří, řekl kardinál Pietro Parolin po návratu z valného shromáždění OSN v New Yorku. V rozhovoru pro italský deník La Repubblica vatikánský státní sekretář opakuje, že Vatikán je připraven na pomoci v této věci jakýmkoliv způsobem a zároveň klade důraz na důsledné dodržování mezinárodního práva. Dlouhodobé řešení se neobejde bez dalšího úsilí o bezpečnost a spolupráci v Evropě, říká vatikánský státní sekretář. Kardinál Parolin v rozhovoru poukázal také na krizi multilateralismu, která podle jeho názoru vyvolává všeobecný pesimismus patrný i v Organizaci spojených národů. Z jednání valného shromáždění si však odnáší pozitivní aspekt spojený s naléhavými výzvami k návratu k zásadám mezinárodního práva. K tomu může dojít za podmínky, že se všeobecně navrátíme k základním lidským hodnotám, jak to zdůrazňuje papež Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas, a znovu bude potvrzena politická vůle každého účastníka mezinárodního života. Jak dále dodal vatikánský státní sekretář, hlavním zdrojem krize je ztráta vzájemné důvěry. Pouze proces neustálé reformy, schopný posoudit účinnost současných struktur ve světle změněných okolností, může dát vzniknout obnovenému a adekvátnímu multilateralismu. A na závěr přinášíme slova papeže Lva XIV. K dnešnímu evangeliu.
2: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada.
0: Podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému, před jeho křehkostí a slabostí a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat, postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit. Připomínáme, že slova papežů k evangeliu na každý den najdete na našich internetových stránkách ve formě podcastu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Pár minut po 21. hodině posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes to bude jednoduché, jestli se s námi chcete dnes modlit, tak v novém vydání breviáře je to stránka 1176. 1176. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1055. 1055 a samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Všemohoucí Stvořiteli, nebe, země, slavný králi, nad tě mocnějšího není, nebude a nebylo.
1: Nebe, země, také moře, vyznává tě mocný Bože, tvou velikou slávu, kterou jsi rozšířil v každém živlu.
0: Osvítil s nebe hvězdami, ozdobil s je planetami, sám svou přítomností zaháníš všeliké temnosti.
1: Divně jsi ozdobil i zemi, trávou, lesy i horami, pahrbky, údolím, dal s ušlechtilou okrasu jim.
0: Nesmírnou okrasou božskou naplnil z hlubokost mořskou, vodami mnohými, též i rybami rozličnými.
1: Co v sobě má propast mořská, aneb co širokost zemská, všechno k užívání dal si lidskému pokolení.
0: Avšak ze všeho stvoření nic tak tobě milé není, Pane nad člověka, pro nějž je práce tvá všeliká.
1: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi.
1: Hle, jako oči služebníku hledí na ruce svých pánů.
0: Jako oči služebnice hledí na ruce své paní.
1: Tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou.
1: Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Kdyby Hospodin nebyl s námi, ať to vyzná Izrael.
1: Kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé,
0: zaživa by nás pohltili, když jejich hněv vzplál proti nám.
1: Voda by nás byla zatopila, příval by se byl převalil přes nás. Přes nás by se převalily rozbouřené vody.
0: Veleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubům.
1: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.
0: Léčka se přetrhla a my jsme volní.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
1: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost.

0: a skrze Krista nás přijal za své děti. Krátké čtení je z listu Jakubova ze 4. kapitoly. Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce. Jen jeden je zákonodárce a soudce, ten, který má moc spasit i zahubit. Kdo však si ty, že soudíš bližního? Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
0: Smiluj se nade mnou.
1: Zhřešil jsem proti tobě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě. Velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Kristus chce přivést všechny lidi ke spáse, prosme ho tedy s upřímným srdcem. Pane, přitahuj všechno k sobě.
1: Požehnaný jsi, Pane, svou předrahou krví si nás vykoupil z otroství hříchu.
0: Dej, ať rosteme v svobodě dětí božích.
1: Daruj svou milost našemu biskupu Pavlovi a všem biskupům církve,
0: aby s horlivostí slavili tvá tajemství.
1: Dej všem, kdo toužebně hledají pravdu, aby ji našli.
0: A když ji najdou, aby ji ještě usilovněji hledali.
1: Pane, ujmi se sirotků, vdov a všech opuštěných,
0: aby cítili, že jsi jim blízký a tím více k tobě lnuli.
1: Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do nebeské vlasti,
0: v níž budeš s Otcem a Svatým Duchem blažeností všech. Pane, přitahuj všechno k sobě. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi světlo, které nikdy nehasne. Děkujeme Ti, že jsi nás po celý den vedl a chránil a prosíme Tě, odpust nám, čím jsme se dnes provinili a bdi nad námi i v noci. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Pár minut po 9:45 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nabízíme vám kantátu Zerschmetter die Gesen od Georga Philippa Telemana. Sola přednesou Dorota Mills a Klaus Mertens z Akademia Daniel, diriguje Chalef et al.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste kantátu Zerschmettert, Die Gezen, tedy Rozbíté modly, od Georga Philippa Telemana. Solo přednesli Dorothea Milz a Klaus Mertens z Akademia Daniel. Dirigoval Shalev et al.
1: Slohovou jsme psali práci kdysi dávno v pondělí. Čím se stanem, až my, žáci, budeme jednou dospělí.
2: Jak to bývá, tak se chlapci chtěli státi lékaři, kaskadéry, mořeplavci, pekaři či mlékaři.
1: Já jsem jiný než ti hoši,

jejich sněhobílé pláště, šamavadava, připomínají mi zvláště, šamavadava, všechny hrochy na blankitném pozadí. Všechny hrochy, hrochy.

0: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.
1: Práce na Klíčově skončila a my jsme se s bratrem Chryzostomem a Emilem odstěhovali do Roztoku Prahy. Bydleli jsme v dřevěných barácích u potoka v tichém údolí. Byl tam s námi Benediktým bratr Berka, několik školských bratří, jeden z nich byl profesorem přírodopisu. Otec redemptorista Houska, přicházel do práce i inspektor Salesiánů doktor Míša, několik slovenských jezuitů a ostatní si už nepamatuji. Prvé dny práce byly pro mě romantické. Na staveništi mi postavili kovadlinu, výheň a hromádku uhlí mě tam přivezli. Přivezl také materiál a asi 14 dnů jsem pod širým nebem vykovával od rána do večera stavební kramle. Když pršelo, musel jsem utéct někam pod střechu. Později práce přibylo. Ostření krumpáčů, kování lanových spojech pro loďní drpáky, oprava bagrů, buldozerů, vibrátorů pro betonáž a motorků pro transportéry. Někdy se na cestě porouchal bagr nebo pásák. Pak jsem byl ve funkci pojízdné dílny. Zpočátku nás stavitel do práce nechtěl. Pod vlivem stranického školení byl přesvědčený, že jsme lenoši a nemožní pracovníci. Ale velmi brzy změnil svůj názor. Když byla nějaká kolize, dokonce se chodil bratřím radit, jak z toho ven. Do kostela v Roztokách jsme chodili denně. Jako farář tam působil otec Matějka. Choval se k nám velice vstřícně. Do kostela jsme chodili rádi. Našel jsem si zpovědníka v otci Arensbergerovi u pany Marie před týdnem v Praze. Byl mi v té době velikou oporou. Jeden rok jsme s bratřími o Velikonocích zpívali v týnském kostele chorál, ale hned z toho byl malér u bezpečnosti. Když jsem přišel z práce, měl jsem leckdy věci ve skřínce trochu přeházené. Podle toho jsem poznal, že jsem měl jejich návštěvu, estébáků. Při svatou jsem na baráku sloužit samozřejmě nemohl, protože o mém svěcení se nesměl nikdo dozvědět. Měl jsem ji potají, jen když jsem navštívil rodiče, ale také oni nesměli o ničem vědět. Pan biskup Matoušek mě zavázal velmi přísným mlčením. Po nějakém čase k nám přišel náš otec Aleš. Byl tam také bratr Leonard, takže jsme stvořili jednu františkánskou světnici. Z poražených bříz jsme si vyřízli malé klekátko, takže to byl vlastně jakýsi samorost, na kterém jsme rozjímali. Protože u Vltavy bylo vlhko a práce těžká, začal jsem mít potíže s plícemi. Chodil jsem často do Klimenské, ale na hospitalizaci to nevypadalo. Ovšem při nárazové práci údržbáře mi v Roztokách příliš nesvědčilo. Nakonec jsem se přece jen dostal do plicní léčebny v Kostelci nad Černými lesy. Pomalu jsem docházel k názoru, že mám-li si uchovat zdraví v obstojném stavu, budu muset změnit pracoviště. Před odchodem jsem udělala ještě jednu dobrou zkušenost. S přibývající prací mi dali na pomoc Františka, chlapce po vykučení, upřímně řečeno, moc mi toho nepomohl, a jednoho pracovníka, který byl nad námi ustanoven mistrem. Nový mistr mě prověřoval především v trpělivosti. Každý den se musel po něm uklízet nářadí, roztahné po celém dvoře, dodělávat po něm práci a řešit všechny nepříjemné situace. Když jsem měl hotovou práci a chybělo mi dotáhnout několik šroubků, bral mi ji z ruky, ukáž, já to dodělám a jdi na něco jiného. Potáhl šroubky a šel práci odevzdat. Když mě to nějakou dobu zlobilo, začal jsem přemýšlet, jak na to. Pokusil jsem se trochu hlouběji poznat jeho život a zjistil jsem překvapující věci. Mistr měl snad necelou polovinu žaludku, manželství na rozsypání a syna snad v nápravném zařízení. Pochopil jsem, že on vlastně jinak jednat ani nemůže, že navíc nemá. Uvědomil jsem si, že ten člověk vlastně žije na maximum. To úplně stačilo, aby mě přestalo jeho chování dráždit. Byl jsem s ním potom tak trpělivý, že se někteří bratři divili, co toho vydržím. Já jsem se divil také. Tato skutečnost mi byla později v životě velmi platná, když jsem se setkal s člověkem, který příliš vyčerpával moji trpělivost. Té jsem ovšem nikdy na zbyt neměl. A ještě něco z Rostok. Na jednom lodním drapáku jsem měl napnout pás transportéru ve výši asi 6 metrů. Kategoricky jsem to mistrovi odmítl. Mistře, v takové výšce bez lešení pracovat nebudu. Vy jste tam nechal dát 2 fošiny, které byly zapřeny mezi nosníky. Při práci jsme kurtu napínali hubcukem. Brzda ale povolila a páka hubcuku mě uhodila do hlavy. Sesunul jsem se přesně na jednu z těch fošen. Kdyby tam nebyla, byl bych spadl na železnou palubu drapáku. Také jsem opravoval motor lodního člunu, jel jsem to potom vyzkoušet. Chybou ovšem bylo, že jsem pro plavbu z lodí neměl papíry. Bez papíru se tam dělalo mnoho práce. Vyjel jsem od penicilínky směrem proti proudu po Vltavě a nad malým ostrovem, který je uprostřed Vltavy naproti penicilínky, jsem se z lodí otočil a chtěl se s ní po proudu vrátit na přístaviště. Jenže sotva jsem se otočil, motor zhasl. Proud mě unášel přímo na jez, který hučel blízko pod ostrovem. A já motor nenahodit a nenahodit. Už jsem přemýšlel, že skočím do vody a nějak doplavu ke břehu. A pak, jako by mi někdo vnukl myšlenku, zkus ten motor ještě jednou nahodit. A motor se rozběhl. Byl jsem zachráněný. Na tu situaci jsem si potom častěji vzpomněl. Chápal jsem to jako napomenutí, abych toho v Rostokách už nechal. Začal jsem se ohlížet po lehčí práci. Řekl jsem si, když svatý Petr po ukřižování našeho pána byl přesvědčený, že to s Božím královstvím skončilo, vrátil se k původnímu řemeslu a šel chytat ryby. Začal jsem pomýšlet na to, vrátit se také k původnímu řemeslu, k práci konstruktéra. Ale ještě něco z Rostok. Hezkého. V Rostokách jsem poprvé v životě slyšel klukot slavíčka. Pokud si vzpomínám, našel jsem mezi inzeráty požadavek Ústavu pro výzkum a využití paliv v Běchovicích, Požadavek na konstrukční zpracování dokumentace pokusného zařízení pro spalování práškového uhlí úletem. Přihlásil jsem se a ku podivu jsem byl přijat. V té době byl hlavním inženýrem ústavu inženýr Christian Holzbecher. Věděl jsem, že můj kádrový posudek mě všude předchází, nikoliv následuje. V úvodním rozhovoru jsem se netajil svou řádovou minulostí. Jen jestli vám nebude moje minulost vadit. Slyšel jsem překvapivou odpověď. Nebude, odpověděl inženýr. Naopak. To jeho naopak mi dalo naději. Byl jsem přijat, v konstrukci jsem pracoval pod vedením šéfkonstruktéra pana Woodrova Nedoly, tichého, přemýšlivého, dobrého člověka. Pod nájem jsem našel s pomocí svých přátel v Nové Dubči. Nejprve u Toníka Hůlky, synovce vzdělaného premonstráta a ředitele knihovny Strahovského kláštera. Dlouho jsem ale u Toníka nebydlel. Přijal jsem pod nájem u paní Kabelkové, byla to stará hodná paní. Po několika měsících pobytu v Ústavu výzkumu paliv se dostavily následky práce v roztokách. Promiňte. Ocitl jsem se v plísni léčebně v Kostelci nad Černým lesí s krvácením z plic. Poslali mě tam linkovým autobusem. Musel jsem přísně ležet. Hlavou se mi honily temné prognózy, až mě dostali do deprese. A to byl malér. Na nemocničním stolku jsem měl písmo sv.

průšvihu k druhému. V ústavu paliv jsem se ale dlouho neohřál. Přišla prověrka výzkumných ústavů. Samozřejmě, že jsem neobstál. Kádrová referentka paní Jeníková mi sice šla na ruku, ale předseda komise inženýr Novotný byl neúprosný. Byl jsem poslán do čerstvě zřízeného tepelného střediska v Chrudimi, které bylo pod východočeskými plynárnami Hradec Králové. Měl bych se snad zmínit, že v té době se velmi lpělo na účasti pracovníků na májových průvodech. Mně přišel na májový průvod pozvat pan inženýr Pajer, vedoucí oddělení katodové ochrany potrubí. Byl to milý pán. Měli jsme spolu často v jeho kanceláři hovory o náboženství, ovšem bez svědků. Při posledním rozhovoru, přestože jsem si dával velmi dobrý pozor, abych nepřesvědčoval a pouze ukazoval na možné cesty a skutečnosti, které vedou v poznání Boha, mi pan inženýr kategoricky řekl, aby s ním o těchto věcech už nemluvil a nepřesvědčoval ho, ačkoliv řeč na toto téma vždycky začínal on sám. V té době jsem pracoval na detašovaném pracovišti v Michli a byli jsme s panem Nedomou v kanceláři sami dva. Někdy za celou pracovní dobu mimo pro pozdravení ráno nepadlo jedno slovo. Jindy zase, protože znal mou minulost kádrových materiálů, mi položil sugestivní otázku. Nemyslíte, že modlice je ztracený čas? Tenkrát jsem skutečně nějakou dobu bojoval o modlitbu. Pokušení věnovat se atraktivní technické práci bylo opravdu veliké. Také mi jednou řekl, dostal jsem za úkol napsat váš kádrový posudek z pracoviště. Tady máte papír a napište si ho sám. Tak jsem ho napsal. Když to četl, vyděsil se. Člověče nešťastná, to je sebevražda. Papír zahodil a napsal posudek. Co napsal? Nevím. Byl to opravdu dobrý člověk a výborný konstruktér. Pak mě před májovým průvodem přišel pozvat již zmíněný pan inženýr Pajer do průvodu. Šel byste? No proč ne, pane inženýre? Vždyť i já se cítím pracující. Pan inženýr se rozhářil. Já jsem však dodal, ale můžete mi, pane inženýre, zaručit, že se v průvodu neponesou žádná protináboženská a proticírkevní hesla? Pan inženýr se rozpačitě zarděl. No, to vám zaručit nemohu. A tak jsem rozhovor uzavřel. Řekněte mi, pane inženýre, co byste si o mně pomyslel, kdybyste mě viděl jít za nějakým takovým protináboženským heslem? Pan inženýr se usmál a odešel. A za krátkou dobu jsem odešel z UVP i já. Dostal jsem padáka. V době pobytu v UVP jsem chodil do kostela pěšky do Koloděj. Třikrát v týdnu na večerní mši svatou. Na faře byl pan děkan Arnošt Šíma se svou sestrou Aničkou. Moc vzácní lidé. Do kapsy jsem si vzal něco k večeři, snědl jsem to na zpáteční cestě do Nové Dubče, kde jsem bydlel u paní Kabelkové. Vracíval jsem se leckdy už za tmy. Blízká Praha ozařovala mraky na obzoru a ve večerním tichu ke mně doléhal vzdálený hukot velkoměsta. Vzbuzovalo to ve mně apokalyptické myšlenky a představy. Tak jsem to dělal necelý rok. Do probírky.

Tak jo, do Chrudimi jsem se dostal takto. Pracovní poměr v Běchovicích mi ukončili 30. června 1958. Nový zaměstnavatel mi poslal tuto zprávu. Závodní auto pojede 1. července kolem 2. hodiny z Prahy do Chrudimi. Má značku tu a tu. Čekejte cirka v 15.30 hodin u výpadovky na Kolín naproti Běchovickému nádraží. Tak jsem čekal. Všechny své věci, včetně peřiny, jsem zabalil do jednoho jediného kufru. Čekal jsem a sledoval značky. Když jsem se konečně dočkal, auto se kolem mne myhlo, aniž mě šofér vzal na vědomí. Co teď? Pánbůh ale nezná neřešitelné situace. V okamžiku, kdy mě auto mělo, praskla mu pneumatika a musel zastavit a kolo vyměňovat. Pohodlně jsem k němu došel, představil se, počkal, až byl z prací hotov, nasedl jsem a odjeli jsme do mého nového domova a tam mě čekalo další překvapení. Ředitel závodu, pan Miroslav Ludvík, mě přivítal velmi vlídně a nabídl mi k vybrání 4 podnájmy, abych si vybral. Když jsme je objeli s jedním jeho zaměstnancem, byl jsem na ulici, všichni si to rozmysleli. S jedním technikem, který mě vozil od jednoho podnájmu ke druhému, jsme se pěšky loudali do závodu. Potkali jsme úplně cizí paní a on si ji v zoufalství zeptal: paní, nemáte v domečku jeden volný pokoj pro našeho nového technika? Paní velmi energicky odpověděla: nemám a nikoho neberu. Můj průvodce se s ním dal do řeči, doprovodili jsme ji k jejímu domečku a ona nám stále kategoricky opakovala: nikoho neberu. Pod tlakem vnitřního hnutí jsem řekl: mohli bychom se podívat zcela nezávazně na ten váš volný pokojík? No to můžete, ale to vám říkám, že nikoho neberu. Pokoj byl jako stvořený přesně podle mých představ. Jedno okno, prostý stůl a prostá postel, kamna v koutě, lavička na boty a to bylo všechno. Ještě židle ke stolu. Můj průvodce jí poděkoval za ochotu. Dal jí pro jistotu moji adresu pro případ, že by si to snad rozmyslela. Adresu mi můžete dát, ale to já si to nerozmyslím, řekla kategoricky. Večeru jsem se vrátil s Chrudimi do Nové Dubše u Běchovic a čekal jsem, jestli závod něco pro mě v Chrudimi najde. Do týdne přišel dopis. Přijeďte. Já jsem si to rozmyslela. Později mi nová paní domácí vyprávěla, jak to s tím rozmýšlením bylo. Ten večer po naší návštěvě nemohla usnout. Zdálo se jí, jak k ní do jejího pokoje přišel její manžel, který před půl rokem zemřel a důrazně jí řekl: mámo, to ti říkám. Toho pána vem, toho pána vem. Paní Zellingerová, u které jsem potom bydlel 7 let, byla starší, energická, noblesní paní. Se svým manželem žili v hezkém vztahu. Po jeho smrti se chodila k hrobu radit o všem, co měla rozhodnout. V kuchyni se na zdi měla staré kyvadlové hodiny, které se občas zastavovaly. Řešila to tím, že ťukla vařečkou do kyvadla a hodiny zase nějakou dobu šly. Jednou se ale nerozběhly, ani po několikerém pobídnutí a paní domácí to rozlovilo. Ruce uhodila do kyvadla, zahubovala, vzala kabát a běžela na hřbitov. Ještě byla kus cesty od hrobu a už volala: táto, já ty hodiny vyhodím, já je vyhodím. Vrátila se ze hřbitova domů a hodiny šly.
při dalších 7 let, co jsem u ní bydlal. Za mladá byla paní Zellingerová nějaký čas vychovatelkou u Auersbergů ve Slatinělech. Držela mě v přísné kázni, žádné návštěvy jsem nesměl do pokojíku vrát, ale pomohla mi získat pevnější zdraví tím, že mi nabídla domácí večeři. První den, když jsem přijel do Chrudimi a postavil kufr v pokojíku na zem, podívám se z okna a ejhle, volným krokem šel po chodníku uniformovaný člen veřejné bezpečnosti. To byl první doušek z této strany do mého chrudimského pobytu. Pozornosti bezpečnosti jsem se pak těšil celou tu dobu po sedmi, celou tu dobu mého pobytu v Chrudimi. Sledovali mě při večerních procházkách a chodili se na mě ptát do závodu, kde jsem pracoval. Později tam na mne nasedili špicla přímo na pracoviště. Nedopadlo dobře. Smrtelný úraz ukončil předčasně jeho život. Zůstala po něm manželka se 2 malými dětmi. Byl jsem jí navštívit.

0: knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Fanfáry se nesly poutním areálem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. Na první pohled to bylo slavnostní odpoledne s hudbou, hosty a programem pro rodiny. Setkání ale připomnělo také jedno jméno a především jednu myšlenku, že to, co člověk dostal, může proměnit v pomoc druhým. A právě tam jsme si 12. září 2026 připomněli 10 let od založení nadačního fondu Františka Podstatsky Lichtenštejna. Na místě natáčela a dnešním radioreportem vás provází Iva Horká a o zvuk se postaral Šimon Vítek.

0: František Podstatský se narodil v roce 1933. Po odchodu rodiny z Československa v roce 1948 prožil velkou část života v zahraničí. Po více než půl století se vrátil do kraje spojeného s rodovou historií. Zajímal se o hospodaření, přírodu, kulturu a umění, ale také o lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V roce 2016 založil nadační fond, který měl toto sociální a kulturní dědictví nést dál. Ještě v témže roce ale zemřel. Fond však pokračuje. Co vlastně z původní myšlenky Františka Podstatského žije po 10 letech? Na to odpovídá předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Sklenářová.
1: Hezké odpoledne, vážení a milí. Jsme moc rádi, že jste přišli spolu s námi oslavit 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatského-Lichtenštejna. Jak mám začít jinak, než tím, že myslím na člověka, kterého jsme mnozí znali osobně, bez kterého bychom tu dnes určitě nebyli, na člověka, který měl velké srdce, měl v sobě pokoru, měl v sobě moudrost, měl velký nadhled, jak už řekla naše nadační Míša, měl osobitý humor. Myšlenka založit nadační fond přišla v roce 2016. Přišla v roce, ve kterém nás pan Hrabě bohužel v zápětí opustil. Nicméně dobře si pamatuji na to, když jsme ještě s panem doktorem Pavlasem, místopředsedou správní rady nadačního fondu, seděli u pana Hraběte v Jabloňově a on říkal, že by chtěl založit nějaký fond, něco, co by pomáhalo lidem, protože když se vrátil ze zahraničí, tak opravdu nevěřil tomu, jak krásně ho tady lidi přijmou a jak ho budou mít rádi, jak budou ho zvát na různé akce, jak bude s nimi sdílet jejich radosti, jejich strasti. A řekl, že chce, aby nadační fond a také nás tím zavázal, pomáhal na Vysočině, která mu byla tak blízká. Ohledně Netína, tam víme všichni, že to bylo jeho zamilované místo. Nakonec i dnes bude odhalena na jeho věčnou památku pamětní deska na farním dvoře, kam vás také všechny zvu. Budeme začínat, tak si myslím, že by to mohlo být ve 14.45, v 15 hodin by se deska odhalovala s tím, že tedy u toho budou hrát babylonští trubači a pan velkomeziříčský děkan velkomeziříčské diecéze, pan otec Jiří Kaňa, by okřtil, nebo tady požehnal, jak on říká, aleji Františka Podstatského Lichtenštejna, která bude zde takto pojmenována na farní zahradě a bude také na jeho věčnou památku nést jeho jméno. Ano, jak už tady řekla Míša, spojuje nás pomoc druhým. A i pomoc vaše tím, že přispějete dobrovolným vstupným, které pomůže Rose, stacionáři z Bystřice nad Pernštejnem, stacionáři handicapovaných. Na těch akcích, které nadační fond pořádá, tak vždycky vybíráme nějakou skupinu, nějaký stacionář, nějakou organizaci na nějaký konkrétní účel, kam ty peníze budou investovány, pak jezdíme se podívat, že skutečně to takto je. A můžu říct, že za ty roky, co jsme už tedy provázeli nadační fond na té cestě, tak vznikla spousta přátelství. Z toho začátku to bylo opravdu velice zajímavé, protože víte, nikdo z nás nevěděl, jak ten nadační fond v podstatě uchopit, co máme dělat, jak to máme všechno udělat. Začali jsme obvolávat různé organizace. Ty si mysleli, že jsme se zbláznili, že jako dobrovolně přinášíme nějakou pomoc. Mnozí nás považovali i za podvodníky, takže to v podstatě byly opravdu ty naše začátky. A dneska, když si na to musím obrátit tedy list, prosím, tak tady máme tolik lidí a tolik organizací, kde skutečně máme za těch 10 let už vybudovaná přátelství, řekla bych, že už na celý život, nebo aspoň na jeho velkou část. A vítám právě organizaci Portimo, samozřejmě oblastní charitu Žďár nad Sázavou, kteří nám pomohli s organizací této akce, Opálky, domácí hospic Vysočina. A potom tedy pana Silvestra Jurčaka s Fenkou Máňou, VGS, společnost genealogickou z Velkého Meziříčí, ISE Vysočina, handicapované sportovce, potom maskoty paní Motlové Husákové, bude mezi vámi tady chodit pro děti tlapková patrola, budete tady mít broučky, loutkoherce, budou tady chodit klauni ze Zušky z Velkého Meziříčí, které také moc děkujeme, protože s nimi také spolupracujeme. Vlastně všichni, co se tady dnes budou vyskytovat a budou tady účinkovat a mají tady svoje stany, tak s námi nějakým způsobem spolupracují a pomáhají nám. A my jim za to moc děkujeme. Pokud se týká těch organizací, co tady jsou, tak jsou tady právě proto, jsou tady pro vás. Protože jsme si říkali, že by bylo velice fajn, kdybyste měli tyto organizace na jednom místě, abyste se mohli přesvědčit, aby vám ukázali, co všechno dovedou, protože každý z nás je může někdy potřebovat. A že by třeba bylo fajn, abyste to věděli předem, kam se můžete obrátit, když bude vám v životě těžko, vznikne nějaká situace, se kterou si nebudete vědět rady. Takže prosím pěkně, běžte je potom navštívit, podpořte je, podívejte se, čím se zabývají. Jsou to všichni velice fajn lidé.

0: Солнце, да, в каждом из нас.
1: Dospíval Petr Bende a chrámový sbor z Netína, kteří společně vystoupili na zahradě fary vedle kostela. Jak už jsem zmínila, za nadačním fondem je konkrétní člověk a člověka někdy lépe než životopis vystihne vzpomínka někoho, kdo ho znal osobně. Pojďme si tedy nyní poslechnout, jak na Františka Podstatského vzpomíná jeho bratr Jan a členka správní rady nadačního fondu Helena Severová, jedna z osob, která s ním trávila hodně času a v poslední době před jeho odchodem mu byla na blízku.
2: Já jenom chci říct, že on byl 4 roky starší jako já, tak on byl jako druhý tatínek pro mě, jo. Mě naučil napsat, mě naučil lepší psát, jo. On byl člověk, který už jako dítě četl moc. Ty pro děti věci a potom později dál a dál. Tak vždycky trošičku věděl víc, jak jako mladší, jo. Tak on byl vždycky tak. Potom on pracoval a já ještě byl ve škole, tak každýkrát v létě jsem ho navštívil, aby nebyl tolik sám. On tam měl těžkou práci, to jsme udělali. Tak to se vzpomněl na ním. Naneště potom já jsem přišel do Evropy, on jel do Kanady, tak potom už. A když se vrátil, on mi řekl, že být znovu tady v Meziříči, pro ně bylo to nejhezčí, co měl v životě, že se tam vrátil a že tady mohl být ten čas.
1: A ještě se vás zeptám, máte radost, že vznikl ten nadační fond a že prostě ta jeho myšlenka nějak dál žije?
2: On to takhle chtěl, tak když si to přál, tak jim to přejel samozřejmě.
3: Říká, budu jenom říct pár slov. Bratr s manželkou ztratili 2 děti, se nenarodili a konečně na konci neměli dítě. Tak pro ním to bylo takový smutná věc, že nemá dítě. Tak není to dávno, mě řekl ještě ten den, kdy já budu zemřet, nikdo v životě bude myslet na mě. Tak já myslím, že dnes se ukáže, že se bude myslet na ní. A to je, co on chtěl. Tak děkuji mockrát.

0: Tak pan hrabě byl neskutečný člověk, strašně laskavý. A vlastně neznám ho, že by se někdy zlobil, že by, protože jsem u něho potom pracovala i jako hospodyně, a nikdy, protože jsem měla i strach, nikdy jsem nevařila pro někoho takového, tak jsem se ho ptala, co, pane hrabě, co vám budu vařit? A on mě říká, vaříte doma? Říkám, no vařím. No tak vidíte. Co měla rád, tak měla rád, my tomu říkáme bílou polívku, smetanovou, s vejcem a s koprem, to miloval. A měla rád i meruňkový knedlíky a za všechno vždycky poděkoval, vždycky poprosil, byl hrozně laskavý. Ke všem byl strašně laskavý. Samozřejmě, že měl i nějaký výhrady, ale nikdy nebyl, že by pan František nikdy nikoho nekritizoval, nebo když kritizoval, tak jako zdravě, rozumně, s tím, že se snažil s každým vyjít. A ti lidi, kteří ho znali, nebo kteří s ním přišli do styku, tak vlastně byli šťastní, že se s ním mohli potkat, protože s každým si rád vyprávěl, s každým nikoho neodmítl.
1: V Netíně se během oslav potkala dvě slova, která mohou na první pohled stát daleko od sebe. Jsou to slova tradice a pomoc. Tradice může být připomínkou minulosti, anebo také otázkou, co z hodnot minulých generací dokážeme přenést do současnosti. A právě o významu tradic pro člověka a společnost na oslavách mluvil kněz, biolog a etik Marek Orkovácha.
2: Otázka je taková, jak vnímám dnešní den, je tady tradice, která už tady běží 20 let. Toto se přesně musíme naučit od těch šlechtických rodů, abychom mysleli na další a další generace. To my normálně neumíme. Politika myslí na ty 4 roky dopředu, nebo na 8 roků dopředu. Ale církve a šlechta, tak bychom měli myslet na ty stovky a stovky let dopředu. Nejenom na nás, ale taky ještě na naše vnuky, na naše pravnuky. Takže pokud tady dneska něco zakládáme a třeba to nebude mít žádný zisk pro tuto generaci, no počkejte další 200 let a najednou si zjistí, že to ten zisk bude mít. Takže toto je ta věc, kterou se můžeme z toho dnešního odpoledne naučit, abychom mysleli daleko, abychom mysleli a viděli za obzor, abychom naše děti učili nejenom to, aby byli úspěšní lidé a nejenom to, aby byli i slušní lidé, ale aby i ty naše děti mysleli na další a další generace.
1: Výročí vybízí k ohlédnutí. Pro nadační fond je ale možná důležitější otázka opačná. Kam dál? Po 10 letech se mění potřeby lidí, sociálních služeb i institucí, které jim pomáhají. Co by tedy měl nadační fond Františka Podstatsky-Lichtensteina dokázat během své druhé dekády? Co by mu popřála jeho předsedkyně správní rady Hana Sklenářová?
3: A já vítám u mikrofonu předsedkyni správní rady nadačního fondu Františka Podstatského Lichtenstein a zeptám se jí jakožto osoby nejpovolanější, co chtěl František Podstatský založením tohoto fondu změnit, předat dál?
4: Myslím si, že chtěl předat pochodeň pomoci. Myslím si, že skutečně to byl člověk, který měl obrovské srdce, byl velmi moudrý, pokorný a my kolem něho, kteří jsme ho osobně znali, tak jsme ho vždycky velice ctili a měli ho rádi. Pan hrabě František, když se vrátil zpátky do České republiky, tak byl překvapen, jak ho lidé zde krásně přijali. Bylo to nádherné období pro něj. A když odcházel nebo věděl, že se jeho konec blíží, tak chtěl pomáhat a chtěl pomáhat prostřednictvím někoho, kdo zde zůstane dál i pro jeho smrti. Proto založil nadační fond, který v podstatě ve svém statutu dostal tu pomoc, kterou chtěl on realizovat sám a také za svého života realizoval. A tak my se teď právě snažíme, aby bylo lépe a aby na Vysočině, kde on chtěl, bylo pomoženo co nejvíc, tak jak by si to on přál.
3: Když dnes nebo kdy dnes při rozhodování o pomoci cítíte, že jednáte v jeho duchu? Předpokládám, že i dnešní den byl v tom duchu, který on si přál. Nebo nemusím ani předpokládat, ale víme to.
4: Určitě ano, protože my vždycky na těch našich akcích, koncertech, při těch akcích pořádáme spoustu. Chceme, aby lidem bylo milo. Chceme, aby byli s námi rádi, aby cítili, že jsou milovaní, že jsou zvaní, že jsou chtění a aby se nám podařilo zapálit tu pochodeň pomoci dál, protože v nás, kteří jsme pana hraběte Františka Podstatsky-Lichtenštejna znali, tak ji určitě zapálil. Někteří z nás se právě začali věnovat té nadační charitativní činnosti víc a myslíme si, že je potřeba tu pochodeň zapalovat dál. A slibujeme si od toho samozřejmě, že navštěvují naše akce celé rodiny i s malými dětmi a snažíme se, aby i ty děti viděly, že pomáhat je prostě normální, samozřejmě, že to k životu patří a snažíme se v tomto duchu vychovávat spolu s jejich rodiči. My pomáháme oblastní charitě Žďár nad Sázavou. V rámci jejich zařízení pomáháme jednak stacionáři Rosa z Bystřice nad Pernštejnem, ke kterým poputuje dnešní výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 53 tisíc korun. Takže děkujeme všem, kteří dobrovolné vstupné darovali. A samozřejmě navštěvujeme Rosu, navštěvujeme stacionář a budeme sledovat, jako sledujeme vždy, na co jsou tyto peníze přesně použity. Pokud to můžu říct ještě dál, tak podporujeme i denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí. Tam v podstatě teď jsme asi zřejmě realizovali svoji největší pomoc a byl to zahradní dům ve Velkém Meziříčí právě v tomto stacionáři, aby klienti mohli trávit svůj čas v přírodě. A největším darem pro nás jsou potom spokojené obličeje, jejich úsměvy a jejich radost, když přijedeme.
3: Jaké máte přání pro nadační fond Františka Podstatského, aby se mu plnila ta nejodvážnější prostě přání nebo vize? Co byste přála fondu do dalších třeba dejme tomu 10, 20 let?
4: Aby žil, aby ho lidi měli rádi, aby vzpomínali na pana hraběte Františka, který započal tu pomoc, aby věřili, že ta pomoc opravdu pomáhá, aby tou pomocí žili a to si myslím, že je to, co by si pan hrabě přál.

Pamětní deska obvykle připomíná život, který už skončil. V Netíně ale její odhalení ukazuje ještě něco jiného. Jméno Františka Podstatského zůstává na desce i v aleji. Jeho odkaz však nezůstává jen v kameni, historii nebo rodové paměti. Pokračuje pokaždé, když se pomoc dostane k člověku, který ji potřebuje. A možná právě v tom je smysl tradice, o které se tam tolik mluvilo. Nepředáváme dál jen vzpomínku, předáváme dál odpovědnost. Z oslav 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatský Lichtenštejna se loučí Iva Horká.

těm vznešeným dámám za oknem pavučiny příběhů a drbů. Bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel darbák. Bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel. Z té drobné pozorovatelničky občas vykoupí.

černým tichu. A víš, když třeba jdu po chodníku, vůbec se nestydím.

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí. Bezpečí a tiše spí v mým břiše. Bezpečí.

Říkám mi Ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak v mléce, kapříci malí.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Závažnost všedních hříchů. Morálka se snaží dobře rozlišit hřích v pravém a plném slova smyslu, to je hřích těžký, od hříchů takzvaných lehkých nebo všedních. Toto rozlišení má velký význam pro život, vždyť bychom jinak ani nemohli žít. Nikdo z nás se totiž lehkým hříchům neubrání. Kdo tu neumí správně rozlišovat, propadne buď laxnosti a nedbalosti, nebo skrupulím nerozumné úzkostlivosti. Morálka udává tři okolnosti, z nichž i jedna stačí k tomu, abychom považovali hřích za lehký. První je nevědomost nebo nedostatečná pozornost. Druhá je nedostatek svobodného rozhodnutí pro slabost, silný nátlak vnější nebo vnitřní. A třetí, nepatrnost v předmětu, malá důležitost přestupku zákona. Duchovní spisovatelé nepopírají to, co učí mravouka. Předpokládají však většinou, že každý už tato rozlišení zná. Ale netají se obavou, že by výraz lehký a všední hřích mohl vést k tomu, že ho považujeme za maličkost, za něco normálního, oč se vůbec nemusíme starat. Ukazují proto, jak vážnou překážkou v dokonalosti jsou i malé chyby, zvláště jsou-li plně dobrovolné. Malé nelaskavosti, lži, sobeckosti a tak dále. Svatému Bazilovi se dokonce zdá, že projevuje větší nevšímavost k Bohu ten, kdo neposlechne v maličkosti, než ten, kdo se vyhne těžké povinnosti. V této souvislosti se také mluvívá o velkých bolestech očistce, který je trestem za všední hříchy. Upozorňuje se i na to, že se těžkého hříchu nakonec dopustí ten, kdo se dlouho nestaral o hříchy malé. V životopisech svědců čítáváme, jak trpce si vyčítali i maličká provinění, která se nám zdají naprosto nezávažná. Prožívali totiž styk s Kristem živě a osobně. Víme pak sami, jak nás mrzí i maličké nevěrnosti, jde-li o pravého přítele. Sotva kdy projde den, kdybychom nechybili z nedopatření, roztržitosti, výbuchem zlé nálady, to jest nedostatkem kontroly, ovládání. Podle ujištění mnoha mystiků nám Bůh tyto nedokonalosti snadno promíjí. Dokonce prý nám je schválně ponechává, abychom byli pokornější. Za to prý velmi přísně soudí a trestá i maličkosti, které jsou při plném vědomí a dobře rozvážené, například pomstu a nelaskavosti vůči druhým, předem připravené.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu,
3: Bohu díky.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem na dálku je Roman Dragoun. Já tě vítám, Romane, ahoj, pěkný večer.
1: Ahoj taky, vítám všechny posluchače.
0: Kam jsme se vlastně propojili? Já sedím v Brně, v novém sídle Proglasu, Olomoucká 7, ty jsi teď kde?
1: Já jsem v Jidovnicích, bydlím teď už asi 2 měsíce. Takže jsem takový loňťák vlastně.
0: Tak krásné. A my jsme se sešli, abychom si vlastně, víš co, já vzpomínám na to, jak jsme se před nějakou dobou, před pár lety bavili o tvých sólových nahrávkách, kdy jsi zpíval a doprovázel ses jenom sám na klavír. A teď tady máme před sebou dvojalbum, na kterém tě doprovází dohromady 35 hudebníků. Aspoň tak to tady vidím napsáno. Oni jsou to vlastně dva orchestry. Je to pěvecký soubor, je to obrovské množství lidí. Dohromady si to těleso nebo ta tělesa říkají tedy s tebou Roman Dragoun projekt. A nepletuli se tak celé, to má kořeny někde v roce 2017, kdy proběhla koncertní premiéra tohoto projektu. Takže to si budeme dnes představovat, takhle si tě dnes budeme pouštět a já se na úvod možná jenom zeptám, vzpomeneš si ještě třeba na tu první okamžik, kdy jste se, předpokládám, asi s Josefem Buchtou, šéfem B-side bandu, začali domlouvat, že uděláte něco takového velkého?
1: No, to má takový zvláštní začátek. Když kapela Futuru měla 25 let, což už bratru taky je nějaký rok, tak jsme chtěli, aby ten koncert byl nějaký obzvláštněný, tak jsme říkali, že by byla výborná dechová sekce a oslovili jsme právě Pepu Buchtu a on poskládal vlastně dechovou sekci. No a odehráli jsme koncert, dokonce je to na DVDčku, krásný 5.1, je to 25 let Futuru narozeniny. No a potom za nějakou dobu Pepu napadlo, že bych mohl občas si s nima zahostovat s B-side bandem. Tak jsem několikrát hrál s B-side bandem, udělali několik mých písní. Zaměřoval, vždycky tam byl ještě někdo, třeba Matěj Rupert nebo Tereza Černochová a tak dále. No a pak jak jsem vlastně udělal desku Piano, tak Josef to prostě slyšel a říkal si, to je přece krásný materiál, z toho by se dalo udělat něco a oslovil Zdeňka Nováka a ten to rozepsal právě pro ten orchestr, kolik tam bude lidí, že tam budou trombony, saxofon, trumpeta jedna, části smyčců, že jo, a sbory. No a teď bylo všem, co teda vybrat za věci. Já mám asi, Milan Prince mě otextoval asi 80 věcí, takže jich mám kolem 90 věcí zkrátka. A v podstatě vycházelo se trošku samozřejmě z těch aranží, které byly už jako i s předtím s kapelama udělaný. Ale Zdeněk Novák k tomu přistupoval v podstatě tak, že poslechnu si, jak ty věci, co teda byly původní, takže to v podstatě tu orchestraci akorát trošku rozšířil, ale samozřejmě ke spoustě věcím jsem musel napsat úplně nový aranže. Takže zkrátka trvalo to nějakou dobu. Než jsme vlastně udělali ten koncert, jsme měli několik zkoušek a ty koncerty byly, si myslím, skvělý, byly oba dva vyprodaný v Sonu, pak jsme měli hrát vlastně loni už a v podstatě letos taky a zatím teda ještě to bohužel, mělo to být Janáčkovo divadlo, ale bohužel koronavirus udělal čárku přes rozpočet všem, takže uvidíme, máme na plánově nějaký koncert 29. myslím července. Ale to uvidíme, ještě nikdo neví, jak to bude všechno.
0: Tak to bylo
1: tak stručně. Jako.
0: No právě jsem chtěl říct, to bylo ve zkratce a my si některé ty momenty za chvilku rozvedeme trochu podrobněji. Teď si dáme z toho nového dvojalba první ukázku.

0: Naším hostem je Roman Dragoun. Ty jsi, Romane, říkal, že vlastně, když tedy padla ta myšlenka toho orchestrálního zpracování nahrávek, že jste tedy přemýšleli, které ty skladby by tam měly být z toho množství, z těch nějakých 90, které můžeš nabídnout. Jak to potom tedy nakonec byl náročný proces, třeba konkrétně pro tebe, vybrat opravdu ty nejvhodnější?
1: Tak já díky tomu, že nejsem moc jako soudný, protože že já jsem v tom prostě celý leta to hraju, buď to s kaplama nebo sám, nebo jenom na PR nebo s podkladem, takže v podstatě já jsem to nechal na Pepovi a myslím si, že to vybral krásně. Nechtěli jsme, aby to prostě bylo úplně, třeba není tady kronikář, který by tam samozřejmě taky mohl být, ale nechtěli jsme, aby to bylo prostě moc úplně utahaný celý, že bychom chtěli, aby tam byly taky nějaký trochu rychlejší věci. A pak jsme přemýšleli, totiž v první řadě takhle, my jsme vlastně ty koncerty nahráli všechny. Nahráli jsme oba dva ty koncerty, nahráli jsme i zkoušky, takže to vlastně bylo ve stopách. Ale zjistili jsme, že přece jenom jsou tam nějaké přeslechy, nějaké chyby a něco jiného, když to člověk vlastně slyší v tom, jsou tam světla, že jo, silná aparatura na tom koncertě a něco jiného potom, když se to má vydat na desku a má to být vlastně v klidu, si to člověk poslechne. Takže zkrátka vzhledem k tomu, že Pepa Buchta vlastně měli dělat spousty koncertů, které padly, měli tam být třeba různý, prostě zase světový Tower of Power, takovýhle prostě úžasný kapely. A ty peníze zjistil totiž, že buď to je musí vrátit, co pochopitelně, a nebo je může přesunout na aktivitu, kterou vlastně on dělá. Takže v podstatě takhle se podařila i tam jazzová mše, Jaroslava Hniličky, že jo, pak se podařil Volkswing a do třetice vlastně se podařil tenhle ten projekt, vlastně za peníze, který by se bývali museli vrátit, ale takhle v podstatě dobře dopadlo. Jakoby.
0: To je vlastně možná dobré právě dát do těch souvislostí, že B-Side Band tedy za velmi krátkou dobu vydal právě tři žánrově charakterem úplně odlišná alba, tak jak si je teď vyjmenoval, no. Ale my samozřejmě se teď bavíme o tom tvém projektu, o tvých písních. Je pro tebe, Romane, velký rozdíl zpívat píseň sólově a zpívat píseň s doprovodem velkého orchestru? A teď myslím třeba na techniku zpěvu.
1: Jako pro mě to byla docela kláda, protože já jsem hrál na křídlo, který mají vlastně v Sonu, to byl Steinway. A v podstatě jsem musel samozřejmě trošku upravit ten můj klavírní doprovod, který nemohl být tak hustý, jako když samozřejmě hraju sám, že jo. A potom mám trošku, jsem měl problém trošku s dirigentem, protože nejsem zvyklý hrát s dirigentem a on vlastně, když v podstatě zvednul ruku nahoru, tak já už jsem většinou spustil. Ale nakonec i ty tempa vlastně, jo, zkrátka bylo to docela náročný pro mě samozřejmě, aby mě texty nevypadly a tak dále a všechno dohromady, takže, ale je to úžasný pocit, když v podstatě člověk slyší. Co to většinou slyší jenom ten dirigent. Já vím, že ty muzikanti, když jsou takhle v tom orchestru, tak většinou slyší jenom těch pár lidí kolem sebe, ale ten celek vlastně slyší akorát ten dirigent, který stojí nad nima a vlastně to takhle dělají do toho půlku. A já díky tomu, jak jsem seděl předu s tím pianem, tak jsem v podstatě taky slyšel skoro všechno. A bylo to nádherný, protože když třeba ty trumpety zadujou, tak to je opravdu, a ty pozorní, tak to je prostě krása.

až řeknu amen. Bude znít andělský chor, já světem zmámen. Zastavím tep, zahraju v dur.

0: Já zpívám ty věci přesně v těch odtoninách, jak vznikly před těma 30 a 35 a tak dále lety. Takže docela se snažím, ne, že bych nějak, ale tak přece jenom vždycku vitaminama a různě odšťavňu a snažím se nekouřit, tak občas si taky člověk zapálí, že, ale je potřeba prostě se na to připravit a nemůže člověk prostě jít den předtím přijít ve 4 hodiny ráno po 15 pivech, asi tak nějak jako. Takže pokud se člověk takhle na to, a díky tomu, že mám těch koncertů opravdu hodně, nebo měl jsem, teď mám samozřejmě nic, takže jsem byl docela vyspívaný, takže se to prostě nějak dalo udělat. A potom, že jo, člověk má taky odpovědnost velikou, už tolik lidí se kvůli tobě sejde takhle, že jo, a tak to musí být, protože ten zpěv by měl být v podstatě jako ten tomu vévodí všemu, tak to musíš být, se snažit, aby to bylo co nejlepší, pochopitelně.
1: U tohoto bych se možná za chvilku ještě zastavil, ale když jsi třeba poprvé slyšel nebo možná viděl rozepsané ty aranže, překvapilo tě třeba někde něco? Bylo to někde třeba výrazně jinak, než ty bys ty skladby sám představil?
0: Tak jako v těch věcech, kde to předtím nebylo, tak mě to velice mě překvapilo, protože Zdeněk Novák vlastně psal krásný aranže, jak pro Gustava Broma, tak samozřejmě pro B-Side Band. Já třeba miluju kapelu Chicago, kde jsou nádherný pozouni a tyhle ty věci, takže to tam všecko bylo a docela jsem z toho byl na měku, jak to krásně tam hrálo všechno. Jako já jsem konzervativní člověk, mám rád muziku, mě to je jedno, jestli starou, novou, nebo zkrátka jsou určitý věci, které k sobě patří a nemá cenu experimentovat v něčem, co prostě nefunguje třeba. Jako. Jsou určitý věci, určitý aranže, které fungují, no tak proč se jich bát, když prostě tak je to vymyšlený od tisíců lidí po celém světě, no tak ano, může to být úplně nějaká kakofonie, může to být nějaká vážná, jakoby muzika soudoba, ale já to nemám rád, prostě já se mu říkám, já jsem konzervativní, poslouchám jazz, poslouchám pop jazz, takže já jsem spokojený s tím, jak viděl jsem třeba, slyšel jsem krásný album Johnny Mitchell, která měla s orchestrem udělaný věci taky, takže říkám, hlavně to byl teda můj sen, protože já jsem od malička byl vychovávaný ve vážné muzice do mých 13 let. V podstatě jsme neměli televizi, takže jsme poslouchali rádio a dokonce jsme měli gramofon na kliku a desky na 78 otáček. Jako. A takže až teprve potom naši známí v 69. roce, který jeli do Anglie, on byl anglický letec a dokonce byl zavřený 10 let a jeho manželka byla zavřena 7 let,

0: a seděla tam s jednou štěpničkou tenkrát. A tak ta jezdila do Písku potom, protože se znali s tátou a vlastně s Jirkou Štěpničkou jsme se znali, tak on byl samozřejmě starší, ale jsme se setkali, tuhle si pamatoval jak na mýho tátu, jak jezdil do Písku, bylo to krásný. No a oni přijeli s tom 69. roce a přivezli Beatles, si pamatuju, že to byl Hey Jude a Revolution na druhé straně. No a potom jsme se přestěhovali, to už jsme měli gramofon, že se to dalo přehrát a strašně mi to chytlo a tenkrát taky vlastně vydal Karel Černo Zrcadlo, takže to bylo takové, a to už jsem že jo, poslouchal Luxemburg a tak dále, ale říkám, ta vážná muzika ve mně od malička prostě je a byla, proto ty skladby třeba, co já dělám, tak jsou trošku komplikovanější, než třeba jenom na tři akordy a tak dále. Takže takhle nějak. A teď jsem vlastně mi to splnilo, že s využitím těchto nástrojů úžasných, tak je to prostě krásná záležitost.
1: Tak pojďme si z té krásné záležitosti pustit další ukázku.

0: V pořadu Jak se vám líbí, Roman Dragoun vypráví o jednom splněném snu, o dvojalbu natočeném s orchestrem, konkrétně tedy hraje B-side band plus komorní orchestr Brno a pak je tam ještě Czech Ensemble Baroque Choir, čili pěvecké těleso. To bylo taky od začátku jasné, že tam budou i nějaké doprovodné vokály.
1: Ano, ano, bylo to, oni teda převážně dělají nádhernou barokní muziku, ale tohle jako zvládne, protože to jsou samozřejmě jednoduchý party v podstatě. Není tam ani moc textu. Ono to týče hrozně těžká věc, jako to udělat tak ty aranže, aby to prostě, tam to nebylo moc. Jo. My jsme vlastně, když jsme to potom míchali, míchal se to docela dlouho tady na Orlí ve studiu s Honzou Košuličem a tak jsme s Pepou Buchtou prostě ještě spoustu věcí o tom vyházeli, protože jsme zjistili, že by to prostě bylo moc krátká. Jako. Říkám, ty vokály jsou hrozně citlivý, jako, jak teda pochopitelně tím, jak jsou napsaný, ale i tím, kolik jich tam bude, jestli budou moc vpředu nebo moc vzadu a tak dále. Takže ty věci se v podstatě dodělávaly až jako, no, při té míchačce, ale s tím se jako by počítal, že vždycky je lepší mít víc věcí, které se dají vyhodit, než potom říct, je, proč jsme tam ještě nedali tohle, teď to ale nemáme natočené, takže asi takhle nějak.
0: My jsme už zmínili tvé nahrávky s pianem, ale ty samozřejmě hraješ jak na akustický klavír, tak na elektrické klávesy. Na co vlastně hraješ tady v těch nahrávkách?
1: Tak v těch nahrávkách samozřejmě hraju na křídlo, jako to jako je jasný, to bylo ve studiu. Takže to je, tam byl kavaj krásný takovej a pro mě je to svátek, protože já doma klavír nemám, já mám doma klávesy akorát, takže pro mě to vždycky si to užívám. A je nádhera třeba, když v podstatě tam stačí zahrát jeden tón a nechat ho znít a je to prostě nádhera, protože je to živý nástroj samozřejmě, jako samply jsou dobrý, ale křídlo je křídlo zkrátka, jako to je to. A taky třeba, já dost často hraju, nebo často, moc krát jsem hrál s Michalem Žáčkem, saxofonistou, který tady hraje vlastně sola. A v podstatě hrajeme, snažíme se, aby tam bylo křídlo, protože potom vlastně hraju jenom na to křídlo, on do toho improvizuje na flétnu, na saxofon, a takže já si to užívám, takže v podstatě tam jsem si to taky užíval. Mm-hmm.
0: My se tady bavíme hlavně o hudební složce toho projektu, ale u tebe vždy byly a jsou velmi důležité texty. Nemáš třeba, nebo neměl jsi obavu, že právě při tom soustředění se na aranže, na ty v podstatě lesy dechových, smyčcových nástrojů, že se trošku ty texty ztratí?
1: Dělali jsme to tak, že aby tomu bylo rozumět hodně, jako jsme se snažili, aby to zase nebylo moc, to byla legrace, protože vlastně já jsem písečák, ale pochopitelně žiju od 75. roku, prostě jsem v Brně a jezdil jsem dobrá od malička, ale ono to zůstane tak, jak moje maminka, která vlastně byla od 49. nebo 47. roku v Písku a celý život mluvila brněnsky, jako, jo, tak já v podstatě jsem si zase mluvil tak jako, samozřejmě, když přijdu do Písku, tak je to znát, že jsem jako, že by jsem na Moravě, ale zase, když jsem tady, tak říkají, že jsem cajzl, jako, ale tak mě to nevadí, jako, jo, takhle. Takže vlastně to byla sranda, protože z Brna to korepetoval člověk a vlastně z Olomouce a teď jsme se kolikrát dohadovali o dvou určitých věcech a Milan Plicná samozřejmě taky napsal nějaké věci, jako spíš jako prostě mluvou, protože když se to zaspívá spisovně, tak to není úplně ono. Takže tohle to jsme taky řešili například. A říkám, aby tomu bylo rozumět, což se dá, ten zpěv je tam docela vypíchnutý, takže myslím si, že rozumět tomu je. Ale co je úžasný, že vlastně ten Zdeněk Novák, který to v podstatě dělal, byl mu 80 let, nebo skoro 80 let, tak říkal, že celý život ho vůbec texty nezajímaly a až teprve ho oslovili ty texty tady od Milana Plince a od mýho táty, tak což je prostě přece něco úžasného, jako když se to uvědomí. Jako.
0: Ty texty jsou často buď lehce, nebo i naplno duchovně zaměřené. Ostatně bavili jsme se o tom v předchozích rozhovorech několikrát. Myslíš třeba, že i ty nástroje dokážou tuto složku textů podtrhnout?
1: No tak samozřejmě, protože ty nástroje smyčcový, to prostě to je dřevo, to je les, že jo? Ty trumpety, to zase plechy, to taky jako je to prostě, jsou to živý nástroje, jako. Tak jak je živý Bůh, tak tohle jsou zase živý nástroje, jako. Tak to vůbec, a když tam Pepa zaduje na tu křídlovku, tak to prostě žádný, jak říkám, žádný ucho nezůstane suchý, jako. Myslím si, že to je umocněný, ještě ty věci, které jsou silné textově, dokážu si říct i třeba harmonicky, melodicky, tak díky té orchestraci, tak je to ještě umocnější. A při tom natáčení vůbec jsem prostě kolikrát úplně jsem se rozbrečel, jak je to. Jo, protože jsem citlivý člověk a když, jak to ten Milan napsal, prostě jak je to udělané, ale muzika jsou, podle mě jsou muzika emoce, že jo. A jestliže v té muzice žádné emoce nejsou, no tak je to špatně, zkrátka takhle.
0: Tak hrajeme si z dvojalba Roman Dragoun Projekt, další ukázka.

0: Romane, ty jsi už zmínil to, co je každému jasné, teď máš za sebou nějaké období, kdy se nekoncertuje. Jak jsi vlastně tady tou koronavirovou dobu prožil nebo jaký prožíváš? Měl jsi třeba čas víc tvořit, psát, soustředit se na něco?
1: Že to je právě taková věc a to nejsem sám. No spousta lidí, včetně Michala Pavlíčka, nevím, Dana Bárty a těch lidí, co, tak jako ze začátku loni na jaře nikdo nevěděl, co to bude, že taková růza, ale jako k tomu, aby člověk něco skládal, tak musíš být v nějakém rozpoložení prostě a to jako k tomu, a v podstatě to ani doteď není. Já si samozřejmě zahraju. Já jsem se loni koupil na krk takový pádlo, jako se jmenuje se to Syntax. Je to od Rolandu. Hrál na to Herbie Hancock a Chick Corea a já nevím, všichni muzikanti. U nás to teda na to hrál Michal David, tak vždycky všichni, ale to nevadí, je to výborný nástroj. George Duke. A hraje se na to jako skvěle, jsou tam takový solový zvuky, kterou Jan Hammer na to taky hrál. Tak prostě mám to doma tady zapnutý a hraju si na to, je to prostě úžasná věc. Hraju si třeba se Santánou, s Bonamassou a různýma jazzovýma záležitostma. Ty bluesové věci samozřejmě se hrajou nejlíp, protože to je ta pentatonika, v tom se člověk vyřádí. Ale zároveň taky cvičí, protože každá ta skladba je v nějaký jiný tónině a tím pádem zároveň taky cvičím. Takže říkám, ale já mám si pořídil Tidal, asi mám 2 roky streamovací zařízení a jsem z toho nadšený, že tam je tolik nádherných věcí a výborně to hraje. Pak jsem si koupil elektrokolo, tak prostě jezdím na elektrokole, když, jak to jde. A jsem hodně venku, chodím do přírody a zkrátka tak nějak, aby to člověk přežil. No.
0: Přicházejí nové texty? Píše třeba Milan Prince něco dalšího?
1: No, Milan právě je taky takový člověk v podstatě, že říkám, padlo to na celý svět v podstatě. Jako, takže něco trošku napsal. Jediný, kdo teda mě připravil, že je tvůrčí, Martin Kudlička, který vlastně udělal teď 2 desky jako v té době toho koronaviru a pořád něco vymýšlí. Teď vlastně napsal zase pro Progresy jednu vlastně takový text, krásný jeden. A takže, no tak každý to má jinak. No. Ale já mám nachystaných docela dost věcí, který vlastně ještě pořádně nevím, jak to uchopit. Jako. A chci, aby to bylo zase trošku samozřejmě jiný, než to bylo, aby to nebylo jenom piano, ale pianové věci tam taky budou a bude tam něco rokovějšího, no uvidíme. No.
0: Takže kdybych se zeptal, až to všechno pomine a začne se zase koncertovat, na co se vlastně těšíš nejvíc? Na solové hraní, na kapelu, na orchestr, na progres?
1: Já se těším na všechno hraní, protože v každém tom hraní je jiná parta, v podstatě všude stejně mám zodpovědnost, protože zpívám, tak musím být na to nachystaný. A je to krásný, když hraju prostě sám na křídlo, když hraju s Michalem Žáčkem, je to nádhera, když hrajem s Progres, tak je to taky krása, prostě Futurum s Michalem Pavlíčkem, tak je prostě, je to úžasně, a zbýt se jíbrne, pochopitelně, to je obvlášť velká zácnost, jako, tak pochopitelně to napínavý, protože máme třeba zkoušku a potom v metru, že jo, potom máme generálku a potom se to jede, takže je to vlastně nejvíc napínavý z toho celého, je tam hodně lidí, aby to bylo dobře pozvučené, ale těším se i v podstatě na takový malý akce, jako třeba občas hrajou narozeniny nějaký svatby, někdy to prostě jsem jako překvapení, že oni mávnou a teď, že nevěstat ženichama, já začnu hrát zdroj a prostě je to krásný tohleto, takhle hrozně barevný, a nebo v rozenou oponu, tam sedí nějaký očima zavázaný 60. a teď já začnu zahrát 60. a prostě je to krása. Potom tancují všichni nebo hraju v těch kostelích, v synagogách, jako děkuju pánu bohu, že to mám takhle krásně barevný.
0: Tak to byl Roman Dragoun o svém barevném hudebním portfoliu. My jsme si tady představili jednu jeho část, myslím, že jednu z momentálně asi nejsilnějších, nejzajímavějších, spolupráci s orchestrem B-Side Band, s komorním orchestrem Brno a se souborem Czech Ensemble Baroque Choir na dvojalbu Roman Dragoun P. projekt. Já ti, Romane, moc děkuju za dnešní povídání na dálku a těším se zase někdy na viděnou, naslyšenou, snad už tedy opět osobně.
1: No, já moc děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům Rádia Proglas, aby měli jasnou mysl a věřili, že všechno dobře dopadne. A taky proto něco udělali samozřejmě, to znamená, říkám, vitamíny, bejt venku na sluníčku a radovat se, že Pán Bůh nás má všechny rád a věřím tomu, že když proto něco uděláme, tak se všechno dobře dopadne.
0: Tak to byl Roman Dragoun, loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Pavel Kunčar, tady je ještě jedna hudební ukázka.

Ze zdroje, odkud světy srší. A do věčnosti rotují. Varhany bouří, já sej v duši.

své syny a taky dcery. Vavřín ve vlasech, oči z hvězd a tělo z hlíny. U hnětu je mě tvořit nech.

Je 1 hodina ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu komorní hudby, kde vám nabízíme 7 polonéz od Friderika Chopéna. Skladby zahraje Idyl Biret na klavír.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste 7 polonéz od Friderika Chopéna. Skladby zahrála Idyl Biret na klavír.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Anna Mikleová, se kterou natáčela Lenka Malinová. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
10: Můj život probíhal, sice byl obyčejný do dneška, ale začátek byl docela složitý, protože jsem se narodila 3 roky po válce. Narodila jsem se v Praze u Apolináře a prostě moje matka, která mě porodila, mě tam zanechala. Dostala jsem se potom do kojeneckého ústavu, do dětského domova v Děčíně, kde jsem trávila od 3 let svůj čas. Bůh tenkrát už musel být se mnou, protože opravdu díky Bohu jsem se narodila, protože ta doba byla taková, že opravdu to bylo dost náročné. A nakonec prostě se tam objevili manželé. Tatínek s maminkou, který si mě adoptovali. Původně chtěli jenom chlapečka, nakonec si vzali mě i chlapce jednoho, který je do dneška mým jako nevlastním bratrem, ale máme spolu moc hezký vztah. Byl to obrovský dar, protože tatínek byl v koncentračním táboře. Nemohl mít už žádný děti. A seznámil se s maminkou na Vysočině, kde spolu potom začali jako manželé žít. A maminka byla katolička a oba dva prostě se přestěhovali kvůli tatínkovi práce, protože on byl lékař, tak se přestěhovali do Děčína. No a asi opravdu je Bůh vedl tím způsobem, že prostě přišli do toho dětského domova, adoptovali mě. Prožila jsem moc hezký život s nima, protože opravdu byli to laskaví a milí lidi a bylo jim už obou přes 40 let, takže opravdu to byl zázrak, že měli tu sílu ještě tak malí děti vlastně si vzít a starat se o ně, vychovávat je. A mládí bylo moc hezký, dodržovali jsme občas i židovské svátky, takže jsem si z toho přinesla do života určitý opravdu vzpomínky, které jako můžu i občas uplatnit v dnešní době, protože ta Bible vlastně tam je spojená s těma židovskýma svátkama. No prostě potom jsem se vdala. Měla jsem 2 děti, 2 holčičky mám, ale manželství prostě moc neklapalo a tak nějak to. Ale vím, že moje maminka s tatínkem se pak odstěhovali na Moravu a ty vztahy ne, že by to, ale prostě to bylo daleko a já jsem chodila do práce, starala jsem se o děti. Ten život pro mě už byl jako trochu složitější, takže jsem začala řešit až to, co mě jako potkalo, že jsem to měla docela složitý i v tom manželství, i v té výchově a to všechno, tak prostě jsem u sebe pocítila maminky modlitby. Protože vím, že mě i psala, že se za nás modlí, za celou rodinu, aby jsme to zvládli a to všechno. Já jsem to tenkrát v té době moc nevnímala, jako prostě jsem to vnímala, ale nepřisuzovala jsem tomu zrovna velký jako váhu. Ale cítila jsem, že tam ta láska a že opravdu tam je u toho všeho je náš pán a král. Maminka potom ovdověla, takže mohla jsem jít do Teplic a tohle to nakonec zemřela. A já jsem řešila různý ty starosti. Nakonec jsem se rozvedla, můj manžel odešel, protože si našel jinou ženu. Já jsem se pak po druhý vdala, ale až za několik let, ale to manželství zrovna taky mě nějak nevyšlo, ale v té době už jsem opravdu měla ty děti velké a ta starší dcera moje prostě působily určitě ty modlitby maminčiny prostřednictvím té mojí dcery. Protože ta opravdu začala chodit do církve, nechala pokřít i mé vnuky dva. A občas jsme spolu jako o tom mluvili. Když už jsem potom ovdověla, tak se moje dcera nastěhovala tato ke mně a ona začala na mě působit. Předala mi první Bibli, Nový zákon, který mám do dneška, mám ho proškrtaný, zaškrtaný, mám tam všechno možný a opravdu byla to boží moc, která prostě prostřednictvím určitě té mojí maminky působila na tu moji dceru a začali jsme chodit pak i, když můj manžel ten byl dost těžce nemocný, pak zemřel a začali jsme právě spolu chodit do církve apoštolské. Moje dcera si nechala pokřtít teda v církvi bratrské, je ty vnuky a Bůh pracoval prostřednictvím jí, takže jsme se spolu i modlili, četla jsem si Bibli. Prostě byl tam ten obrovský zázrak, že tímhle způsobem já jsem vlastně i uvěřila a poznala jsem, jaký obrovský dar mi byl Bohem dát a že byl opravdu od začátku při mně. Od začátku byl i při té celé rodině naší. Prostě to tak bylo.